0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Uši k duši. S Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: Dobrý den, vítejte zase po týdnu u poslechu pořadu Uši k duši, ve kterém se pravidelně setkáváme s psychologem Markem Macákem. Marku, vítej u mikrofonu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My vás pravidelně zveme na výlety, které jsou rozkročené mezi takovými dvěma základními rovinami. Mezi rovinou psychologickou a teologickou. A tak je hodně zajímavé zkoumat to, jakým způsobem se z těchto dvou úhlů pohledu dá hledět na moudrost. Protože právě o moudrosti jako o jedné ze ctností bude řeč v následujících setkáních. Vítejte, ať se vám dobře poslouchá, to přeje také Lucie Endlicherová. Marku, když jsem zmínila hned na úvod ty dvě roviny, na kterých se nese náš pořad, tak začněme právě tady. Jak je možné dívat se na moudrost z hlediska psychologického a z hlediska teologického?
1: Ten základní rozdíl bude v tom, že teologické hledisko samozřejmě, když se bavíme o křesťanské teologii, tak počítá jednak s existencí nějaké nadpřirozené dimenze, pak duchovní dimenze života. Všechno je rámované a všechno vychází a vrací se nakonec ke vztahu k Bohu, což věda jako taková nejde. Tohle cestou ta se snaží mapovat systematicky lidským způsobem a nějakým jako racionálně snáš uchopitelným způsobem, popřípadě vědy. Různé fenomény, v tomto případě moudrost. Ale je pravda, že moudrost dlouho zůstávala mimo sféru psychologie, hlavně psychologického výzkumu, právě protože je to velmi komplexní věc, kterou je těžko definovat. A taky ve výzkumu psychologie se začínalo nejdřív tím, že se zkoumalo, jaké stránky moudrosti zdůrazňovali lidi napříč historií a až z toho se potom dělaly nějaké teorie, které se posléze ověřovaly. Kdybych to shrnul, tak je zajímavé například, že moudrost, když se podíváme na to, jak je definovaná většinou, tak spojuje několik aspektů. Jedna věc je, že spojuje poznání, to, co si běžně představíme pod nějakou rozumností, když řekneme, to je člověk, který hodně ví. Jo? Tak poznání v tomto smyslu. Druhá stránka je charakter. Moudrost souvisí s charakterem, protože souvisí s hodnotovou stránkou člověka, ze schopností být člověkem, který má cit na věci a který charakterně jedná. Moudře jednat znamená jednat s integritou, znamená jednat cnostně. V určitém smyslu. A tam už jsme skoro jako na hraně s teologií, jo? I když existuje dneska i psychologie cnosti, o tom jsme se už kdysi bavili. Ale moudrost je teda taková věc celku života. Jak uceleně žiju, zda žiju moudře. A taky proto se v psychologii k tomu dostala až pozdě to zkoumat, protože je to velmi komplexní. Další aspekty moudrosti jsou třeba schopnost vyvažovat zájmy jednotlivce a zájmy společnosti. Moudrý člověk umí neopomenout sebe nebo neopomenout to, co jednotlivci potřebují a kde jsou a zájem celku společnosti jako takové nebo druhých lidí. Další aspekt je schopnost být umírněný. Umírněnost, to je zase taková z velké části charakterová věc, ale schopnost nepřehnat to na jednu stranu, anebo to nepřehnat na druhou stranu, zůstat vyváženě někde v tom prostoru, kde se člověk nevykloní do nějaké jednostrannosti. Další věc je vědomí hranic poznání, schopnost ustát nejistotu. Ustát to, že vím něco třeba, ale vím to s určitou mírou nejistoty. A nebo také rozpoznat, že něco zrovna nevím, že k něčemu se neumím vyjádřit, že v něčem se ještě neorientuji dost, že něco si ještě nemůžu dovolit říct anebo udělat. To je významný aspekt moudrosti. Nakonec už, když si vzpomeneme na jedno z takových jako hlavních symbolů moudrosti Sokrata, že jo, ten říká, vím, že nic nevím. A to je aspekt moudrosti, který je významný, který dneska běžně v té populární společnosti není moc uznáván, protože idealizujeme si silné, chytré lidi, kteří všechno vědí a na všechno mají nějaký recept. A potom se lidi na to musí hrát, že to tak je, protože to tak ve skutečnosti nikdo nemá. A k tomu patří poslední aspekt moudrosti, schopnost pracovat s tím nebo akceptovat to, že moudrost je těžko dosáhnutelná. Že to není něco, kde projdu nějakým programem, přečtu si knížku, naučím se nějakou techniku a budu moudrej, ale že moudrost vychází z dlouhodobě hromaděné zkušenosti. Nedá se získat zástupně, taková ta pravá moudrost, je to něco, co člověk musí dostat pod kůži, co člověk musí nasát životem, proto moudrost chce čas. Ale je zajímavé, že je snadno rozpoznatelné. Když potkáte moudrého člověka, tak to rychle člověk pozná, že má dočinění s někým, anebo moudré jednání, že má dočinění s nějakým projevem, za kterým stojí nějaká hlubina moudrosti. Jo, takže těžko dosáhnutelná, ale lehce rozpoznatelná. Tak to jsou takové aspekty moudrosti, které se nejvíc zdůrazňují.
0: Když jsem tě poslouchala celou dobu, mi znělo v hlavě, že žijeme v době, která je rychlá a která má ráda instantní řešení. Takové ty věci, které na první dobrou výjdou a fungují. Taky žijeme v době, kdy je všechno jednoduše dohledatelné na internetu a tak například ta stránka poznání, kterou si zmínil hned na začátku, je vlastně něco, co je celkem lehce sehnatelné, protože si to na dva kliky najdeš na Google. Co udělala dnešní doba s moudrostí? Je možné z tohoto úhlu pohledu to nějak pojmenovat?
1: Nějaké ucelené pojmenování asi nemám, ale dobře se ptáš v tom smyslu, že dneska ta míra dostupnosti poznatků, kterou dneska máme, je opravdu nebývalá. Ještě pár desítek let zpátky, tak získat informaci, kterou teďko máte tím, že párkrát šáhnete na mobil, tak předtím by to byly týdny hledání zdrojů, čekáte na knížky, musíte vůbec si zjistit jako základní definici věcí, potom si nějaký průzkum, přehled, ještě u nás bylo nedostupné, že jo, spousta zdrojů. Takže v tomhle jsme úplně jinde, než kde jsme byli kdysi. Ale těch informací je hodně a možná až moc, ale je daleko těžší určit, které informace jsou kvalitní, které informace jsou pravé a co nás vůbec neučí tenhle způsob fungování a velká část našeho školství, tak je moudrost v tom, jak zacházet s informacema. To, že k čemukoliv si najdu nějaký názor a nějakou zaručenou perspektivu, jak věci jsou, tak ještě neznamená, že vím, co s tím, anebo že umím poznat, zda to, co čtu nebo co vidím, tak je pravdivé, anebo je to nějaká propaganda, že jo, anebo nějaké zjednodušení. No, jsem minule dělal takový test, když jsem se bavil s jedním klientem, který byl paranoidní a měl nějaké paranoidní, takové zřetelně paranoidní představy o tom, jak kdo koho pronásleduje. A říkal jsem mu, pojďme zkusit dát do internetu jen tak nějakou jako souvislost, která vám přijde jako smyšlená. Kdo je satanista, jo? Nebo jo, prostě no, vymysleli jsme takovou jednu velmi nepravděpodobnou souvislost, zadali jsme to do Google a samozřejmě vyšlo několik článků, které byly přesně o tom, jak to je a byly doložením toho, co jsme zrovna vymysleli. Můžete myslet skoro cokoliv a někde najdete nějakou rezonanci dneska. A to je děsivé v tu chvíli, pokud nás nikdo moc nevede k umírněnosti právě v zacházení s informacema. Potom úplně ztratíme tuhle tu základnu, na které teprv můžeme dobře používat to, co umíme. Poznání faktografické zdaleka ještě nemá přímý dopad ani na kvalitu života, ani na kvalitu vztahu, ani na moudrost našich rozhodnutí.
0: Říkáš, dokud nás někdo nevede, ale kdo? Protože tohle je skutečně ta nejobtížnější disciplína v dnešní době, zorientovat se v tom informačním moři. Dokonce, pokud má člověk tu touhu nejen, aby vycizeloval to, co je dobré a špatné, aby to odlišil, ale aby zároveň shromažďoval to, co je k dobrému poznání, které vede k moudrosti.
1: No určitě. U nás zatím máme v tomhle poměrně nerozvinutou sebe reflexy a v zahraničí už se to pomalu mění. Začínají být různí lidi, kteří bijou na poplach, třeba v oblasti školství, v tom, že je potřeba začít lidi zkoušet ne ze znalostí tolik, protože znalosti jsou dneska opravdu velmi snadno dohledatelné, ale začít je vést k moudrosti v zacházení s informacemi, v moudrosti v řešení komplexních situací. Je potřeba, aby lidé byli systematicky vystavováni příběhům lidí, kteří moudře, anebo nejdřív hloupě a potom zmoudře, tak řešili různé životní situace, na které nebyla tak snadná odpověď, jak se mohlo zdát. A tohle je otázka sdílení příběhů, to je otázka kontaktu s lidma z jiných generací, to je otázka řešení problémů bez předem daných šablon. Jo? A jsou formy vzdělávání na západě, které jdou tímhle směrem. Tradiční společnosti tak do velké míry fungovaly tímhle způsobem. Tam, kde dneska mladí lidi, nebo už nejenom mladí, prostě sedíme na internetu, ťukáme, stimulujeme se nějakým informacemi, tak to je čas, který kdysi by byl tráven tím, že jste prostě s někým někde seděli u ohně anebo se procházeli a povídali si o životě. Poslouchali jste příběhy, ať už z reality anebo nějaké vymyšlené příběhy s nějakým poselstvím, které právě daleko lépe vsakujou. Jako nějaká, se v psychologii říká, procedurální poznání. Jako nějaké hlubší vědomí toho, jak se věci dělají, na co si dát pozor, z čeho si všimnout, ale bez toho, aby to bylo teoreticky komunikované, ale s tím, že je to ukázané v tom, co někdo zažil, v tom, jak někdo jednal v nějaké situaci. Tohodle máme strašně moc. v tradici, ale strašně málo v současnosti. Dneska, když jsme vystaveni příběhům, tak jsou to příběhy, které mají zabavit, příběhy, které mají získat peníze pro ty, kdo ty příběhy prodávají do velké míry, a velká část produkce, zdaleka ne všechna, ale velká část produkce zábavných společností ve všelijakých seriálech a filmech, tak má jiný cíl, než předávat moudrost nebo zkušenost. Dokonce se zdá, že někdy čím méně modrosti bude v těch různých seriálech, tak tím víc je to stravitelné a tím líp se to prodává, čím víc je to křiklavé. Jo, a vyvážené komplexní příběhy, které jdou do hloubky a které jsou složité, tak pro ty je těžší zaujmout pozornost takové té běžné veřejnosti, ale i takové máme, díky bohu. A kdysi takové právě byly v knihách, ve velkých příbězích, které se sdílely. V tom velkém příběhu v křesťanství, že jo, který máme komunikovan v písmu, ale i v různých jiných formách příběhů, které se tradovaly z generace na generaci.
0: Já vím, Marku, že nemáš rád mé otázky jak, ale teď se jí prostě nevyhneme. Jak podle tebe může člověk 21. století dnes, teď a tady, pracovat na tom, aby v tom, co žije a jak to žije, přikračoval k moudrosti více než k nějakému tomu prvoplánovému získávání informací nebo k něčemu, co je víc populární než cokoliv jiného?
1: Tak tady mě zrovna několik věcí napadá. Jedna věc je, my jsme monologické bytosti v dnešní společnosti, tak tohle trochu brzdit, jo? Víc se ptát, než mluvit. Víc si hlídat to, zda věnuju dost pozornosti a času tomu, abych si zjistil něco o konkrétní situaci, kterou řeším, nebo konkrétním člověku, se kterým se bavím, než abych si hned dělal názor, jak to je, a hned si to někam zařazoval. Být otevřen tomu, získávat si informací z více stran, které často jsou klidně i protichůdné, abych si mohl udělat komplexnější názor a vyhodnotit, která strana má třeba mi přijde přesvědčivější. To může pomoct k umírněnosti a také k tomu, že člověk je samostatnější v dělání si názoru, a taky to snižuje pravděpodobnost, že něco přehlédneme. Významné je zakotvení v komunitě. To znamená učit se řešit věci tak, že do svého přemýšlení pozvu jiné lidi a zajímá mě, co oni si myslí o tom, na co já jsem přišel, nebo co jsem si kde přečet, nebo jaký závěr jsem z něčeho udělal. V tomhle víc hlav víc ví. Jo, takže trochu systematicky bojovat právě proti takové vulgarizaci našich myšlenkových procesů a našeho jednání tím, že dáme víc energie do toho, abychom předcházeli právě jednostrannosti, přehnané sebejistotě, toho, že budeme se zacyklovat v informacích stejného typu a že budeme moc věřit tomu, co si už myslíme. Takový virus, kterým trochu trpíme, je, že máme dojem, že musíme být věrní tomu, co si myslíme. Jo? Že informace mají hodnotu, protože jsou v naší hlavě. To tak zdaleka není. Jo? Jenom to, že si něco myslím, ještě neznamená, že je to pravda. A nebo že je to něco, čeho se musím za každou cenu držet. Musíme být připraveni přehodnocovat průběžně věci, aby naše postoje a pohledy i naše způsoby jednání tak odpovídaly co nejvíc realitě.
0: Tak tohle bylo to první, co jsme vám chtěli v pořadu Uši k duši povídat o moudrosti, ale samozřejmě, že tohleto setkání je teprve otevírá bránu směrem k dalším otázkám, snad i odpovědím, které chceme v této relaci nabídnout. Zase za týden se s vámi těší naslyšenou Lucie Endlicherová
1: a Marek Macák.
0: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

0: lachesis nux comica, sulfur, licopodium, mercurius solubilis.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

jsem byl takhle příliš dlouho samý trable. Sotva budu kopa veselá. Myslím, že jsem špatná sázka, ale jestli o to stojíš, tak to zkusme

V dnešním vydání týdeníku Slyšte lidé vás pozveme na hudební výlet do Belgie. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Milan Tesař. Belgie jako země dvou jazyků a země velmi kosmopolitní má po hudební stránce co nabídnout, a to včetně hudby exulantů, kteří v Belgii žijí. Například Ashtabis je kapela, která působí v Belgii pod vedením trumpetisty syrského původu Jamena Martinyho. Ten ve své tvorbě spojuje jazzové prvky a západní klasickou hudbu s hudebními postupy Blízkého východu. Skupina vydala loni v říjnu své první album Latitude. Vedle Martinyho sestavu tvoří bubeník Viktor Kadáč, hráč na klávesové nástroje Kwan Yu Chen, kytarista Thomas de Kock a hráč na baskytaru Mehrad Hezarchani. Nám tato mezinárodní sestava zahraje skladbu Hypnic Jerk.

Mluvíme o hudbě z Belgie. V tomto případě však šlo o hudbu syrského trumpetisty Jamena Martinyho, který v Belgii našel azyl. V březnu 2025 vydal po delší době nové album Hand Folk Violin Project. Základem hudby tohoto souboru je jedinečný zvuk čtyř swingujících houslí doprovázených rytmickou kytarou. Přestože houslisté pocházejí z různorodého prostředí, jejich hra působí kompaktně. Housle se spojují do pevného zvuku, který v kombinaci s kytarovým doprovodem vytváří nesmírně pestrou směs folku, klasiky, world music a jazzu. Poslechneme si skladbu Hypermnesia.

Album Ogo Pogo souboru Hand Folk Violin Project vydalo vydavatelství Home Records, které sídlí v belgickém Lutychu a nahrávkám se věnuje se vzornou péčí. Loni jsem byl pozvaný na oslavy 20 let tohoto vydavatelství a opravdu jsem si to užil. Další zajímavé belgické vydavatelství Trad Records vydává většinou komorní instrumentální projekty a my se u něj dnes zastavíme vícekrát. Teď to bude akordeonové duo Airboxes. Tvoří je Bert Lehmans, který hraje na chromatický akordeon, a Hus Heremans na akordeon diatonický. Zatímco první z těchto nástrojů se využívá více v klasické hudbě nebo jazzu, druhý je svým zvukem typičtější pro lidovou hudbu. Bert a Hus tvoří dokonalou hudební dvojici. Rozdílné barvy jejich nástrojů se totiž krásně prolínají. Pustíme si skladbu Confluence Hurdegarib.

Po akordeonovém duu Airboxes si představíme hned další nahrávku z produkce hudebního vydavatelství Trad Records. Tentokrát nám bude hrát přímo šéf této společnosti Ward Dore. Ward je známý svým hlubokým vztahem k akustické hudbě a inovativní prací s různými belgickými kapelami i mezinárodními projekty. Zatímco z dřívějších nahrávek jej můžeme znát jako hráče na struné nástroje, jeho nové album It Was All Hard, které vyšlo v červnu, představuje posun směrem k atmosférickým zvukovým krajinám, které mají blízko k ambientní a filmové hudbě. Pustíme si skladbu Za zdmi Behind the Walls.

Posloucháte pořad Slyšte lidé, dnes o hudbě z Belgie. Hrál nám Ward Dore, zakladatel a šéf vydavatelství Trad Records a zároveň hudebník a skladatel. Black Flower je pětičlenná jazzová skupina z Belgie v čele se saxofonistou a flétnistou Nathanem Damsem. Inspiruje se mimo jiné etiopskou hudbou nebo elektronickým stylem dub. Na novém albu Kinetic se kapela inspiruje především pohybem jako fyzikální vlastností. Pohyb podle hudebníků znamená adaptaci, evoluci a transformaci. Album také připomíná, že když mysl uvízne v zajetých vzorcích a překážkách, pohyb těla může být silou, která tyto hranice prolomí. Název Kinetic stělesňuje myšlenku neklást odpor změnám, ale naopak s nimi plynout. Nabízí dynamickou výzvu k překonání omezení a osvobození skrze pohyb. Skupina Black Flower si v minulosti získala silnou fanouškovskou základnu díky rozsáhlému evropskému turné a také vystoupením v evropských rádiích. My si z alba Kinetic pustíme skladbu Monkey System.

Po prakticky jazzové sestavě kapely Black Flower budeme poslouchat opět akordeon, a to ve spojení se smyčci. Album Pendulum, které vyšlo v dubnu 2024, nahrála belgická akordeonistka Sara Salverius se smyčcovým kvartetem Sun, Sun, Sun. Album obsahuje Sářiny vlastní skladby, ve kterých se autorka inspirovala jednak vlámským folklorem, jednak komorní vážnou hudbou. Právě pro svou schopnost spojit různé žánry může tato hudebnice zaujmout i milovníky folku a popu, stejně jako ctitele klasické hudby. Album vydalo už zmíněné vydavatelství Home Records, které se soustavně věnuje akustické hudbě z Belgie, ale vydává i nahrávky umělců z jiných zemí. Nám Sara Salverius nabídne skladbu Trapped Inside.

dohrála akordeonistka Sara Salvarius. Skupina Osterlo vznikla původně jako duo Simon Lele, specialista na orientální perkuse, a flétnistka Lydie Tonár. Postupně přizvali špičkové hudebníky z různých prostředí a vytvořili Osterlo kolektiv. Jedná se o volné uskupení, v jehož hudbě se japonský nástroj koto prolíná s hravými melodiemi západoafrické kory, klavíru a kontrabasu, íránské flétny a setaru, dále zde mají své místo už zmíněné orientální perkuse a také vokály. Smutné snové melodie střídají rytmické, energické kompozice. Z alba Osterlo Kolektiv si pustíme skladbu Yashio Jishi.

V žebříčku World Music Charts Europe, který sestavují dramaturgové a redaktoři z evropských rádií, bodují čistě belgické kapely spíše na nižších místech. Více se daří mezinárodním projektům, které si Belgii zvolili za své sídlo. V loňském roce se například do první desítky, a myslím tím celoroční pořadí, dostal v Belgii usazený marocký zpěvák a hudebník Driss El Malou. Z čistě belgických kapel v roce 2024 nejvíce bodovala skupina Jean Toujours, která se v celoročním pořadí dostala na 62. místo mezi alby z celého světa. Jean Toujours je kapela, která hraje energickou a veselou hudbu se sociálně angažovanými texty. Základ sestavy tvoří akordeonista Piet Maris, basista Mathieu Verkaeren a bubeník Théophane Rabalán. Důležitá je také dechová sekce, jejímž členem je Pietův bratr Bart Maris. Skupina Jean Toujours vznikla v Bruselu v polovině 90. let a loni jí vyšlo nové album Vertigo. Z něj si poslechneme skladbu Dimanche, neděle.

Jako další nám bude hrát Aleph Quintet, což je belgicko-tuniská skupina. Tvoří ji hráč na arabskou loutnu Akram Ben Romdan, houslista Marvin Burlas, pianista Vajdi Riahi, na kontrabas hraje Theo Zipper a na bicí Diogo Alexander Nováček v kapele. Jejich styl lze popsat jako směs evropské klasické a arabské hudby s jazzem a rockem. Důležitý je také autorský vklad každého člena. Skupina se pojmenovala podle prvního písmene hebrejské abecedy a vznikla vlastně spojením jazzového klavírního tria a dvou melodických nástrojů arabské loutny a houslí. V říjnu 2023 Aleph Quintet vystoupil na světovém hudebním veletrhu Vomex ve španělské A Coruni. Arabské slovo hivar, které si kapela zvolila za název nového alba, znamená dialog. My si poslechneme skladbu Le Chat Noir, Černá kočka.

po belgicko-tuniském Alef kvintetu dáme na závěr pořadu ještě jednou prostor produkci vydavatelství Trad Records. Už jsme dnes poslouchali Varda Doreho a teď nám bude hrát jeho bratr Hartwin, mistr hry na diatonický akordeon. Na svém nedávno vydaném albu Unfolding propojuje folk, klasickou a filmovou hudbu. Některá témata vznikla na estonském ostrově Saaremaa, kde Hartwin žil v letech 2015 až 2021 a kde se inspiroval tamní přírodou. Na novém albu Hartwin Dore spolupracuje se smyčcovým triem. Aranžma smyčců konzultoval s dirigentem Gabrielem Hollanderem, čímž vznikla jedinečná kombinace dvou odlišných hudebních přístupů z nového imaginativního stylu Hartwinova a precizního teoreticky podloženého vedení producentova. My si na závěr právě z alba Unfolding poslechneme skladbu Head in the Clouds, hlava v oblacích. Budu rád, když mi napíšete, jak vás tento přehled aktuální hudby z Belgie zaujal a jestli byste někdy uvítali pokračování. Právě z Belgie totiž dostávám zajímavých nahrávek spoustu. Pořad připravil a naslyšenou příště se těší Milan Tesař. O zvuk se staral Šimon Kupka.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už ne jako

Slunce vychází a ty se chystáš ke spánku. Malé dítě, co se krčí v ženském kroji. Ještě mě pohladíš a uvážeš mi vázanku. A pak se na pár

a než usnu, políbím ti spodní hřeb. Pod noční lampičkou si v knížce přečtu dvojstránku a pak zahájím svůj let.

zelená paseka, motýl počítá letokruhy. Pak odletí přesně tam, co sedí ten druhý. Kouřící ohníček do toho voní, do toho voní. Motýl bojí se smrti.

čas vybehnúť do polí, sused stavia dom a deti vonku.

kde je můj cíl, kam upírat zrak, proč nevidím maják nad útesy čnít. Tvý světlo mít, tak nech ohně plát, na, na, na, ať vím, kudy jít, kdy radši mám stát, ať měsíční svit se nesnaží sám nás.

kde svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach, rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho sfér, ten maják.

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech. Jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít. To je můj cíl, tam upírat zrak.

Pět hodin ráno vás na Proglasu zveme k poslechu varhanní hudby. Uslyšíte jedinou skladbu, a to Mese Basse opus 30 od Louise Vierna. Skladbu zahraje Ben van Osten na varhany.

Právě dohrála jediná skladba dnešní varhanní hudby. Slyšeli jste Messe Basse opus 30 od Louise Vierna. Skladbu zahrál Ben van Osten na varhany.

kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich dobreku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pámbu změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

Milí posluchači, vítejte u pořadu Knihovnička na Radiu Proglas. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Samcová. Dnes se společně podíváme na knihu Moc odpuštění, která přibližuje životní příběhy dvou kněží, Jana Buly a Václava Drboly. Jejich osudy jsou spojené s babickými procesy 50. let minulého století a s persekucí církve komunistickým režimem. I proto budou 6. června v Brně blahořečeni. Právě u této

0: Příležitosti útlá knížečka vyšla v nakladatelství Cesta. Autory jsou Petra Slívová a Jan Růžička, kterého tímto vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Jan.
0: Na začátek taková obecná otázka, co v knížce vlastně posluchači najdou?
1: Je tam vlastně uceleně, ale zároveň stručně představen život obou těch kněží a jsou tam i informace, které se týkají právě toho jejich blahořečení, ať už té části, která probíhala tady v diecézi, to znamená ta vyšetřovací, anebo pak teda toho rozhodování v Římě a ta konečná informace o tom, že tedy dojde 6. června k slavnostnímu blahořečení.
0: Knížička má jenom 56 stran, pokud se nepletu. Jaký byl záměr udělat takovou jakoby kratinkovou publikaci?
1: Vlastně tady ta publikace není nová, ona je jenom obnovená. Původně vyšla v roce 2016 a ani tehdy to nebyl úplně nový text, protože jsme v podstatě převzali ty texty, které jsme připravili už mnohem dříve. V roce 2010 vyšla panelová výstava o Janu Bulovi a o dva roky později o Václavu Drbolovi. Na tom jsme právě spolupracovali s Petrou Slíbovou na tom textu i na té koncepci těch výstav. A pak vlastně jsme v tom roce 2016 převedli tady ty texty a i ty obrazové materiály do podoby ucelené knížky, protože ta výstava se nemohla dostat ke všem, že, kteří by se o nich chtěli něco dozvědět. Bohužel to vydání už se tehdy Petra Slivová vlastně nedožila a teď tedy to nové vydání jsem zpracovával já ve spolupráci s lidmi z toho týmu k blahořečení, takže s Vojtěchem Juráskem a s Helenou Ondřejovou. K tomu vlastně napsali takový doslov.
0: Když se ještě vrátíme k Petře Slívové, co ona měla předtím na starosti?
1: Ona začínala vlastně, když jsme začínali na té první výstavě, tak byla pracovnicí diecézního muzea, takže měla zkušenosti právě s výstavami a spíš to byla ta koncepce té výstavy, rozvržení těch textů, kapitol, obrazovou přílohu, takže tyto záležitosti.
0: A vy jste měl tedy na starosti text?
1: Já jsem měl na starosti text a já jsem pracoval jako historik v té době na biskupství v rámci té diecézní fáze blahořečení, takže jsem měl na starosti jak tu nějakou část přípravnou, to znamená studium archivních pramenů, tak i nějakou takovou popularizační, takže ty výstavy.
0: Když se bavíme o výstavách, tak právě to evokuje hlavně ten obrazový materiál a ten nechybí ani v této knížičce. Jak jste s ním pracovali? Je to vyloženě opravdu jenom převzatá ta výstava nebo je tam ještě něco přidáno?
1: Do velké míry je to opravdu vzato z té výstavy a teď v rámci té aktualizace jsme přidali třeba něco nového, vyšly třeba nové publikace, i ty knihy různých žánrů, které se věnují oběma kněžím, jsme tam chtěli připomenout, tak to jsme malinko upravili nebo něco takového drobného, ale to základní kostra z 90% je nezměněná.
0: Mm-hmm. Kniha se tedy jmenuje Moc odpuštění. Proč právě takovýto název?
1: To vlastně přichází od týmu toho blahořečení právě Vojtěcha Juráska s tím, že už na začátku, když začala vlastně taková ta informační kampaň k tomu blahořečení, tak byly zvolené takové tři body: věrnost pravdě, síla lásky a moc odpuštění. A to jsou vlastně skutečnosti, které spojujeme s těmi oběma kněžími. Jo? A právě teda ta moc odpuštění je tady uvedena. Má to vlastně i symbolizovat to, že ti kněží byli obětí těch událostí, o kterých jste na začátku mluvila. Oni byli vlastně odsouzeni jako spolupachatelé vražd, což bylo velmi nespravedlivé, ale že oni odpustili těm svým trýznitelům, těm, kteří je k té smrti přivedli, protože máme dochované dopisy Jana Buly a on tam nikomu nespílá. On píše, loučí se s těmi svými příbuznými ve víře, že se s nimi setká v nebi a píše tam, že jediné, čeho může člověk litovat, je to, že Boha dost nemiloval. Nic takového, že by chtěl někomu něco čin zlého. Takže je tam ta moc odpuštění. Jo? Je to jeden z těch motivů, který tam zaznívá. Věrnost pravdě, to je taky s tím spojeno, protože oni v podstatě byli vtaženi do těch událostí tím, že se setkali s Ladislavem Malým, ten se vydával za odbojáře a zároveň říkal, že je člověkem, který osvobodil z domácího vězení pražského arcibiskupa Josefa Berana a že chce sehnat pro něho spolehlivého zpovědníka. Tady s touto historkou lživou, naprosto lživou, přišel za oběma kněžími. Oni, protože byli věrní té své službě, tak s tím souhlasili, ale nikde se to nestalo. A tam je teda potom ta síla lásky. Je to vlastně ta láska, se kterou tu službu měli konat. Jo? Mohli tušit, že ty věci jsou jinak, než se zdají být. A to bylo potom klíčové.
0: Myslíte, že vlastně ten jejich příběh je aktuální i dnes?
1: Věřím tomu, že je, že právě tady ty skutečnosti, o kterých jsme mluvili, se nemusí... Jo, k věrní pravdě máme být, žít v lásce a umět odpouštět nejenom, když jsme tady v nějakých jako krajních situacích, ve kterých byli oni, ale v podstatě pořád. A co se týká toho křesťanského života, tak si myslím, že třeba právě ten důraz na svátost smíření, kvůli které oni se dostali, do tady těch osidel Ladislava Malého, že by mohlo zaznívat, protože možná, že v Česku to není až takový problém, ale jsou prostě země, kde v podstatě už se ani nespovídá a ti lidé si neuvědomují, že to není správné. Takže i ten čas toho blahořečení, věříme, že přichází v nějakou takovou správnou chvilku, aby byl nějakým pozbuzením, nějakým podnětem pro ty věřící.
0: Už jste vlastně zmínil ten příběh, ale jaké bylo pracovat s těmi historickými prameny? Vy už to máte nastudované už z těch předchozích zkušeností. Nicméně bylo těžké něco dohledat?
1: Obecně musím říct, že já jsem taky na to nebyl sám. Tehdy byla vytvořena historická komise, jsem byl jejich spolupracovníkem a jeden z těch členů, Adolf Rázek, byl vyšetřovatel úřadu dokumentace vystřívání zločinu komunismu. A ten shromáždil v podstatě tu největší část těch pramenů, které byly uloženy v Národním archivu a v archivu bezpečnostních složek. To byly vlastně ty materiály, které vypracovala tehdejší policie, tajná státní bezpečnost a soudy. Já jsem zase měl na starost jiné archivy, Moravský zemský archiv, kde byly třeba prameny z té činnosti národních výborů. Taky jsem zpracovával prameny, které byly z církevního archivu, z diecézního archivu našeho biskupství. Takže abychom postihli vlastně celý ten jejich život. A dneska my jsme už pracovali v době, kdy všechny tady ty prameny byly dostupné, takže to nějak zvlášť obtížné nebylo, bylo to spíš pracné, nějak komplikované. Taky jsme pracovali s výpověďmi svědků.
0: Nicméně asi určitě nešlo tedy zařadit úplně všechno do takové stručné publikace. Jak jste pracoval s tím? To bylo těžké vlastně rozhodnout, co zařadit, nebo fakt to by... Jak jste s tím prostě pracoval?
1: No, samozřejmě tam nejde dát všechno, takže to měla být taková nějaká životní dráha obou předložena uceleně, stručně, bez nějakých zbytečných boček a tak se nám to snad i v rámci těch výstav podařilo, pak to přešlo do té knižní podoby, ona možná bude působit trošku i nejednotně tím, že my jsme zachovali tu původní podobu textu, takže třeba nás napadlo o Janu Bulovi psát v přítomném čase, přestože ta výstava vyšla k stému výročí jeho narozenin, k jeho nedožitým s tím narozeninám. Václava Drboli jsme použili takový obvyklejší postup, takže je to psané v minulém čase, ale řekli jsme si, že snad to bude nejen čtecí, ale i čtivá výstava a nakonec teda taková stručná publikace.
0: Pro koho je tedy tato publikace primárně určená?
1: Tak je určená především těm věřícím v naší diecéze, kteří se chtějí dozvědět něco víc tady o těchto dvou kněžích, o kterých se teď slyší, je celá řada akcí, které připomínají jejich život, ale se chtějí seznámit s tím životem tak nějak uceleněji, tak je to docela, bych řekl, taková přístupná možnost.
0: Dnešním hostem knihovničky byl Jan Růžička, spoluautor knihy Moc odpuštění, která přibližuje životní osudy kněží Jana Buly a Václava Drboli. Děkuji za rozhovor.
1: Prosím, mějte se s muselou.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová. Naslyšenou.

tichem obilné pole, kraj vyzvání. Mraky tu nejsou, jenom čáry ptáků.

rovnají v řádcích suché kamení a vlny krajiny se do šediva ztrácí. Jako dým u země stojí v dálce les a výkřik volavky se od potoka vrací.

Zahrádka před domem si svoje květy hýčká. Co je pak mlčky sklidí hřbitovi? Slepota padá z toho na člověčí víčka. Spalující otázka myšlenky rozstaví. Slepota padá z toho na člověčí víčka. Spalující otázka myšlenky rozstaví. Není tu nikdo, kdo to ticho slyší. Krajina prázdnotou se v lidech ozývá. Jen dítě krátkou chvíli něco mlčky tuší. A stařec slepou rukou oči zakrývá. Jen dítě krátkou chvíli něco mlčky tuší. A stařec slepou rukou

0: kraj vyzvání.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

Na cestu se jí můžeš ptát, jen rozumíš-li řeči ptačí. Stírá slzy malým dětem, dlaně spálené má solí.

když si ho snad bude přát. Bude křesťan, žid či pohán, zloděj, básník, král či kat.

malé dítě, tak ti vrátí všechny dárky. Ta dívka rychle opustí tě, poletí spolu dál jako ptáci. Dívka, dítě, pták a lhář. Dívka už zas slzy ztrácí a déšť, jak pláč ti smáčí tvář.

0: Krátce před 6 hodinou nabízíme myšlenku na den, kterou pro vás připravil Zdeněk Bárta, farář Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích.
1: V jednom Ježíšově podobenství se farizeus přichází modlit do chrámu, stejně tak jako celník. V originálním textu je zdůrazněno, že farizeus při modlitbě stál a štítivě se odděloval od ostatních, zejména od toho celníka. Už mistr Jan Hus si ve svém kázání o tomto podobenství všiml samolibého farizeova postoje, tak jiného oproti celníkovým kajícím gestům. Farizeus byl příslušník nejúctyhodnějšího náboženského směru ve starém Izraeli. Farizové úzkostně dodržovali Mojžíšův zákon, platili desátky, plnili všechny obětní řády, byli skutečnou nespochybnitelnou mravní elitou národa, čehož si byli patřičně vědomi. A právě toto jejich sebevědomí a právě tuto jejich mravní nadřazenost jim Ježíš vytýkal. Vždycky, když křesťan má chuť děkovat Pánu Bohu za to, že je lepší než druzí, jako v tomto podobenství, měl by si honem přečíst nejen toto podobenství, ale i tvrdou Ježíšovou kritiku farizeů, například v celé 23. kapitole Matoušova evangelia. Celník, to byl výběrčí daní, bylo to povolání podobné dnešním exekutorům, ten byl v opačné společenské bublině. Celníci byli považováni za zloděje, lumpy a vůbec za nejhorší odpad společnosti a navíc za kolaboranty s Římem. Je snad zřejmé, jak skandální bylo a dodnes skandální je toto Ježíšovo podobenství, když Ježíš říká, že Bůh odmítá zbožného sebespravedlivce, zatímco bezcitného vyděrače ospravedlňuje. Jak je to vůbec možné? Ježíš a po něm apoštol Pavel, ostatně sám původně vzdělaný farizeus, považují totiž sebespravedlnost farizeů za úhlavního, tak říkajíc vnitřního nepřítele křesťanské víry. Farizeismus, mravní a duchovní pýcha, sklon prohlašovat druhé lidi za hříšníky, za odpovědné na všem zlu, jejich sebejistota v úsudcích, odsuzování druhých, pohrdání světem kolem i těmi všemi údajně špatně věřícími, málo zbožnými křesťany. To všechno nový zákon odsuzuje. A to právě proto, že takoví duchovně a mravně sebejistí lidé jsou subjektivně upřímně přesvědčeni o své pravdě. A opravdu jim jde o něco dobrého. A přece klamou sami sebe, když přeceňují svou dobrou vůli a zatracují všechny, kteří smýšlejí odchylně. A ještě jasnější je to tam, kde jde o kolektivy, celé kolektivy. Příslušnost k nim dodává jednotlivcům mravní sebevědomí a falešné ospravedlnění počinů, za něž by se styděli, kdyby šlo jen o jejich osobní zájmy. Nacistické, komunistické či všelijaké jiné moderní pověry o tom, že ti zdánlivě lepší, úspěšnější, bohatší a spravedlivější mají právo zavrhovat ty ostatní říčné nebo jiné, nebo jinak barevné. Tyto pověry mají za sebou nesčíslně víc lidských obětí, víc mrtvých, než kolik kdy způsobilo samozlo. Sebespravedlivá společnost vždy nakonec likviduje miliony svých bližních. Žel, sama církev se mnohdy v historii tak chovala. Apoštol Pavel napsal, to, čím jsem se dřív vychloubal jako farizeus, to dnes považuji za hnůj. A chci podotknout, že Pavlova řečtina zněla jeho čtenářům mnohem expresivněji, než si dovolí moderní překlad. A jinde napíše Pavel, kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze plnění pravidel, pokud by spása byla jako odměna za dobré a poslušné chování, byla by Kristova smrt zbytečná. Bereme my, křesťané, vážně to, co vyznáváme, totiž, že Kristus zemřel za nás hříšné?

Odbyla 6. hodina, posloucháte Proglas a od mikrofonu vám dobré nedělní ráno přeje Natálie Fajtová. Je 7. června. Katolická tradice připomíná svatého Roberta, anglického opata z 12. století, askety a štědrého dobrodince chudých. Před 400 lety v tento den roku 1626 zemřela blahoslavená Anna od svatého Bartoloměje, španělská karmelitka, sekretářka a nejbližší přítelkyně učitelky církve svaté Terezie z Avily. Před 245 lety byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze. 105 let by se dožil premonstrát páter Metoděj Vladimír Metula, vězeň komunismu, obnovitel a převor novoříšského kláštera. Na věčnosti je od roku 2002. 85. by oslavil histolog a embryolog docent Petr Hach, emeritní děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen Papežské akademie pro život a maltéský rytíř. Odešel v roce 2014. 74. narozeniny dnes slaví houslový virtuos Václav Hudeček a svátek mají Iveta a Slavoj. Jméno Iveta je německého původu a překládá se jako tysový luk, může jít také o francouzskou variantu hebrejského Judita a to znamená židovka. Jméno Slavoj je slovanského původu a vykládá se jako slavný. Tak Ivetám a Slavojům k dnešnímu svátku blahopřejeme. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Bude polojasno až oblačno, zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Ráno v severovýchodní polovině postupně jen na východě území bude přechodně až zataženo a místy s přeháňkami ojediněle také s bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka ranního proudu. Nabídneme přehled očekávaných událostí kolem 6:45. Od 6:30 se pak můžete připojit k ranní modlitbě. Mši svatou budeme dnes přenášet od 10. hodiny z Lukova u Moravských Budějovic na poděkování za blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Celebrovat ji bude emeritní biskup Vojtěch Cikrle. To je tedy pozvánka na nedělní vysílání Proglasu. Teď si pustíme píseň Králi náš od skupiny Mariánky.

15 minut po 6. hodině nabízíme přehled nedělních očekávaných událostí s datem 7. červen 2026. Papež Lev XIV. Pokračuje v apoštolské cestě po Španělsku. Na náměstí Plaza de Cibeles v Madridu bude předsedat mši svaté. Odpoledne se soukromně setká s augustiniány a následně se zástupci světa kultury, umění, ekonomiky a sportu v Movistar aréně. Děkovnou mši svatou ve Starovičkách, rodišti blahoslaveného Václava Drboli, bude slavit brněnský biskup Pavel Konzbul. Bohoslužba bude také v Lukově, kde se narodil Jan Bula. Tu bude celebrovat emeritní biskup Vojtěch Cikrle. Na Proglasu ji budeme přinášet od 10. hodiny s laskavým svolením televize Noé. Poděkování za jejich včerejší blahořečení chystají také v Jihlavě, kde bohoslužbu povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Na letošní svatovintířskou pouť do Dobré vody u Hartmanic tradičně dorazí pěší poutníci z bavorského Rinchnachu. Česko-německá bohoslužba začne ve 14 hodin v kostele svatého Vintíře na Dobré vodě. V Jeseníku a Lipové lázních položí první kameny zmizelých, které připomenou někdejší židovské obyvatele, konkrétně osudy rodin Schliesserových a Gesslerových. Program doplní dvě přednášky a výuka židovských kruhových tanců. Výběr nejslavnějších písní z Jesus Christ Superstar rozezní zámecké zahrady v Mikulově. Akce se koná v rámci projektu Muzikál v kostele. A na koncert duchovní hudby jste zváni do libereckého kostela svatého Bonifáce. Na kytaru zahraje Josef Maran a na fagot Samuel Bednarčík. Tolik z očekávaných událostí.

0: Rozhlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Dům setkání v Dolních Albeřicích hostí od 17. do 21. června duchovní cvičení mladých manželů. Cvičení pod vedením pátera Stanislava Tomšíčka si klade za cíl podporovat duchovní život v manželství, hovoří jeden z organizátorů Petr Kavena.
2: Jedná se o duchovní cvičení pro mladé manžele, většinou s malými dětmi. Je to zaměřeno hlavně proto, aby se ty manžele mohli udělat čas sami pro sebe a pro čas s Bohem. Je to zajištěno tak, že děti hlídají hlídači ve dvou blocích dopoledne a odpoledne, kdy zároveň probíhají přednášky nebo zamyšlení od kněze, který to celé vede. Aby se manžele nemuseli o nic starat, tak je zajištěno plná penze, ubytování, je tam kaple, je tam přednášková místnost, herna pro děti, hřiště venku. Je to vlastně hlavně proto, aby ty manželé v tom denním schonu s těma malými dětmi měli čas zastavit a myslet se, spolu si popovídat, případně sami, aby měli ničím nerušený čas. Každý den tam je vše svatá, buď s dětmi nebo bez dětí. Je tam možnost svátosti smíření anebo duchovní.

Je 6 hodin 31 minut neděle 7. června. Na Proglasu nyní následuje četba Evangelia a modlitba ranních chval. Pokud se chcete blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu víra.cz.

Z 9. kapitoly podle Matouše. Když odtamtud šel Ježíš dál, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš, a řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: proč váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to zaslechl a řekl: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.

0: A po četbě evangelia se k nám můžete přidat v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Jiří.
0: Prožíváme desátou neděli v mezidobí. Všechny dnešní texty budou z druhého týdne žaltáře od strany 1029, v novějším vydání breviáře od strany 1029, ve starším od strany 920. 920. Pouze antifona k Zachariášovu kantiku a také závěrečná modlitba ze stran 788. 788 a 698. 698. Ještě zopakuji texty v novějším vydání breviáře dnes od stran 1029 a 788. Ve starším vydání od strany 920 a 698. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Když překrásné slunéčko vychází a temná noc pryč od nás odchází, vzdejme za to Bohu chvály, že jsme zdraví, z lože znovu vstali.
1: Nebeská i pozemská stvoření, slunce, měsíc s jasnými hvězdami, všechno každý den veselé chválí svého Pána, Stvořitele.
0: Pamatuj i ty ráno každý den, že jsi k obrazu Božímu stvořen. Máš Stvořitele chváliti a za všechno jemu děkovati.
1: Buď ti za to chvála, Pane Bože, že jsme všichni vstali ráno z lože. Prosíme tě, milý Pane, ať se nám dnes nic zlého nestane.
0: Zaopatřuj nás, Pane, tento den pokrmem, nápojem i oděvem, rač krmiti tělo chlebem a duši svým svatým Božím slovem.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu, aleluja.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řekne dům Izraelův, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Nechť řekne dům Áronův, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: V soužení jsem volal Hospodina. Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
1: Hospodin je se mnou, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk.
0: Hospodin je se mnou, on je můj pomocník a já vítězně zhlížím na své nepřátele.
1: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v člověka.
0: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v mocné.
1: Všichni pohané mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Odevšať mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
1: Obklíčili mě jako včely, sežehli jak oheň trní, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Vrazili do mě, abych padl, avšak Hospodin mi pomohl.
1: Hospodin je má síla a statečnost. Stal se mou spásou.
0: Já sod ze spásy. Zní ve stanech spravedlivých.
1: Hospodinova pravice mocně zasáhla. Hospodinova pravice mě pozvedla. Hospodinova pravice mocně zasáhla.
0: Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech.
1: Hospodin mě sice těžce strestal, nevydal mě však smrti.
0: Otevřte mě brány spravedlnosti, vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
1: Toto je brána Hospodinova, jí procházejí spravedliví.
0: Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel a stal se mou spásou.
1: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
0: Hospodinovým řízením se tak stalo. Je to podivuhodné v našich očích.
1: Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho.
0: Hospodine, dej spásu. Hospodine, popřej zdaru.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu, žehnáme vám z Hospodinova domu.
0: Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře.
1: Ty jsi můj Bůh, děkuji ti, budu tě slavit, můj Bože.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
0: Aleluja.
1: Zpívejme chvalospěv našemu Bohu. Aleluja.
0: Požehnaný jsi, Pane Bože, našich otců, chválihodný a svrchovaně velebený na věky.
1: Požehnané je tvé slavné svaté jméno a svrchovaně chválihodné a velebené na věky.
0: Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě a svrchovaně chválihodný a slavný na věky.
1: Požehnaný jsi ty na svém královském trůně a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
0: Požehnaný jsi ty, který zlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
1: Požehnaný jsi ty na klenbě nebes a velebený a plný slávy na věky.
0: Všechna díla Páně, velebte Pána, chválte a oslavujte ho na věky.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Zpívejte chvalospěv našemu Bohu. Aleluja. Chvalte Hospodina pro jeho svrchovanou velebnost. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina v jeho svatyni. Chvalte ho na jeho vznešené obloze.
1: Chvalte ho pro jeho mocná díla. Chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost.
0: Chvalte ho hlaholem trouby. Chvalte ho harfou a citerou.
1: Chvalte ho bubnem a tancem. Chvalte ho strunnými nástroji a flétnou.
0: Chvalte ho zvučnými cymbály. Chvalte ho cymbály hlučnými. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Chválte Hospodina pro jeho svrchovanou velebnost. Aleluja. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot. Očistím vás od všech vašich model. Dám vám nové srdce. Vložím do vás nového ducha. Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je.

0: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
1: Velebíme tě, Bože,
0: a vzýváme tvé jméno. Vypravujeme o tvých divech a vzýváme tvé jméno. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
2: Mnoho celníků a hříšníků přišlo a zaujali místo u stolu s Ježíšem a s jeho učedníky.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť je navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Mnoho celníků a hříšníků přišlo a zaujali místo u stolu s Ježíšem a s jeho učedníky. Děkujeme našemu Spasiteli, že přišel na tento svět, aby se uskutečnilo, že Bůh bude s námi. Vzývejme ho. Kriste, králi slávy, buď naším světlem a radostí.
2: Kriste, náš Pane, světlo vycházející z výsosti, prvotino budoucího vzkříšení.
0: Dej, ať tě následujeme, abychom nezůstávali ve stínu smrti, ale abychom kráčeli ve světle života.
2: Ukaž nám svou dobrotu, kterou zahrnuješ všechno stvoření.
0: Abychom ve všem viděli odlesk tvé slávy.
2: Pane, nedopusť, abychom byli přemoženi zlem.
0: Ale učiň, ať zlo přemáháme dobrem.
2: Ty jsi byl při křtu v Jordánu pomazán svatým duchem.
0: Dej, ať milost Ducha Svatého vede po celý den také nás. Kriste, králi slávy, buď naším světlem a radostí. A přepojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, od Tebe pochází všechno dobré. Slyš naše pokorné prosby a dej, abychom Tebou vedeni poznávali, co je správné a co s Tvou pomocí to také konali. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

Je neděle 10. týdne v liturgickém mezidobí a my čteme první čtení z knihy Sirachovcovi. Je to 46. kapitola o starozákonních hrdinech Jozuovi a Kalebovi. Hrdinou v boji byl Jozue, syn Nunův, Mojžíšův nástupce v prorockém úřadě. Již podle svého jména byl velkým zachráncem pro boží vyvolené. Když se mstil na bořičských nepřátelích, aby Izraele obdařil dědičným majetkem. Jak byl vznešený, když vztáhl své ruce a rozmáchl se kopím proti městům. Kdo mohl před ním obstát? Vždyť vedl války páně. Nestanulo slunce na jeho pokyn a jeden den se neprodloužil ve dva. Vzýval nejvyššího boha, když jej odevšad tísnili nepřátelé, a veliký pán ho vyslyšel a seslal krupobytí neslýchané síly. Vrhl je na nepřátelský národ a na srázu zahubil útočníky, aby pohané poznali sílu jeho zbraní, že jejich protivníkem je pán. Byl naprosto věrný Bohu a za Mojžíšova života ukázal svou zbožnost jako Káleb syn Jefonův, když se opřel lidu, aby národ odvrátil od hříchu a umlčel zlobné řeči. Proto se oni dva zachránili ze 600 000 na pochodu, aby vešli do dědictví, do země oplývající mlékem a medem. A pán dal Kalebovi sílu, která mu zůstala až do stáří, aby vstoupil na výšiny země a jeho potomstvo obdrželo majetek, aby celé Jakubovo pokolení poznalo, že je dobré poslouchat pána.

Je 7 hodin s datem 7. červen 2026. Máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám pěkné nedělní ráno přeje Natálie Fajtová. Katolická tradice dnes připomíná svatého Roberta, anglického opata z 12. století, askety a štědrého dobrodince chudých. Před 400 lety v tento den roku 1626 zemřela blahoslavená Anna od svatého Bartoloměje, španělská karmelitka, sekretářka a nejbližší přítelkyně učitelky církve svaté Terezie z Avily. Před 245 lety byl položen základní kámen stavovského divadla v Praze. Z 105 let by se dožil premonstrát páter Metoděj Vladimír Metula, vězeň komunismu, obnovitel a převor novoříšského kláštera. Na věčnosti je od roku 2002. 85. by oslavil histolog a embryolog docent Petr Hach, emeritní děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen Papežské akademie pro život a maltéský rytíř, odešel v roce 2014. Před 21 lety se tehdejší pražský pomocný biskup Václav Malý stal prvním laureátem osvětimské ceny Jana Pavla II. Za obranu lidských práv. 74. narozeniny slaví houslový virtuos Václav Hudeček a svátek podle občanského kalendáře mají Irena a Slavoj. Jméno Iveta je německého původu a překládá se jako tysový luk, může jít také o francouzskou variantu hebrejského Judita a to se překládá jako židovka. Jméno Slavoj je slovanského původu a vykládá se jako slavný. Tak nositelům těchto jmén dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Dnes bude polojasno až oblačno. Zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Ráno v severovýchodní polovině postupně jen na východě území bude přechodně zataženo a místy s přeháňkami nebo bouřkami. Později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem. V 7 hodin a 45 minut nabídneme relaci Rádia 7 Studna slova. Od 8 hodiny se můžete v pořadu Duchovní hudba těšit na Magnificat a Laudate Pueri Dominum skladatele Antonína Vivaldiho a také na Preludium a Fugace mol Johanna Sebastiana Bacha. V 9 hodin dnes výjimečně zařazujeme cyklus Dotýkání světla a mši svatou naladíte od 10. hodiny. Budeme ji přenášet z Lukova u Moravských Budějovic. Hlavním celebrantem bude emeritní biskup Vojtěch Cikrle a je to mše svatá na poděkování za blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Teď píseň Křídla holubic a Spirituál kvintet.

0: Téměř 2600 tun různých předmětů a materiálů se za uplynulé 4 roky nestalo odpadem. Dobročinné obchody s různým zbožím či nábytkové banky dokázaly více než milionu položek najít nového majitele. Podle Jitky Hofmanové z Reuse Federace je ale tento sektor v Česku stále na startu. Výsledky by mohly být výrazně lepší, pokud by jej stát začal řídit a podporovat. Hofmanová zmínila 3 základní benefity Reuse Center pro společnost.
1: Jedná se o benefity v oblasti environmentální, to znamená, že předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. A současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma. A v neposlední fázi šetří obecní rozpočty prostě tím, že navrací předměty zpět do oběhu a obce tyto předměty nemusí likvidovat.
0: V současnosti fungují Reuse centra bez větší koordinace a jsou obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Zatímco v některých krajích funguje takových center více, v jiných chybějí, třeba v Karlovarském či Moravskoslezském kraji.
2: Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží spočívala na něm. Vyrostlo v muže, jenž se jmenoval Ježíš, ten pak vykonal mnoho dobrých skutků a zázraků a jeho život otevřel lidem brány ztraceného ráje.

0: Nyní zamíříme do Kroměříže. Příští týden tam zahájí festival, který nabídne 6 večerů zaměřených především na klasickou hudbu. Propojí duchovní díla, komorní koncerty i slavné operní melodie. Dirigent zahajovacího programu František Macek vzkazuje.
1: Milí posluchači, přijměte moje pozvání do nádherné Kroměříže na 27. ročník Mezinárodního festivalu Hudba v zahradách a zámku. Zažijte s námi nezapomenutelné letní večery plné skvělých interpretačních výkonů v jedinečném prostředí památek UNESCO. Těšíme se na vás.
0: Návštěvníci se mohou těšit třeba na Dvořákovo Stabat Mater, operu La Traviata Giuseppe Verdiho a přední české i zahraniční interprety. Kompletní program najdete na webu hudbakroměříž.cz.

0: a je tam poměrně dost různých žánrových vlivů. Máme taky hosty z různých prostředí hudebních, takže to je deska pestrá a velkolepá. V dnešní době zaplatit náklady na desku, celý ten proces té tvorby a následného vydání je docela složitý a proto jsme chtěli oslovit fanoušky, kdyby nám s tím mohli finančně pomoct, protože přece jenom v době streamovacích platform už ty výdělky, které se do toho alba následně vrátí, jsou nižší než náklady. Takže nabízíme různé služby a nebo odměny i fyzické, často i praktické a nebo zábavné v rámci naší kampaně na Donio. V tomto roce se skutečně se soustředím hlavně na to album, ale následující koncert není v Čechách, je na jazzovém festivalu v Debrecíně v Maďarsku, ale český koncert nás čeká na podzim, ten nejbližší je v Přerově a je to na jazzovém festivalu a budeme tam hrát s Emilem Vitickým a hosty z Británie jejich hudbu.
1: Uzavírá Jiří Kotača, zakladatel uskupení Kotača Orchestra. Jejich debut Big Bandová elektronika vyhrála v soutěži stanice Českého rozhlasu Jazz Česká jazzová sklizeň a s Lenkou Dusilovou spolupracují na koncertech dlouhodobě.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 7 hodin 31 minut neděle 7. června 2026 a příjemné ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Katolická tradice dnes připomíná svatého Roberta, anglického opata z 12. století, askety a štědrého dobrodince chudých. V občanském kalendáři mají svátek Iveta a Slavoj. Jméno Iveta je německého původu a překládá se jako tysový luk, může jít také o francouzskou variantu hebrejského Judita, a to znamená židovka. Jméno Slavoj je slovanského původu a vykládá se jako slavný. Tak Ivetám a Slavojům k dnešnímu svátku blahopřejeme. Česká biskupská konference a spolek Někdo ti uvěří podepsali v týdnu memorandum o spolupráci. Dokument deklaruje společné úsilí o ochranu zranitelných lidí v církvi, podporu obětí zneužívání, rozvoj prevence a citlivého přístupu k lidem, které zneužili představitelé či pracovníci katolické církve.
3: Už jsem pár memorand podepisoval, tak se jako lidi tak nějak vágně na něčem dohodnou a pak z toho memoranda pak třeba vznikne nějaká další smlouva a tak dále. Tady jsme opravdu dlouho přemýšleli a teď prostě jsme jako uprostřed té práce. Nejsme ani na začátku, ani na konci a rozhodně teda vítáme každý další impuls, který pomůže tu problematiku posunout dál. A jestliže třeba budeme v této věci přínosní i společnosti jako takové, tak jedině dobře.
2: Řekl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který vede komisi České biskupské konference pro prevenci a ochranu před zneužíváním. Memorandum podepsal s předsedou spolku Někdo ti uvěří Jiřím Kilarem, který při setkání v zahradě Strahovského kláštera popsal začátek spolupráce s biskupskou konferencí.
4: My jsme si vlastně procházeli poměrně náročnou dobou, kdy jsme to téma otevřeli. Nebylo to vždycky úplně příjemné, ale snažili jsme se být věcní i vzhledem k tomu, že máme církev rádi a záleželo nám na tom, aby se z té trestající a odsuzující instituce stala instituce empatická, přijímající a pomáhající. A vnímám, že s výměnou generace biskupů se tento přístup mění. Myslím, že je to daný opravdu tím přístupem té mladší generace biskupů a pan arcibiskup Stanislav, když minulý rok se stal předsedou komise pro zneužívání, tak vlastně nás oslovil a začal s námi na toto téma okamžitě jednat. Takže tady vidím jako velkou změnu v tom narativu církve vůči této problematice.
2: Uzavřené memorandum označil arcibiskup Přibyl za snahu pomoci obětem a posunout řešení problému v Česku. Spolupráce mezi oběma stranami je teď lépe definovaná, vysvětlil.
3: Já celou tu problematiku nechápu jako řešení problému, který se někde prostě vyřeší a dá se ad acta, ale chápu ho jako doprovázení lidí, který to potkalo a kteří prostě s tím musí nějak dál žít. Někdo se s tím srovná rychle, někdo pomalu, někdo prostě s tím bude žít celý život a jako kdybychom k tomu přistupovali jako k nějakým kauzám, které prostě řekneme, tak je hotovo a máme to za sebou, tak to by byl špatný přístup. Já myslím, že i tato změna chápání vůbec té problematiky že nám pomáhá k tomu, abychom prostě se neuzavřeli do nějakých jako řešení právních, ale abychom dělali to, co myslím církvi sluší mnohem víc, to znamená s těmi lidmi žili a doprovázeli je. To je vlastně úkol křesťanů i v mnoha dalších oblastech života.
2: Česká biskupská konference podle Stanislava Přebyla pracuje na metodice, která by takzvaným předběžným šetřením zjistila, zda a jak se zneužívání odehrálo. Postup má být co nejšetrnější k obětem a kvalitní tak, aby nebylo nutné vyslýchat lidi znovu, pokud věc dospěje k církevnímu procesu.

0: Děti vězněných rodičů se často potýkají se stigmatizací a sociální izolací. Mezinárodní vězeňské společenství proto každoročně pořádá andělské kempy, kde mohou v bezpečném prostředí sdílet své příběhy a najít nové přátele. Děti si tak odlehčí od každodenních starostí, ale také posílí sebevědomí a zjistí, že nejsou sami.
1: Maminka pracuje v zahraničí. Věta, za kterou děti vězněných rodičů často schovávají svůj strach a samotu. Na andělském kempu ale žádná tajemství mít nemusí. Tady zažívají přijetí, bezpečí a léto plné radosti s parťáky, kteří jim rozumí. Podpořte andělský kemp na webu Mezinárodního vězeňského společenství www.mvs.cz.
0: Dodává za Mezinárodní vězeňské společenství Vendula Edit Vahalíková.

0: Je 45 minut po 7 hodině, na Proglasu jako každou neděli nabízíme relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Pokud řekneme, že v dnešním pořadu Studna slova otevře Jiří Hurta téma masa obětovaného modlám, může to vypadat jako něco, co člověka 21. století opravdu nemusí zajímat. Jak ale uslyšíme v dalších minutách, jde o mnohem důležitější a širší otázku, která se dotýká každého z nás. Pojďme tedy společně nahlédnout do 8. kapitoly 1. listu Korinským. Jitka Vyležíková vám od mikrofonu Rádia 7 přeje dobrý poslech.

Posledně jsme se zabývali začátkem 8. kapitoly 1. listu Korintským, kde apoštol Pavel píše: pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Řekli jsme si, že tady jde o otázku křesťanské svobody. Že však poznání nedává ještě člověku právo jednat podle něho bez ohledu na druhé, protože poznání lidí rozděluje. Zatímco jedinou spojující a budující silou je láska. A Pavel pokračuje. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko i my jsme skrze něho. Pokud tedy jde o samotný postoj víry, apoštol Pavel dává za pravdu těm, kteří k otázce pojídání masa obětovaného modlám tvrdí, že tahle otázka pro ně vlastně vůbec nic neznamená, protože modla nic není. Protože neexistuje žádný skutečný Bůh kromě jediného. Pavel však vidí střízlivě i lidskou skutečnost a proto poznamenává, že přesto existují různí takzvaní bohové a pánové, kterým se lidé klanějí a uctívají je. Je samozřejmé, že tyto pohanské kulty nemají pro křesťany žádný význam, protože v nich jde jenom o takzvané bohy, které si vytvořila lidská slepota a pověrečnost. Lze sice připustit, že za některými kulty a pohanskými praktikami jsou skutečné živé síly, které jsou ovšem démonské povahy, ale ani to nic neznamená, protože křesťané už byli z jejich moci i vlivu stejně vysvobozeni vítězstvím Kristovým. Křesťanovi bylo skrze víru zjeveno, že je tu jen jeden, jediný skutečný Bůh, stvořitel všech i všeho. A křesťan ví, že tomuto jedinému pánu všech i všeho právem patří všecka čest i sláva a také vděčná láska. On jediný má oprávněný nárok na poslušnost všech lidí, protože skrze svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, povolal všecko v život a skrze jeho oběť, to znamená skrze boží lásku zjevenou a dokázanou Kristovým křížem, otevřel všem cestu k trůnu své milosti. Křesťan tuto milost přijal a v daru odpuštění hříchů i věčného života poznal. Proto není ve svém životě závislý na nikom jiném, než na svém pánu, který mu svou milost na každý den znovu prokazuje. Na adresu těch, kteří si se svou svobodou v Kristu nedělají starosti, však Pavel píše dál. Ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám. Jejich svědomí je nejisté a proto je poskvrněno. Pokrm nás Bohu nepřiblíží. Nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme. Jíme-li, nic nezískáme.
Říká vás, že sytý hladovému nevěří. Právě tak ti, kdo poznali plnou svobodu v Kristu a vědí, že z boží jedinosti vyplývá naprostá nicotnost veškerých pohanských kultů, zapomínají, že toto poznání nemají zdaleka všichni křesťané. Mnozí vyrůstali dlouhá léta v pohanském ovzduší. Jejich víra je mladičká, útlá a neupevněná. Takže nejsou schopni vymanit se zatím vždycky a ve všem z určité úzkosti, která vyplývá z jejich bývalého vztahu k pohanským modlám. Proto se také úzkostlivě vyhýbají všemu, co s pohanským kultem souvisí. Příčinou je v každém případě duchovní nezralost a slabost vratkého svědomí. Svědomí je jistě člověku určitým osobním světlem při rozhodování na životní cestě, i když je nedokonalou náhražkou přímého vedení Duchem Božím. V církvi je však mnoho těch, kteří uvěřili, chtějí upřímně následovat Pána Ježíše a stali se živými účastníky jeho společenství, ačkoliv nejsou dosud pevně zakotveni v Božím slově. Musí se rozhodovat mezi zlým a dobrým, mezi správným a nesprávným a jsou přitom odkázáni zatím jen na své svědomí. Takoví lidé si samozřejmě nemohou dovolit poskvrňovat své svědomí tím, že by proti němu vědomně jednali. Vždyť pravou svobodu v Kristu dosud nepoznali. A v mnohém jsou dosud podrobeni zákonu, balec, kdy jsou i zajatci svých představ. Naproti tomu, ti, kdo poznání mají a oprostili se už od všech falešných pohanských představ, se nechtějí vzdát stolování v prostorách pohanských chrámů, kde se scházejí se svými příbuznými nebo známými, a vůbec s lidmi vyššího vzdělání a postavení, ačkoliv se tam přitom jedí a pijí věci obětované modlám. Křesťanům, kteří mají jasno, tato skutečnost nevadí, protože vědí, že jakékoliv modly naprosto nic neznamenají. A apoštol Pavel rád připouští, že na tom budou-li či nebudou-li ty modlám obětované věci jíst a pít, jejich spasení vůbec nezávisí. Otázka výběru jídla a pití nemá se spasením vůbec nic společného. Pán Ježíš ostatně řekl jasně, je to v 15. kapitole Matouše, ne co vchází do úst znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. A vysvětlil, nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. A apoštol Pavel ve 14. kapitole listu Římanům zdůrazňuje, že království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Z hlediska osobní svobody v Kristu neexistuje tedy žádný důvod, proč něco jíst a něco nejíst, pokud nejde o příčiny zdravotní. Jenže církev Kristova je společenstvím lásky, ve kterém se vzájemný vztah bratra k bratru musí projevit i ohleduplností. Ve společenství lásky nelze tedy osobní svobodu prosazovat bez ohledu na druhého.
A proto se příště zamyslíme nad závěrečnými slovy 8. kapitoly 1. listu Korintským. Dnes si závěrem připomeňme, jak tuto základní zásadu formuluje Pavel ve 14. kapitole Římanům v poněkud jiném smyslu. Píše tam: bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všechno, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí. A kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. A dále: vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Cokoliv není z víry, je hřích. Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.

Pane Ježíši Kriste, ty ses vzdal všech svých práv a zemřel za nás, za všecky silné i za ty nejslabší. Veď nás tak, abychom se svobody v tobě uměli ochotně vzdát pro lásku k bratru, abychom mu svou svobodou nebyli pohoršením. Amen.

Láska je přednější, připomněl v dnešním zamyšlení nad textem 8. kapitoly 1. listu Korinským Jiří Hurta. Umět zapomenout na sebe ve prospěch druhého je náročná výzva. I proto je důležité vědět, kde pro takové jednání můžeme brát sílu a naději a že má smysl. Končí pořad Studna slova, který připravuje pro Radio Proglas redakce Rádia 7. Díky, že jste byli s námi. Naslyšenou.

A s nedělní 8. hodinou na Proglasu nabízíme pásmo duchovní hudby. Nejprve zazní Magnifikát Antonia Vivaldiho v podání New Philharmonia Choir. Mezzosoprán zpívá Teresa Berganza, kontraalt Lucia Valentini Terrani. Doprovází New Philharmonia Orchestra, dirikuje Riccardo Muti.

Dozněl Magnificat Antonia Vivaldiho v podání New Philharmonia Choir. Mezzosoprán zpívala Teresa Berganza, kontraalt Lucia Valentini Terrani. Doprovázela New Philharmonia Orchestra, dirigoval Riccardo Muti. Nyní se zaposloucháme do další skladby Antonia Vivaldiho, tentokrát Laudate Pueri Dominum, v interpretaci Ensemble Inégal se sopránovou solistkou Gabrielou Aibenovou. Doprovází Prague Barok solist pod taktovkou Adama Victory.

Vyslechli jsme skladbu Laudate Pueri Dominum Antonia Vivaldiho v interpretaci Ensemble Inegal se sopránovou solistkou Gabrielou Ajbenovou. Doprovázelo uskupení Prague Baroque Solist pod taktovkou Adama Victory. V závěru dnešního hudebního pořadu zazní Preludium a fuga C-moll Johanna Sebastiana Bacha. Na varhany hraje Jiří Reinberger.

Těšíte se na neděli? Přivítejte sváteční ráno duchovní hudbou. Na Proglasu vždy od 8 do 9. Večer přijměte pozvání na nevšední koncert. Ve 16:15 pro vás vysíláme poutavý program z tvorby neobyčejných skladatelů.

S 9. hodinou na Proglasu dnes zařazujeme cyklus Dotýkání světla. Vše svatou budeme přenášet až od 10. hodiny z Lukova u Moravských Budějovic na poděkování za blahořečení Jana Buly a Václava Drboli.

0: světla. Vysílá pražské studio Christian. Od mikrofonu vás, milí posluchači, zdraví Jana Beránková. Vítám vás při sledování druhého zastavení s docentem Karlem Sládkem nad tématy spirituální teologie. Minule jsme hovořili o tom, čím se spirituální teologie zabývá jako věda. Zabývá se společenstvím života člověka s Bohem skrze Ježíše Krista v Duchu svatém podle osobních dispozic člověka. To jsou ty čtyři podstatné prvky, které by měla každá z definic mít. Dnes budeme hovořit o křesťanské duchovní zkušenosti a jejím rozlišování.
1: Tak my jsme v tom prvním pořadu se zabývali epistemologií oboru spirituální teologie a následně jsme, řekněme, nastínili takový ten vstup do poznávání božího zjevení na základě seznamování se s boží trojicí v kontextu ikony Andreje Rubliova. A my teďka na to navážeme. Když hovoříme o křesťanské svatosti, o tom, jakým způsobem člověk putuje k Bohu, tak vždycky vycházíme z tohoto božího zjevení. Vždycky se nějakým způsobem účastníme na té boží svatosti, která je pro nás tajemstvím a zároveň se nám zjevuje. Je to takový paradox křesťanství. Vždycky ten Bůh bude tajemstvím, bude před náma, bude nás předcházet, ale také bude s námi v přítomnosti, bude sdílet náš život. A tedy naše cesta ke svatosti je toto sdílení. A zároveň to není cesta, která by byla osamocená, o tom jsme také hovořili, je to cesta v rámci života církve. A tedy ta naše cesta ke svatosti je cesta ve společenství. Teologové hovoří o tom, že do nebe půjdeme všichni společně, ale do pokladu každý sám. Jdeme společně, vzájemně se také očišťujeme, vzájemně za sebou necháváme toho starého člověka a učíme se, co to znamená být společenstvím církve. A zde máme všechny prostředky ke svatosti, to jsou svátosti. Nicméně, když jdeme potom dál k člověku, tak ten člověk vlastně tu svoji svatost potom prožívá v určitém životním stavu. Každý člověk je nějakým způsobem povolán do životního stavu, rozlišuje své povolání. A tak poznává, jestli ho Bůh vede například ke kněžské službě, poznává, jestli ho Bůh vede k tomu, aby žil v nějaké řeholní komunitě a poznává například to, jestli je povolán na cestu laiků a zde v této rozmanitosti povolání nějakým způsobem nachází své místo. A je to vlastně cesta ke svatosti ve světě. A tady se musíme zastavit, protože si vlastně musíme říct, kdo je to vlastně člověk.
0: To mě zaujalo. Do nebe jdeme společně, do pekla každý sám. My jsme teď sestupovali v řetězi svatosti od Boha dolů k člověku. Vždy vnímáme tu naši svatost účastenstvím na boží svatosti, na životě církve, na našem životním stavu. Dnes se ptáme, kdo je člověk?
1: Vyjdeme nyní z biblického zjevení, vyjdeme tedy z písma. Už v prvních kapitolách knihy Genesis se píše, že člověk byl stvořen k obrazu božímu. Co to znamená? Znamená to, že člověk má v sobě schopnost se nějakým způsobem vztahovat k Bohu, vztahovat se k bližnímu. Ale tato zkušenost, tato svoboda, která byla na počátku, byla nějakým způsobem narušena tím prvotním hříchem. A člověk je tedy svým způsobem také paralyzován. Ono to není samozřejmé vnímat boží přítomnost. Ono to není samozřejmé se modlit. Ono to není samozřejmé nějakým způsobem rozpoznávat boží záměr v našem životě. Ono to také vyžaduje naše úsilí. Ono to také vyžaduje nějakou naši askezi. Někdy také říct, tak tady cesta ne, jo? Tudy nejdu, to by mě někam odvádělo. A člověk je tedy nějakým způsobem jakoby paralyzován sice tím prvotním hříchem, ale není zcela odloučen. Ten Bůh mu pořád podává ruku. Až v té pedagogice božího vzjevování došlo k události vtělení. A tady vlastně máme tu hlavní událost. Máme tady podobenství Krista. A v něm jsme vlastně znovu osvobozeni k tomu, žít krásný život s Bohem a před Bohem. V něm nacházíme smysl našeho života. Nějakým způsobem znovu nalézáme, řekněme, takovou tu ztracenou rajskou přirozenost A nalezáme ten pokoj toho ráje v tom, že se zaměřujeme do budoucnosti k druhému příchodu Krista a zažíváme v přítomnosti tuto radost. Je to takový dvojí pohyb. Jeden je do našeho nitra. To je takový ten kontemplativní rozměr naší spirituality, kdy vlastně se stupujeme stále níže pod tu rovinu, řekněme, nějakého toho hrubého já, iluzorního já, toho zatíženého já, tím sebestředným prvotním hříchem a najednou jdeme trošku hloubš, protože tam někde je i ten obraz Boží v nás. Najednou ten Duch Svatý v nás působí, ta milost nějakým způsobem v nás zanechává stopy a my se snažíme tedy rozpoznávat, kým ve skutečnosti jsme a spolupracujeme s tou milostí. To je velmi důležité u Tomáše Špitlíka, ta synergie, ta spolupráce. Vidíme to, k čemu jsme povoláni, vidíme už to, kým být nechceme a zároveň spolupracujeme tedy s milostí na tom, jak vytvářet naši přítomnost. On je to vlastně reálný optimismus. Není iluzorní, není to ani pesimismus, protože když bychom neměli tuto naději, tak bychom mohli skončit v nějaké depresi sebepitvání se. Ale ono, ta duchovní zkušenost je v tom otevření se. To je ta zkušenost.
0: Jako bychom dostali s Kristem druhou šanci ráje.
1: To není jakoby, ale my jsme ji dostali.
0: Vzpomeňme právě teď na raní čtení z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Hovoří o synergetismu činnosti boží a lidské. O boží milosti a lidské spolupráci.
1: No a potom v těch různých třeba filozofických modelech, kdy se hovoří o člověku jako o té rovině duchovně, duševně, tělesné, tak je velmi důležité vnímat to v té jednotě. Člověk je celiství, člověk je osobou a není možné stavět duši proti tělu v takovém někdy platonském smyslu, jako by to tělesné bylo všechno špatné a to duchovní všechno dobré. To není přímo křesťanský přístup, protože my uznáváme vtělení. Bůh se stal člověkem, slovo se stalo tělem. A to je pro nás důležité. My vlastně tu cestu proměny jdeme v našem těle. A tady můžeme i vidět takovou tu provázanost mezi tím tělesným, duševním a duchovním. Když nám něco nefunguje v těle, velmi často to odráží něco, co nefunguje v duši. Někdy tam je i ten transcendentní rozměr Bohu, ten duchovní rozměr nějakým způsobem zanedbán. No, známe to všichni a lékaři dnes hovoří o tom, že spousta nemocí je zapříčinou jakýmisi neurózami a můžeme to i vidět, jakým způsobem dochází k určitému uzdravení, když se uzdraví ta rovina duše. Ale na druhou stranu někdy i třeba nemoc nemusí mít tuto příčinu, ale může mít třeba jinou výzvu pro člověka, aby se třeba zastavil a víc se tedy zamyslel nad svým životem. Je důležité vnímat opravdu člověka jako osoba v její celistvosti a vnímat opravdu, že i tou rovinou tělesnou vyjadrujeme naše postoje, ať už k Bohu během třeba liturgie, když stojíme, jsme pozorní, klečíme, pozvedáme ruce, nebo ve vztahu k bližnímu podáváme si ruku, objímáme se, vyjadřujeme vlastně náklonost skrze určitá gesta.
0: Řeč těla.
1: Přesně tak. A všimněte si třeba na ikonách a na obrazech, jak právě symbolická gesta jsou velmi důležitá, aby vyjádřili něco z toho duchovního světa.
0: Posloucháte pořad Dotýkání světla. Dnes druhé zastavení s docentem Karlem Sládkem nad tématy ze spirituální teologie. Jak máme správně vyhodnotit nejrůznější emoce a myšlenky, které v nás proudí?
1: Už první církevní otcové a potom pouštní otcové se snažili tyto myšlenky rozlišovat. Snažili se rozlišit ty, které člověka znesvobodňují, zotročují, ty myšlenky, jak říkáme, toho starého člověka. A zároveň vnímáme ty myšlenky nové, ty, které nás povzbuzují, ty, které nás vedou k Bohu, kdy vlastně tvoříme ten náš duchovní život. Tomáš Špidlík a mnoho dalších autorů hovoří o tom, jak tyhle ty myšlenky na nás dotírají. Většinou si vybíráme zase takové dva obrazy. Tím prvním je ten prvotní pád Adama, kdy vlastně on podlehne. Je tam určitá myšlenka, která přichází z vnějšku, mohli bychom říct taková prvotní nákaza. Je tam něco, co nás ponouká třeba k nějaké neřesti, k nějakému egoismu, projevu ega. A s ní se konfrontujeme. Bojujeme s ní. Kalkulujeme s ní. A Adam jde tak daleko, že s ní souhlasí, přijímá a padá. A všimněme si ještě jiného obrazu, a tím je Kristus na poušti, který je také pokoušen, ale i hned na začátku říká, je psáno a odmítá. A žije ve světle Božího slova a jsou andělé, kteří jsou okolo něho. Takže zde vidíme určitý duchovní boj, určité rady duchovního boje, jak je potom prožívali a jakou zkušenost s nimi zažívali i pouštní otcové. A oni potom vytvářeli takové kategorie vášní, neřestí, proti kterým nacházeli v písmu úryvky, což bylo takový lék, ty vášně by byly takovým virem a úryvek z písma, to by byl takový ten lék.
2: Léčebná pilulka.
1: Přesně tak. A odlišovali takových, často se uvádí, 8 neřestí. Ty první 3 nějakým způsobem se dotýkají té tělesnosti. Oni jsou víceméně jakoby přirozené. Každý člověk potřebuje nějakým způsobem jíst, stravovat se. My jako lidé máme i poslání, řekněme, zachovat náš rod, milujte se a množte se pro lidi povolané ke svátosti manželství, takže nějakým způsobem prožíváme ve vztahu svoji sexualitu a nějakým způsobem chceme i nějak sociálně zabezpečit naši rodinu. To je něco přirozeného. Ale může se z toho stát neřest. A to je tehdy, když se vlastně z toho jídla stane poživačnost a tedy nějakým způsobem často maskujeme nějakou neurózu. Kolikrát jsme nervózní, neustále jíme a vlastně ono to jídlo, které je důležité a které se může stát také vlastně svátostí, protože máme vlastně
2: svátostný pokrm.
1: Svátostný pokrm, přesně tak. Tak ono to jídlo se může stát modlou. Jo? A potom nás odvádí od duchovního života.
2: A ta střídmost bude platit ve všem.
1: Vlastně ano, přesně tak. A potom zde máme tu otázku v sexualitě, to je ta obrazotvornost, tady tak je potřeba mít určitý řád v rámci třeba určitého povolání, k kterému člověk cítí být před Bohem. Člověk je povolán k zasvěcenému životu nebo je povolán k manželství a v rámci tohoto povolání potom prožívá svoji sexualitu. Člověk, který žije v manželství, tak potřebuje mít také vztah a vidět povolání k zasvěcenému životu, protože tam vidí tu univerzalitu lásky. Ta univerzální křesťanská láska přesahuje lásku rodiny, přesahuje lásku etnika, přesahuje lásku národa. Je to vlastně láska, která vytváří člověka a z jednotlivých národů Boží lid. A k svědectví jsou povoláni lidi k zasvěcenému životu. Je to svědectví takového, řekněme, předchuti andělského stavu. Je to svědectví té univerzální lásky. Ale zároveň na druhou stranu i lidé žijící v zasvěceném stavu potřebují mít vztah s rodinami. Potřebují i vidět to, že ona láska se vyjadřuje v konkrétních vztazích. Ta láska má ten rozměr univerzální a zároveň konkrétní. A my se takhle vzájemně doplňujeme. To ale znamená mít třeba i v této oblasti určitou disciplínu. Jo? Pak je to další, jak jsem říkal, každý potřebuje nějaké zabezpečení a máme tady pokušení třeba lakomství. To je, když se z peněz stane modla.
0: To jsme hovořili o prvních 3 tělesných neřestech. Přibližme ty duševní.
1: Tady zase máme tu rovinu přirozenou a tu rovinu patologickou. Hovoříme o smutku, hněvu a takzvané akédii. Ono je přirozené někdy být smutný, například když ztratíme blízkého člověka. Ježíš také plakal, když zemřel Lazar. Ale smutek může mít i takovou patologickou rovinu. To je takové to jakoby sebetrýznění. Já nic nedokážu, mně se nic nedaří, všechno, co dělám, pokazím. Jo? A teď si představte, že když podlehneme třeba takovému splínu nebo nějakému takovému smutku, který není dobrý, který nás odvádí od té Boží lásky, tak mniši říkali, no tak se modli, radost Hospodina je tvoje síla. Neustále, opakuj si to. No zkuste si opakovat neustále, radost Hospodina je moje síla být u toho smutný. Ono to asi nejde.
2: Ne.
1: Jo? Takže to je takový jednoduchý příklad. No a potom se máme hněv. Hněv je strašně nebezpečná nemoc. Ale na druhou stranu zde máme také otázku hněvu spravedlivých. Když si čteme příběhy Jana Křtitele nebo Ježíše Krista, tak vidíme, že i oni velmi často byli velmi přísní a projevili určitý hněv. Je to určité znamení toho Božího hněvu. Je to hněv, když vidíme nespravedlnost. Děje se bezpráví. A tento hněv, řekněme, je určitým impulzem k tomu, abychom se snažili napravit ty následky hříchů, který je mezi námi. Ale na druhou stranu hněv má rovinu patologickou. To je takový ten nepřítel, kterýho si neustále vytváříme. My to nějakým způsobem máme v sobě, ten archetyp, bohužel. Možná to je trošku z té naší jakoby živočišné říše, co máme v sobě. Furt máme nějakého nepřítele, furt nám někdo vadí, furt se někomu či někomu vymezujeme, furt vůči někomu vnitřně bojujeme někoho nějakým způsobem a s tím musíme pracovat, to je špatně. A Ježíš říká, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás pronásledují. Třeba jednoho starce se ptali, a vy jste se nehněval, když se tohle stalo, proč jste takový? A on říkal, já jsem se hněval, ale já jsem nenechal svému hněvu průchod.
2: Mít sebe pod kontrolou a tak dál.
1: Jasně tak.
2: A vysvětlíme akedii?
1: Akedii. Ono se to těžko překládá. Někdo to může popisovat třeba jako určitou nudu, takový to nic nedělání a všechno dělání. Někdy může být akédie i taková až přílišná činnost, která zastírá nějaký neklid. Je to taková vnitřní neuróza. A myslím si, že je velmi důležité v tomto stavu neútěchy, jako o tom hovoří i doporučení Ignáce z Loyoly, nedělat nějaké zásadní změny, prostě vydržet to. A držet se určitých, řekněme, osvědčených metod anebo určitého stylu života, který jsme si tak jako dali v té době útěchy. Jo? Někdy to znamená jakoby vydržet a být, když bychom se použili obrazu jedné ikony, nebo když říkáme v kredu, že Ježíš sestoupil do předpeklí, do určitého stavu jakoby takového očekávání, aby vytáhl ty spravedlivé do té reality vzkříšení, tak vydržet to v tomhle předpeklí a vědět, že i v tomhle stavu těžkém je zde ona ruka Kristova, která nás bere za naši ruku a vytahuje nás do té reality vzkříšení. A potom zde máme nebezpečné pokušení duše a to je taková touha po plané slávě a pýcha. O tom hovoří duchovní otcové jako o těch těžkých duchovních nemocech. A jsou to také pokušení, které radikálně odmítl Ježíš na poušti. Udělej zázrak, udělej show, přitáhni k sobě lidi, udělej na sobě lidi závislými. Jo? Tohleto je strašně nebezpečné. Někdy si myslíme, že už víme víc než ti druzí a jsme to my ti povolání, kteří je musíme poučovat. Ba co víc, my už jsme přece dál na duchovní cestě a ty druhý jsou ty hříšní a my jim ty hříchy máme připomínat. A ono je to velmi často tak, že ono to nejsou jejich hříchy, oni to jsou naše hříchy, které slepě nevidíme a projektujeme si do druhých lidí. Takhle se projevuje velmi často pýcha a takový člověk není moc sympatický a s tím musíme pracovat. A lékem na to je pokora. Opravdu na té cestě duchovní je důležité učit se být pokorným člověkem a ono potom vlastně i spontánně, když to je Boží vůle, tak člověk najde bratry a sestry, se kterými ten duchovní život sdílí a třeba někdy také poradí a někdy se musí nechat poradit a je to takové vzájemné.
2: Docela bych řekla, že je to přesně to, co druzí lidé na křesťanovi prvně vnímají. Vy jste takový titiší, pokorní.
1: Kéž bychom takový byli.
2: Zhrňme si, co otec Evagrius promyslel jako osmero druhů pokušení, která musí duchovní člověk odrážet, aby si udržel vládu nad svým vlastním srdcem. Jsou to nestřídmost, smyslnost, lakomství, smutek, hněv, akédie, ctižádost a pýcha. Můžeme, pane docente, ještě něco říct na závěr, třeba právě k tomu rozlišování?
1: Rozlišení té autentické zkušenosti. Kdy můžeme říct, ano, tohle byla zkušenost opravdu autentická, která nás nějakým způsobem vede na cestu. Je tady velmi důležité duchovní vedení, nezapomínejme na to. Jestliže jdeme duchovní cestou, měli bychom jít v rozhovoru s naším duchovním rádcem, chceme-li duchovním vůdcem, s naším zpovědníkem, aby nám on také pomohl rozlišit, kdy se jedná o opravdu Boží hlas, to niterné pozvání Božího společenství, nebo kdyby se třeba jedná o určitou iluzi, kterou si tvoříme o sobě. Máme určitá taková kritéria té kvalifikované duchovní zkušenosti, jak o ní hovoříme i v přednáškách. To první kritérium nazýváme takový společný smysl. Ono je velmi důležité, aby naše zkušenost nějakým způsobem zapadala do toho kontextu života společenství církva, kde jsme. Znamená to, že nějakým způsobem žijeme třeba v nějaké komunitě, v nějaké farnosti, v nějaké diecézi a ta naše zkušenost nějakým způsobem začíná spolu vytvářet život toho společenství. Takže není to něco, co by bylo úplně mimo. Vždycky to nějakým způsobem nás přivádí do společenství. Samozřejmě tohle kritérium má své úskalí. Někdy to může být i hlas prorocký, kdy třeba člověk přichází s tím, že chce demaskovat to, že dané společenství se vydalo špatnou cestou. Může říct ano, ale moje zkušenost duchovní je třeba odlišná, že se máme jiným směrem zaměřit, protože když bychom šli touto cestou, tak se staneme společenství, které se nakonec rozpadne, protože tam není boží vedení. Najednou tam převládají roztržky, najednou tam převládají rozpory. Může to společenství nějakým způsobem odumírat. A ten prorocký hlas může být jakoby nahození zpátky na tu cestu, která byla na začátku autentická. Spoustu reform máme i církevních hnutí, řádů a podobně, které nějakým způsobem se chtěli navrátit k těm počátkům a demaskovat třeba nějaké nešvary.
2: Ale stejně tak vlastně může správným směrem natočit toho jedince.
1: Ono ho také nějakým způsobem formuje. Jo? Ten člověk, který získá zkušenost, a ta zkušenost je taky svým způsobem tajemstvím, je nevypověditelná, nezdělitelná. Ten člověk je do ní zasažen, je to niterná, je to jeho zkušenost. A teďka potřebuje, aby mu ji někdo pomohl rozlišit. Je to jako když Pavel padá z koně a oslepne a najednou nevidí, nerozumí. A v tom křesťanském společenství je mu navracen zrak. Jo, je to cesta. Je to o té, jakoby najednou člověk zažije něco nového, ono ho to nějakým způsobem oslepí a ten zrak se mu znovu navrací. Společenství je důležité. K tomu je potřeba zapojit i rozum. Nějakým způsobem to racionálně uchopit i v vlastním životě, dávat to do kontextu. To je důležité, když vám někdo vypráví o své duchovní zkušenosti, tak sledovat, jestli on sám se snaží tam nalézt určitý odstup a nějakou novou sebereflexi. To je taky znamením určité zralosti. A to, co je samozřejmě důležité, ona zkušenost musí být vždycky zkušenost následování Krista. A je to také zkušenost, skrze kterou se projevují plody Ducha Svatého. Je to jednoduché, když je to člověk, který přichází a s nějakou zkušeností a projevuje se u něho láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání, můžeme říct ano, ten člověk je nějakým způsobem na cestě k Bohu. No a když si máme ten opak. Ano. Když ten člověk přijde a říká o nějaké zkušenosti, ale je to takový nerudá, není moc radostný, nepokojný, netrpělivý, nelaskavý, když je takovým jakoby pomlouvačným, zlým, nevěrným, neustále jakoby rozrušuje spíš to okolí, reptá. To je strašná nemoc, o které mluví mniši. Reptání, které jakoby vytváří určité skupinky, stahují se pozornosti jeden k druhému, jeden proti druhému, tak tady pozor. Jo, tady je potřeba jasně rozlišit a někdy třeba je potřeba, aby přišel nějaký člověk zvnějšku, který jakoby znovu jakoby navrátí a usmíří to, co bylo rozrušeno.
2: Jen někdy bývá útěcha nebo neútěcha trvalá. Obyčejně se střídají. A tak se snažme bojovat proti zlým myšlenkám a pěstovat v sobě boží pokoj. Za dnešní výklad kapitoly o křesťanské duchovní zkušenosti děkuji docentu Karlu Sládkovi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako doprovodnou četbu k tématu doporučujeme knihu Tomáše Špidlíka Prameny světla z nakladatelství Refugium a útlou knížku Vojtěcha Kohuta Co je spirituální teologie. Vydalo ji nakladatelství Kostel.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Je 9 hodin 30 minut neděle 7. června 2026. Máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Katolická tradice dnes připomíná svatého Roberta, anglického opata z 12. století, askety a štědrého dobrodince chudých. V občanském kalendáři mají svátek Iveta a Slavoj. Jméno Iveta je německého původu a překládá se jako tysový luk. Může jít také o francouzskou variantu hebrejského Judita, a to je židovka. Jméno Slavoj je slovanského původu a vykládá se jako slavný. Tak dnešním oslavencům, Ivetám a Slavojům, vyprošujeme vše dobré. Na Proglasu budeme mši svatou přinášet od 10 hodin z Lukova u Moravských Budějovic na poděkování za blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Hlavním celebrantem bude emeritní biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Tento přenos můžeme vysílat s laskavým svolením televize Noe. A do té doby vám k poslechu nabízíme varhanní hudbu. Nejprve vyslechneme sonátu pro varhany číslo 5 D dur Karla Filipa Emanuela Bacha v podání Rolanda Mincha.

Dozněla sonáta pro varhany číslo 5 D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha v podání Rolanda Mincha. Nyní uslyšíme preludium a fugáce mol Jana Zacha v podání Hany Bartošové.

Doznělo preludium a fuga C mol Jana Zacha. Na varhany hrála Hana Bartošová. A v podání Hany Bartošové ještě uslyšíme dvě skladby. Nejprve fugu D dur Bohuslava Matěje Černohorského a následně tokátu a fuga F dur Josefa Ferdinanda Norberta Zégra.

Na Proglasu jsme vyslechli v díla fugu D dur Bohuslava Matěje Černohorského a také tokátu a fugu F dur Josefa Ferdinanda Norberta Segra v podání Hany Bartošové. A už za několik málo okamžiků vás zveme ke slavení mše svaté, kterou dnes budeme přenášet s laskavým svolením televize Noe z Lukova u Moravských Budějovic na poděkování za blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Hlavním celebrantem bude emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

v Lukově, na místě, kde se dnes uskuteční děkovná bohoslužba u příležitosti blahořečení Jana Buly, katolického kněze, který se narodil zde v Lukově v roce 1920. Bylo to na svátek svatého Jana Křtitele a v jeho jméno v den svého narození byl právě pokřtěn Jan Křtitel Bula. Když byl poté pronásledován komunistickým režimem, opakovaně uvězněn a následně potom mučen a popraven, v této situaci bezpráví se znovu vracel ke svému křestnímu patronu Janu Křtiteli. Podobně jako on v soukolí politické moci, nespravedlnosti a bezpráví přišel o svůj mladý život, ale dokázal najít sílu, aby se znovu každého dne vracel ke svému spasiteli, ke Kristu a spolu s ním nesl utrpení, spolu s ním dokázal odpustit. Právě síla lásky, moc odpuštění a věrnost pravdě, to jsou motta, která spojují Jana Bulu také s druhým včera blahořečeným knězem Václavem Trbolou. My teď přicházíme do Lukova, abychom slavili mši svatou, abychom děkovali za tyto dva vzory víry, lásky, důvěry a také té odvahy odpouštět. Jak zaznělo včera na brněnském výstavišti při slavnosti blahořečení, tento kraj a mnohé další v naší zemi jsou zraněny hlubokými ranami právě zmiňovaného bezpráví v době totality. Pojďme se dnes modlit za smíření, za vzájemné odpuštění a za nový začátek. Zároveň přitom, abychom nezapomněli na to, co se zde a na dalších místech dělo. Zůstávejme společně v modlitbě teď při děkovné mši svaté v Lukově. Pojďme společně slavit radost z blahořečení Jana Buly a Václava Drboli a pojďme společně prosit za radost a pokoj v naší zemi a v našich srdcích.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pokoj vám.
2: Milí otče biskupe Vojtěchu, milí vzácní hosté, vážení přítomní, i vy, kteří jste s námi spojeni prostřednictvím televize Noe nebo Rádia Proglas, dovolte mi, abych vás přivítal zde v Lukově na děkovné mši svaté za blahořečení blahoslavných Jana Buly a Václava Drboli. Minulý čtvrtek, když jsem jel ráno do Brna, abych si převzal relikviář s ostatky Jana Buly a Václava Drboli, tak jsem uvažoval o dnešní slavnosti. Přemýšlel jsem o tom, jak vás přivítat, co vlastně na úvod říci. A přiznám se, měl jsem z toho trochu těžkou hlavu. Nakonec přišlo takové trochu obligátní vnuknutí položit si otázku, co by na mém místě řekli právě Jan a Václav. Spontánně v tu chvíli mě okamžitě napadla a přišla myšlenka na událost z Evangelia, kdy Ježíš posílá do světa po dvou své učedníky a ti se pak vracejí a říkají Ježíšovi, co prožili a jak v jeho jménu činili i zázraky. A Ježíš jim v tu chvíli říká, neradujte se tolik z toho, že v mém jménu činíte zázraky, že se vám podrobují zlí duchové, ale spíše se radujte z toho, že jsou vaše jména zapsána v nebi. A tak bych chtěl popřát nám všem a tímto vás chci všechny přivítat. Otce biskupy, kněze, zástupce poslanecké sněmovny, senátu, kraje, místních samospráv, příbuzné Jana Buly, nás místní farníky. Farníky z Působiš, naši kněží, to znamená farníky z Babic a Rokytnice, nás všechny z děkanství i z širokého okolí. Chtěl bych vás přivítat a popřát nám, abychom dnes zakusili radost a vděčnost za naše dva nové blahoslavené, kteří nám vzkazují. Radujte se nejen z nás dvou, ale také se radujte a děkujte za to, že i vaše jména jsou zapsána v nebi a že i vy můžete jednou a máte jednou patřit v nebi na Boží tvář a zakoušet Boží lásku stejně, jako ji zakoušíme my. Vítejte.

0: Milí přátelé, máme se setkat s Kristem, který dával sílu i našim mučedníkům. Díky kterému oni mohli vydržet a řekl bych neskončit svůj život v nějakých pochybnostech. A tak, protože jsme na setkání s Kristem, máme i mi říct, pane, jsme slabí lidé. Uvědomujeme si mnoho věcí, když jsme se od tebe vzdálili. Ale víme, že v tvé blízkosti ty uzdravuješ všechno to, co je v nás zraněné. I my litujme svých hříchů, abychom se mohli setkat s Kristem, otevřít se pro jeho slovo, otevřít se pro to, co on nám odkázal. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděli a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

Modleme se. Bože, ty jsi posílil ve víře blahoslavené kněze Jana a Václava, když trpělivě snášeli soužení. Na jejich přímluvu prosíme, dej, abychom ti vždycky zůstali věrní a tak překonali všechna protivenství. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny.

Čtení z knihy moudrosti. Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás. V pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní. Vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že jsou ho hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jako zlato. Jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu. Kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože jeho vyvolení najdou lásku a smilování. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás, za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje. Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel. Ano, i vstal z mrtvých, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití? Stojí přece v písmu, stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen, ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši našem Pánu. Slyšeli jsme slovo Boží.

Tak, milí přátelé, občas se objeví mráče, který zakryje slunko, aby do vás nemilosrdně nepražilo. Takže doufám, že všichni přežijete ve zdraví, že nikdo neomdlí, že vlastně bude příjemně, tak jako je pod mrakem. A tak nyní se pustíme do toho, co jsme slyšeli. Slovům Pána Ježíše, kdy hovoří o své smrti, kdy hovoří o tom jako podobenství o pšeničném zrnu, které, když spadne do země, tak sklíčí a vydá mnohý užitek, tomu rozumíme. Ovšem to druhé přirovnání, to nás mnohdy zvedne ze sedadel. To druhé přirovnání bylo o nenávisti k vlastnímu životu. Je to pro svou provokativnost pro nás takové nepřijatelné. Co pak máme mít sebe v nenávisti? Zde je nutné a osvobozující vědět, že hebrejským souslovím milovat versus nenávidět se vyjadřuje skutečnost, že něčemu dáváme přednost před něčím jiným, tedy že něco klademe na první místo. A tak volnější překlady písma uvádějí, kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. To už je možná pro nás takové srozumitelnější. No a v podobném duchu jsme slyšeli hovořit i autora knihy Moudrosti, který říká, že duše spravedlivých, i když jejich pozemská cesta obsahuje utrpení a zkoušky a jejich smrt je pokládána za tragédii, jsou v pokoji, protože to, co ve svém pozemském putování dělali, se líbilo Bohu. Jsme v Lukově, v rodišti kněze Jana Bully, který byl včera slavnostně prohlášen za blahoslaveného. V roce 1920 se zde na slavnost Jana Křtitele narodil a ve zdejším kostele Jana Křtitele byl pokřtěn. Jeho jediným kněžským působištěm byla rokytnická farnost s kostelem svatého Jana Křtitele. S tímto svědcem, jehož historickým posláním bylo dovršit čas starého zákona a ukázat na Mesiáše, byl život našeho Jana velmi úzce spojen. Určitě při rozhodování o svém povolání, při svém kněžském působení a jak je zřejmé i z dopisu, který napsal před popravou a který adresoval zdejšímu lukovskému panu faráři, tak také poslední chvíle svého života prožíval se svým patronem. Proč byl popraven? Proviněním otce Jana nebyl žádný zločin. Jeho proviněním bylo, že se pro svůj obětavý život, pro svůj kněžský obětavý život, stál pro tehdejší režim překážkou, kterou bylo nutné odstranit, zlikvidovat. Případ babice měl dvojí cíl. Jednak vyvolat strach a jednak

diskreditovat církev jako morální autoritu. A hlavním úkolem bylo získání a upevnění totalitní moci. Víte, kdo je největším nepřítelem totalitních režimů? Je to svobodně smýšlející člověk. A také člověk, který přijal Boha za svého přítele a pána. Svatý Pavel říká křesťanům v Korintě, kde je duch páně, tam je svoboda. Kde svoboda není, tak se dějí zlé věci. Ze 107 lidí odsouzených v babičské kauze bylo 11 popraveno a zbývající se rozdělili o téměř 1400 let těžkého vězení. A tak dva blahoslavení kněží tedy symbolicky zastupují mnoho dalších krutě postižených lidí, jejich dětí a dokonce vnoučat. Možná si někdo klade otázku, co mají Jan Bula, Václav Drbola nyní z toho, že byli církví prohlášeni za blahoslavené. Co myslíte? No nemají z toho vůbec nic. Vůbec nic. Oni jsou prohlášeni za blahoslavené kvůli nám. Kvůli nám. Jejich svědectví je důležité pro nás. A to bez ohledu na to, jestli se považujeme za lidi věřící nebo nevěřící. I my dnes žijeme v době, kdy se vědomně pracuje s vyvoláváním strachu. Strachu před vším možným i nemožným. Kdy se malé i velké lži stávají technologickými nástroji moci. Kdy se morálně pochybní lidé prohlašují za spasitele a zachránce lidu. A jsou také mnohými takto přijímání a obdivování. Žijeme v době, kdy zlo prorůstá vztahy národů. Prorůstá politické systémy. Kdy války a živené nenávisti zasahují do velké části světa. V době, kdy užitek a prospěch, nazvaný pragmatismus, nevyvažuje to, co jsou hodnoty. Ono je potřebné obojí, ale někdy může vzít navrch právě to, co nás směřuje jenom k nám samým, jenom k našemu užitku. Však to známe. Zlo je něčím tajemným. Má schopnost bujení jako rakovina. A žádný z nás vůči němu není imunní. Nemůžeme se stavět do role hrdinů, kteří všechno zvládnou. Staří latiníci používali přísloví principiis obsta, tedy varuj se začátku, míněno samozřejmě začátku něčeho zlého. Neplatí to i pro nás, pro každého z nás, pro naši společnost, protože jak zmínění latiníci dodávali sero medicina paratur, tedy léčit až důsledky, je pozdě. Ale neříkám to proto, že se máme bát. Naopak, i nad realitou dnešní doby může vítězit naděje. A Bůh nás zasadil právě do tohoto světa a v něm máme růst, kvést, přinášet ovoce. I dobro totiž je, řekl bych v uvozovkách, nakažlivé. I dobro, které nás mnohdy dojímá,
může být něčím, co povzbuzuje náš život, abychom toto dobro následovali. Jak řekl ruský spisovatel Fjodor Michailovič Dostojevský, bahno hříchu je nejtěsnějším sousedem Božího království. Poselství babických událostí a svědectví blahoslavených kněží vnímám jako výstrahu před našimi laxními postoji vůči zlu v jeho začátcích. Je varováním před ideologiemi dneška, které vystupují v převleku za dobrodince lidstva. A tak dnes v souvislosti s našimi blahoslavenými máme skutečně za co děkovat. Ale zároveň také za co prosit. Abychom se my sami nedostali do područí zla, které je mnohdy nenápadné. Jakoby jen na okraji. Abychom vždy usilovali o postoj moudrosti zhora, ve kterém odmítáme zlo v jeho rozličných a mnohdy jemných podobách. Abychom byli schopni zlu odporovat a zaměřit se na schopnosti nebo naši schopnost přijímat a rozvíjet dobro, které od Boha dostáváme v nejrůznějších formách. Abychom přijímali a rozvíjeli vše dobré, co pravdivý vztah k Bohu, k lidem i ke společnosti okolo nás nabízí. A abychom to dobré předávali dál, jako ti, kteří druhým přinášejí Kristovo svědectví o věrnosti, důvěře a naději. Mladý člověk měl jako Jambula, stejně jako každý z nás, své plány a představy o svém životě i o způsobu naplnění toho, co pro svůj život zvolíme. O způsobu naplnění svého poslání a nemohl tušit, co na něj v životě čeká. Přesto ve své službě Bohu a církvi, tedy lidem, zůstal věrný. Zůstal věrný i ve vězení, při mučení, i při násilné smrti ve svých 32 letech. A tak přeji nám všem, abychom svému slibu, ať už je naším povoláním kněžství, nebo manželství, nebo zasvěcený život, nebo třeba i politika, zůstali věrní i v nejrůznějších kotrmelcích, které nám život přinese. A právě to je cesta ke svatosti. A ke svatosti je povolaný každý. Každý z nás. Amen.

za politické vězně, přinášíme tuto mříž a prosíme o dar svobody pro lidi jakkoliv spoutané zlem, nespravedlností či křivdou.

Za farnost Lukov, rodiště Jana Buly, přinášíme křestní roušku a křestní svíci a prosíme, aby v našich domovech rostla víra a radovali jsme se z Boží lásky vůči nám lidem.

Za farnost Babice, působiště Václava Drboli, přinášíme kříž a prosíme o usmíření mezi lidmi a o vzájemné odpuštění v celém našem kraji.

Za farnost Rokytnice, působiště Jana Buly, přinášíme srdce na dlani jako symbol laskavosti, která vycházela ze srdce kněze Jana, a prosíme, aby byla patrná i z našeho jednání.

Za kněze přinášíme knihu modlitby církve, breviář, a prosíme, aby zasvěcené osoby byly lidmi modlitby a vytrvali ve svém povolání.

Za děti přinášíme chléb a hrozny a prosíme o dar vděčnosti za stvoření a všechny dary, kterých se nám v této době hojnosti dostává.

přinášíme obálku, atribut našich kněží Jana a Václava, a prosíme, aby se v této mediální době mezi lidmi šířily dobré zprávy a mladí lidé byli jejich zvěstovateli.

Za rodiny kněží Jana a Václava přinášíme hostie, víno a vodu. A prosíme za živé a zemřelé z celé rodiny Bulovi a Drbolovi.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: Ať přijme ke své slávě a spáse světa.
0: Zhlédni, Bože, na dary, které klademe na oltář. A dej, ať povzbuzení příkladem blahoslavených Jana a Václava slavíme památku utrpení tvého syna s vnitřní usebraností a oddanou zbožností, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků.
1: Amen.

dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty jsi oslavován, když jsou chváleni tvoji svátí. A jejich stálost v utrpení je obdivuhodným dílem tvé moci. Ty jim uděluješ horlivost ve víře, dáváš pevnou vytrvalost a dopřáváš vítězství v konečném zápasu skrze našeho Pána Ježíše Krista. Proto tě nebe i země chválí novou písní a také my se všemi zástupy andělů zpíváme píseň o tvé slávě.

Pravdě jsi svatý Bože a právě tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem pánu.
1: Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější panou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Petrem a Pavlem, se svatým Janem Křtitelem, s blahoslavenými Janem a Václavem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky.
2: Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi. Upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Leva, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.
3: Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě.
4: Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvé přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.

0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
2: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
3: Pax tecum.

0: Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
2: Svaté přijímání se dnes bude podávat následujícím způsobem. Otec biskup Vojtěch bude podávat pod pódiem. Dále se bude svaté přijímání podávat na dalších místech, která budou označena bílými deštníky. Bezlepkové hostie se budou podávat pod ořechem a to místo najdete podle označení, bude tam modrý deštník.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: modleme se působením svátosti, kterou jsme přijali při oslavě blahoslavených mučedníků Jana a Václava, rozmnož v nás, Bože, svou milost, abychom se z jejich statečného zápasu učili trpělivě překonávat zlo a radovat se z vítězství dobra skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Můžete se posadit.
2: Můžete se posadit, jak říká otec biskup. Já tady mám připravenou nějakou řeč, nebo lépe řečeno nějaké pokyny a něco dohromady. Možná se toho budu držet a možná trochu ne. A to vy nepoznáte. Děkovná bohoslužba pomalu končí, nekončí však dnešní děkování a dnešní setkání. Chtěl bych vás proto srdečně pozvat na další pokračování. To první vám představím já a pak vše další přiblíží po skončení mše svaté naše moderátorka Eva. Chtěl bych vás pozvat všechny na řízek, klobásu, kafe, zákusek. Máme připraveno 15 řízků a 450 klobás. Je nás tady podle rozdaných programů víc jak 1500. To znamená, na každého zůstane, někdo možná bude mít i dvakrát, je to na vás. Pro každého, prosím vás, je. Stejně tak pití, káva, cukroví. Chtěli bychom, aby vám tady prostě bylo dobře. Pozvaní hosté, rodina Jana Buly, ti, kteří obdrželi zvací dopis, jsou zváni do budovy základní školy,

Pro vás ostatní jsou připravené tedy řízky, a to ve stodole, tímhletím směrem, kterou máte naproti hlavnímu pódiu, a hned vedle se bude čepovat pivo. V té stodole si můžete vzít i nealko pití. Klobásy, ty se budou podávat dole pod mezí, cesta středem areálu po schodech, a pak už tam prostě cestu najdete. A i tam bude čepované pivo. Můžete si tedy vybrat mezi řízkem, klobásou, a snad se nebude zlobit, když řeknu, že ty klobásy dělal pan starosta Jan Vidourek, starosta Lukova. Jen do děkujeme. Výjde jídla, chvíli zabere. Z majáku z Budkova, který nám zajišťuje ty řízky a to občerstvení, tak to mají spočítané, že na výjde jednoho řízku stačí 6 vteřin. Takže, aby se to splnilo, je potřeba, abyste prošli, odešli a vrátili se sem na lavičku, a kdo byste chtěl posedět u stolu, tak stoly jsou dole podmezí, tam je připraveno i zastolování, tak případně si můžete sednout i ke stolu. Pro vás starší a méně pohyblivé je připraven sál tady na faře, a nebo několik míst se najde i v první patře stodoly. Postupně mezi vás, až sníte řízky a klobásy, tak přijdou i zákusky a všechno další dobré. To, že vás takto mohu pozvat na pohoštění, je díky vstřícnosti obce, která si na tuto akci vyhradila v rozpočtu nemalou částku. Tímto chci vedení obce a dále vedení základní školy, všem jejím zaměstnancům. Dále bych chtěl poděkovat také hasičům a mnohým dalším a všem obyvatelům Lukova, poděkovat za podporu a společnou spolupráci při přípravách a průběhu. Díky tedy všem štědrým dárcům a dobrodincům. Jedno zvláštní poděkování a mimořádné poděkování pak chci vyslovit všem dobrovolníkům a brigádníkům, kteří tady v posledních měsících, tady v areálu, odvedli obrovský kus práce a strávili tady hodiny a hodiny času. Nemohu jmenovitě poděkovat všem, i když bych velice rád. Jedno jméno by tady ale zaznít mělo. Trošku dojaté, já se omlouvám. Jsou to manželé Václavkovi.

manželé Václavkovi a jejich rodina. Oni stáli u počátku poutí do Přibyslavic, do Staroviček, manželé, kteří poselstvím Jana Buly a Václava Drboli už dlouhá léta žijí. A jsou prostě motorem všeho, co tady prožíváme, a strávili tady právě oni hodiny a hodiny času a prožili tady díky tomu i spoustu bezesných nocí, o kterých jsme se pak společně také třeba bavili. Václavkovi, děkuji, děkujeme.

Ještě jednou, díky, že jste přišli, díky, že tu zůstanete. Těšíme se na další společné prožívání dnešního děkovného dne. Po skončení bohoslužby mezi vás rozptýlí ministranti, kteří budou rozdávat památeční obrázky a dále se budou rozdávat obálky s poselstvím. Kdo jste byl včera v Brně, tak jste možná obálku už obdržel, kdo jste v Brně nebyl, obdržíte obálku dnes symbolem Jana Buly a Václava Drbuly. Jeden z atributů je právě obálka, takže to pak tady dostanete. Díky za vzájemnou trpělivost, ono to chvíli bude trvat, ale já věřím tomu, že to zvládneme a že se tady budeme dále radovat a společně děkovat. V průvodu pak bude odnášen zase relikviář Jana Buly a Václava Drboli s ostatky našich blahoslavených, bude umístěn na oltáři v kostele, kde ostatky budete moci uctít a po skončení adorace, která je naplánována na 14.30, máme lehký časový skluz, ale prostě to zvládneme, tak pak budou umístěny na místo, které je pro ně připravené. Hned, když vejdete do kostela, tak vpravo tam uvidíte připravené důstojné místo, kde budou uchovávány ostatky našich blahoslavených Jana a Václava. Už jsem mluvil dost. Ještě jednou moc díky, že jste přišli. Jsem rád, že jste přišli takové množství. Když jsme to domlouvali, tak prvně jsme říkali, mohlo by přijít 1000 lidí. Pak jsme říkali, přijde 2000. Tak jak to je přesně, nevím, ale minimálně 1500 vás tady je. Díky, jsem moc rád, že jsme v takové množství děkovali. Díky.

0: Pozdrav pánu vám všem. Možná víte, já jsem byl postulátorem, teď administrátorem té kauzy. A jsem moc rád, že jsem mohl tyto služební, tyto blahoslavené, vaše vlastně rodáky, Jana Bulu, vašeho rodáka, doprovodit nějak tak do nebe. My samozřejmě nevyrábíme svaté, ale my vlastně rozpoznáváme tu boží vůli. A tak, jak řekl krásně otec biskup, i my máme rozpoznat tu vůli boží v našem životě. V těch obálkách, které dostanete, je modlitba. Modlitba o zázrak, protože teď to je jenom první stupeň. Jo, teď jedeme na svatořečení. Takže potřebujeme alespoň jeden zázrak, stačí pro dva. Víte? Jo. Už Jan Bula a Václav Drbola už udělal různé zázraky, ale to bylo dříve před tím blahořečením. A to se tak říkajíc nepočítá. Tady je mezi námi otec Štěpán Praskěvič, což je vlastně relátor, pracovník kongregace, který na tom pracoval, tak ho tady chceme přivítat, taky, že tady přijel. Tak prosím vás, nezapomeňte prosit Jana Bulu a Václava Drbolu o milost. Všichni potřebujeme, ať je to zdraví, ať je to nějaké obrácení, ať je to cokoliv. Protože tak nám Bůh může projevit potom tu boží vůli, že si přeje, aby nebyli jenom blahoslavení, ale svatí. A pak to nebude jenom 2000 lidí, ale bude 20 000 lidí třeba tady. Co říkáte? Těšíte se? Já se těším.
1: Tak, milí přátelé, už jsme téměř na konci. A takže to byl dneska takový mix, nebo směs, abych to řekl česky, toho, kdy pražilo slunce, kdy foukal studený vítr a kdy zase jsme se teď ohřáli, abychom mohli přijmout požehnání. Buďte rádi, že je to velká čest pro tuto obec a je to velká čest pro celý váš kraj, že jeden z vašeho středu je prohlášený za blahoslaveného. No a ten užitek z toho je, co jsem říkal, že vlastně i my před námi, před každým z nás, je cesta k tomu, abychom byli také blahoslaveni. I když třeba ne prohlášení církví, ale abychom byli blahoslaveni. A právě k tomu přijměte požehnání. Pán s vámi.
2: Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.
1: Bůh, radost a sláva všech svátých, ať je vždycky vaší radostí a ať vám žehná.
3: Amen.
1: Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, abyste věrně následovali Krista a sloužili bratřím. A ať vás na přímluvu blahoslavených Jana a Václava vysvobodí ze všeho zlého.
3: Amen.
1: Ať vám otevře své věčné království a ať se ve společnosti svatých stane i vaší slávou.
3: Amen.
1: Požehnej.

0: V Lukově jsme se účastnili mše svaté.
1: Mši svatou jsme přebírali s laskavým svolením televize Noe. Nyní budou následovat křesťanské písně, začneme písní Srdce čisté.

Připomeňte si myšlenku na den, kterou v roce 2019 připravil Zdeněk Bárta, farář Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích.

V jednom Ježíšově podobenství se farizeus přichází modlit do chrámu, stejně tak jako celník. V originálním textu je zdůrazněno, že farizeus při modlitbě stál a štítivě se odděloval od ostatních, zejména od toho celníka. Už mistr Jan Hus si ve svém kázání o tomto podobenství všiml samolibého farizeova postoje, tak jiného oproti celníkovým kajícím gestům. Farizeus byl příslušník nejúctyhodnějšího náboženského směru ve starém Izraeli. Farizové úzkostně dodržovali Mojžíšův zákon, platili desátky, plnili všechny obětní řády, byli skutečnou nespochybnitelnou mravní elitou národa, čehož si byli patřičně vědomi. A právě toto jejich sebevědomí a právě tuto jejich mravní nadřazenost jim Ježíš vytýkal. Vždycky, když křesťan má chuť děkovat Pánu Bohu za to, že je lepší než druzí, jako v tomto podobenství, měl by si honem přečíst nejen toto podobenství, ale i tvrdou Ježíšovou kritiku farizeů, například v celé 23. kapitole Matoušova evangelia. Celník, to byl výběrčí daní, bylo to povolání podobné dnešním exekutorům, ten byl v opačné společenské bublině. Celníci byli považováni za zloděje, lumpy a vůbec za nejhorší odpad společnosti a navíc za kolaboranty s Římem. Je snad zřejmé, jak skandální bylo a dodnes skandální je toto Ježíšovo podobenství, když Ježíš říká, že Bůh odmítá zbožného sebespravedlivce, zatímco bezcitného vyděrače ospravedlňuje. Jak je to vůbec možné? Ježíš a po něm apoštol Pavel, ostatně sám původně vzdělaný farizeus, považují totiž sebespravedlnost farizeů za úhlavního, tak říkajíc vnitřního nepřítele křesťanské víry. Farizeismus, mravní a duchovní pýcha, sklon prohlašovat druhé lidi za hříšníky, za odpovědné na všem zlu, jejich sebejistota v úsudcích, odsuzování druhých, pohrdání světem kolem i těmi všemi údajně špatně věřícími, málo zbožnými, křesťany, to všechno Nový zákon odsuzuje. A to právě proto, že takoví duchovně a mravně sebejistí lidé jsou subjektivně upřímně přesvědčeni o své pravdě a opravdu jim jde o něco dobrého. A přece klamou sami sebe, když přeceňují svou dobrou vůli a zatracují všechny, kteří smýšlejí odchylně. A ještě jasnější je to tam, kde jde o kolektivy, celé kolektivy. Příslušnost k nim dodává jednotlivcům mravní sebevědomí a falešné ospravedlnění počinů, za něž by se styděli, kdyby šlo jen o jejich osobní zájmy. Nacistické, komunistické či všelijaké jiné moderní pověry o tom, že ti zdánlivě lepší, úspěšnější, bohatší a spravedlivější mají právo zavrhovat ty ostatně říčné nebo jiné, nebo jinak barevné. Tyto pověry mají za sebou nesčíslně víc lidských obětí, víc mrtvých, než kolik kdy způsobilo samozlo. Sebespravedlivá společnost vždy nakonec likviduje miliony svých bližních. Žel, sama církev se mnohdy v historii tak chovala. Apoštol Pavel napsal, to, čím jsem se dřív vychloubal jako farizeus, to dnes považuji za hnůj. A chci podotknout, že Pavlova řečtina zněla jeho čtenářům mnohem expresivněji, než si dovolí moderní překlad. A jinde napíše Pavel, kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze plnění pravidel, pokud by spása byla jako odměna za dobré a poslušné chování, byla by Kristova smrt zbytečná. Bereme my, křesťané, vážně to, co vyznáváme, totiž, že Kristus zemřel za nás hříšné?

0: Je pravé poledne nedělního dne. Vítejte, milí. Zvláště zdravíme a myslíme na vás z Lukova a Staroviček, což jsou rodiště blahoslavených Jana Buly a Václava Trboly. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu před jídlem.
2: Bože náš nebeský Otče, ty nám všem s láskou přicházíš na pomoc. Požehnej nás a také jídlo, které nám dáváš, a dej, ať lidé všech národů mohou užívat tvých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Blahoslavení Jene Bulo a Václave Drbolo.
1: Orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Máme 4:40. Hudební siesta dnes připomene 200. výročí úmrtí Karla Maria von Webera. Tento německý skladatel se narodil v prosinci roku 1786 a zemřel 5. června roku 1826 ve svých 40 letech. Mezi nejznámější Webrova díla patří pohádková opera Čarostřelec. Ta je považována za první německou romantickou operu. My si z ní teď poslechneme úvodní předehnu. Zazní z archivní nahrávky orchestru Bavorského rozhlasu, kterou řídí Rafael Kubelík.

První část hudební siesty je dnes věnována Karlu Maria von Weberovi. Od jeho úmrtí v pátek 5. června uplynulo 200 let. Tento raně romantický skladatel umělecky působil v Drážďanech, kde se stal dvorním kapelníkem opery. Uváděl díl Mozarta a Beethovena. Mezi lety 1817 až 1825 zde nastudoval téměř 40 premiér. Karl Maria von Weber působil i v Praze. V letech 1813 až 1816, tedy ještě předtím, než se usadil v Drážďanech, byl ředitelem a dirigentem Stavovského divadla. Z instrumentální tvorby tohoto autora nyní na Radiu Proglas uslyšíme koncertní kus F-moll pro klavír a orchestr opus 79. Solo přednese Alfred Brendel, doprovází ho Londýnský symfonický orchestr. Diriguje Claudio Abbado.

Poslední skladbou, kterou dnes v hudební siestě od Karla Maria von Webera uslyšíme, bude orchestrální valčíkové rondo. Jeho název je Vyzvání k tanci. Toto efektní dílo autor zařadil do repertoáru drážďanské opery. Své brilantní rondo jako její kapelník často uváděl. Nyní si Webrovo Vyzvání k tanci poslechneme s Českou filharmonií pod taktovkou Karla Ančerla.

Další část hudební siesty k poslechu nabídne díla romantických skladatelů v podání violončelistky Michaely Fugáčové. Teď zazní Pezzo Capriccioso. Tento takzvaný náladový kus zkomponoval Petr Ilič Čajkovský. Solistka jej přednese ve spolupráci se Státní filharmonií Brno, kterou řídí Libor Pešek.

závěr hudební siesty redaktorka Kateřina Krafová k poslechu vybrala druhou symfonii C-dur německého romantického skladatele Roberta Schumanna. Robert Schumann napsal celkem 4 symfonie. Jeho druhá symfonie vznikla v letech 1845 až 1846. Skladatel tehdy prožíval období smutku a melancholie. Dílo napsal po své jarní symfonii a předběžném náčrtu své poslední čtvrté symfonie. Schumannovu symfonii číslo 2 C-dur nyní pustíme z nahrávky Stadtkapelle Dresden. Diriguje Wolfgang Zawalisch.

Dozněla Schumannova symfonie číslo 2 C-dur opus 61 a tím uzavíráme i dnešní hudební siestu. Dále máme v programu písně.

Za pár minutek máme 13 hodin a 30 minut, ne za pár minutek, ale vteřinek. A já jenom připomenu, že máme neděli 7. června 2026. Katolická tradice připomíná svatého Roberta, anglického opata z 12. století, asketu a štědrého dobrodince chudých. Podíváme se i na to, jaké máme dnes počasí. Polojasno až oblačno. Zpočátku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Ráno bylo v severovýchodní polovině postupně na východě území zataženo a místy přeháňky, ojediněle bouřky. Můžeme čekat ještě, že budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty ty najdete na teploměru v rozmezí 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 stupňů, v tisících metrech na horách to bude stupňů 17. Vítr čekáme slabý během dne, mírný západní až severozápadní. Tlaková tendence, slabý vzestup, rozptylové podmínky, mírně nepříznivé během dne, dobré až velmi dobré.

Benediktínské arciopatství v Praze na Břevnově se v polovině června vrátí v čase. Ve spolupráci s biskupstvím v německém Řezně bude hostit unikátní projekt Mobilní skriptorium. Podle pořadatelů funguje jako symbolický most mezi oběma městy. Nejde o běžnou výstavu. Cílem je umožnit návštěvníkům doslova si osahat historii a vědu. Hlavní program pro širokou veřejnost se uskuteční příští sobotu, 13. června. Zájemci si budou moci v areálu kláštera vyzkoušet tradiční postupy výroby rukopisů a seznámit se s unikátními materiály, které se ve středověkých písařských dílnách používaly. Akce s podtitulem Silencia Ludus věda hrou propojí víru, historii a přeshraniční spolupráci. Podrobnosti v projektu a rezervacích pro školy, pro které je vyhrazen pátek, najdete na webech Břevnovského kláštera a Řezeňského biskupství.

0: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
1: A nyní jsme ve spojení s otcem biskupem Pavlem Posádem, který koncelebroval mši v Lukově. Dobrý den, otče biskupe, já vás zdravím z Brna.
2: Zdravím pěkně, velice rád zdravím vás i všechny posluchače Radia Proglas. Tady z Lukova u Moravských Budějovic. Teď tady skončila mše svatá nějak předpolednem a teď jsou další programy tady zábavné a poučné.
1: Já úplně hned na začátek a já si trošku dovolím rýpnout. Já jsem sledoval mši tady z odbavení a díval jsem se, že na závěr v liturgickém průvodě už jste ochutnával, co dobrého místní napekli. Taky jak vám
2: skvělé.
1: Tak jak vám chutnalo a jaká vůbec bylo občerstvení.
2: Dostal jsem jeden koláček krásný a jeden perníček. No a říkal jsem si, že je potřeba to hned okusit, okuste a vyste, jo, takže jsem to okusil, no a bylo to velmi dobré, no. A doufám, že jsem nikoho nepohoršil, že jsem tady tyto sladkosti jedl během liturgického ještě průvodu, tak snad ne. No.
1: Já
2: tak
1: si myslím, že to byla velká oslava a že to právě k oslavě patří i ta pohostinnost.
2: Ano, ano.
1: A jaká je atmosféra na místě?
2: Tak krásná, samozřejmě krásná, lidé jsou tady jako rádi, jo, to, samozřejmě jsme v obci, ve farnosti, kde se blahořečený Jan Bula narodil, kde ho dobře znali, jsou tady nějací samozřejmě dneska už dálenější příbuzní, ale tak no a potom toto je takový jako kout ještě naší vlasti a naší dieceze, kde to vždycky bylo jako s vírou docela dobré a samozřejmě i dneska jsou určité už jako tlaky a problémy, ale pořád ještě to řekl bych tak jako duchovně krásný kraj. Já to říkám, protože taky jsem tady doma, to je moje rodiště, já jsem absolvent stejného gymnázia v Moravských Budějovicích jako pater Bula, byl absolventem toho našeho gymnázia, nebo jeho gymnázia. No a z toho gymnázia je spousta kněží po něm, jo, to jenom v době, kdy jsem já se hlásil do semináře, to bylo 1972, dávno, tak tehdy nás bylo 7 bohoslovců z našeho gymnázia, takže celkem je to asi 25 nebo 30 kněží, kteří tady z tohoto gymnázia vyšli, tady studovali a teď už jsou na věčnosti nebo působili. Poslední tady jsou bratři Janouškovi z Moravských Budějovic, kteří taky, jeden z nich je absolvent tohoto gymnázia. Takže no a moje rodiště je asi 9 kilometrů od Babic, takže celý ten příběh Babic od mých 15 let, kdy jsem tak jako začínal věcem rozumět, tak jsem to sledoval, zabýval jsem se tím a je to skutečně událost ty Babice 51, která mi byla vždycky blízká a opravdu si myslím, že je to něco, co se dotýká velmi, velmi osobně mého života.
1: Mm-hmm. Měl jste možnost mluvit s místními, mají v paměti Jana Bulu z rodiště, ze kterého pochází.
2: Tak protože to je už 70 let v podstatě, že? Takže těch pamětníků tady jako moc není samozřejmě, že by se s ním potkali, to už minimálně, skoro nikdo myslím, ale tak samozřejmě je to příběh, který tady žije, možná navzdory tomu, že Já jsem to už naznačil, mě bylo v roce 68 15 roku, šel jsem na gymnázium a bylo to pražské jaro a tento příběh babičky nebylo možné otevřít, na rozdíl od patra Toufara, čihož ten se otevřel a v podstatě vyřešil. Babice nebylo možné v 68 otevřít, protože kořeny babického příběhu jsou někde v Rusku. A ani do dnešního dne, to historici říkají, ten příběh babic není dokonale objasněn. Není. To, že jsou dva z těch pronásledovaných blahořečení, to je jenom taková malá epizodka. Je dobré možná připomenout a potřeba připomínat, že bylo tehdy popraveno 11 lidí, 3 kněží a různí potom věřící a bylo odsouzeno 107 lidí, přičemž součet toho trestu těch 107 lidí činil 1743 let. Oni byli takhle mohutně odsouzení. Jo? Takže to je obrovská kauza a bylo by škoda, kdyby blahořečení dvou kněží zastínilo celý ten problém. Ale říkám, to ještě pořád je to ještě nedořešené a ani historici v tom nemají úplně jasno. Jo?
1: Mm-hmm. A já se chci zeptat, čím je nějaký kousek ze života právě těch dvou nově blahořečených kněží pro vás úplně největším poselstvím, co si z toho odnášíte?
2: Tak myslím, že jsou to ta hesla, která tam byla v programu, jako být jako v pravdě, nebát se, nemít strach, jo, a vlastně vytrvat v následování Krista, že za všech okolností, což je samozřejmě veliká milost, jo, to není, my se můžeme snažit, ale jako ty dary a tu sílu k tomu dostává Bůh, čili my, když jako blahořečíme, svatořečíme, tak vlastně chválíme Boha, jak úžasným způsobem se projevil v životě toho konkrétního člověka, že? Takže to je, jak to píše svatý Pavel, milostí Boží jsem to, co jsem. A ta Boží milost, říká svatý Pavel, nebyla ve mně marná, či to je náš příspěvek, abychom k té obrovské milosti, kterou nám Bůh určitě dává a chce dávat, abychom k ní nebyli hluší a slepí, abychom ji ochotně přijímali a nechali ji rozvinout. Milostí Boží jsem to, co jsem.
1: Mm-hmm. A dneska na konci mši tak mluvil Karel Orlita, který měl příspěvek.
2: Ano, postulátor, ano.
1: A mluvil o modlitbě, kterou dostali všichni věřící. Už jste ji četl?
2: Ano.
1: A můžete k ní něco
2: poté,
1: říct?
2: Poté, tak to je jednoduchá modlitba, krátká modlitba. My jsme se jí poté, co jsem okusil toho koláčku, tak jsme vešli do kostela, uložili jsme tam ostatky nových blahoslavených a tam jsme se společně tu modlitbu pomodlili. Ona má 3 takové delší věty, no a je to prosba o jejich přímluvu a prosba, abychom se nechali inspirovat jejich krásným životním příběhem, jejich věrností a jejich svědectvím.
1: Uhum. A ještě tam zaznělo z úst, to bych byl rád, aby to teda zaznělo i v našem rozhovoru, že se máme všichni modlit, aby na přímluvu těchto dvou kněží tak se stal nějaký zázrak, abychom dva kněze nejenom mohli blahořečit, ale i svatořečit.
2: Ano. Po cestě ještě potom z kostela k faře nebo tam, kde jsme se převlíkali, to okolo stojícím pater Orlita vysvětloval, protože i tam jsou určité nejasnosti a jsem rád, že to mohu říct také do rádia, že zda se máme modlit k jednomu nebo k druhému, tak ne. Máme se modlit, oni byli společně blahořečení, taky bude potřebný jenom jeden zázrak, i když jsou dva, ano. Čili normálně u každého světce vždycky potřeba ten zázrak pro tato kanonizaci, tak tady, že bude stačit společný zázrak a máme se tedy modlit společně k oběma těmto právě včera blahořečeným, ano? Takže to je jako, že když člověk má nějaké těžkosti, nesnáze, problémy, kříže, nemoci, tak se obrátí samozřejmě k Bohu, Bůh je dárce darů, obrátí se k Bohu a prosí o dar, o co prosí, na přímlu blahoslavených kněží Jana a Václava. Ano, tak to je vlastně k tomu vyprošování toho zázraku. A já si myslím, také to říkám, my se modlíme o zázrak pro svatořečení biskupa Hloucha v naší diecezi, tak často říkám, že určitě svatý teda Jan a Václav blahoslavení budou rádi nám pomáhat a potvorat, protože jde o jejich svatořečení. Sice pan biskup Vojtěch dneska řekl, co z toho ti dva mají, řekl, že vůbec nic, že z toho máme velký užitek my, ale určitě budou blahořečení Jan a Václav se radovat, že my také usilujeme o svatost a když něco vyprošujeme, tak je to především proto, abychom dobře žili, dobře působili a opravdu směřovali té nejvyšší metě, která je pro každého člověka a to je právě ta osobní svatost.
1: Říká biskup Pavel Posád. Já vám moc děkuji. Užijte si ještě tu slavnost, jak jsme říkali na začátku, že opravdu ano, i světsky potřeba ano, to tady, oslavit.
2: A tady je to divadlo a budou modlitby, bude požehnání. Ještě tady je program až do večera. A díky. Posílám také požehnání všem posluchačům a raduji se z toho, že jsem se mohl o svoji radost podělit, protože radost, když se dělí, tak je dvojnásobná a bolest, když se dělí, tak je poloviční. Takže děkuji za to, že jsem mohl svoji dnešní velikou duchovní radost takto zdvojnásobit. Buďte s Bohem.
1: My také děkujeme, mějte se s Pánem Bohem.

Před námi je nedělní pohádka. Bude jí klasicky pohádkový příběh Karla Jaromíra Erbena, ve kterém se statečný uhlířův synek Plaváček kvůli princezně vydá do světa. Číst vám budeme ze staršího vydání Erbenových pohádek.

0: Bylo, nebylo. Byl jednou jeden král, který se rád honil po lesích za zvěří. Jednou taky se pustil daleko za jelenem a zabloudil. Byl sám a sám, přišla noc a král byl rád, že našel na mítině chalupu. Zůstával tam uhlíř. Král povídá, jestli by ho chtěl z lesa na cestu vyvést, že mu dobře zaplatí.
1: Inu, rád bych s vámi, ale tu vidíte, žena se mi právě čeká, nemohu odejít. A kam byste taky v noci? Lehněte si na půdu na seno a ráno vás doprovodím.
0: Brzy potom se narodil uhlířovi synáček. Král ležel na půdě, nemohl usnout. O půlnoci pozoroval dole ve světnici nějaké světlo. Koukne s kulinou ve stropě a tu vidí. Uhlíř spal, žena jeho ležela jako ve mdlobách a podle děťátka stály tři staré babičky, celé bílé, každá měla v ruce svíci rozsvícenou a povídají.
2: Já tomu chlapci dávám, aby přišel do velikých nebezpečenství.
3: A já mu dávám, aby ze všech šťastně vyvázl a byl dlouho živ.
4: A já mu dávám za ženu tu dcerušku, co se dnes narodila tomu králi, který tu nahoře na seně leží.
0: Na to babičky svíce zhasly a bylo zas ticho. Byly to sudičky. Král zůstal, jako by mu byl meč do prsou vrazil. Nespal do rána, přemýšlel co a jak, aby se nestalo, co tu slyšel. Když se rozednilo, začalo dítě plakat. Uhlíř vstal a vidí, že mu žena zatím usnula na věčnost.
1: Och, můj ubohý sirotečku, co si nyní s tebou počnu?
0: Ale král na to pravil.
5: Dej mi to, děťátko. Já se o ně postarám, že mu dobře bude. A tobě dám peněz tolik, že do smrti nebudeš muset uhlí pálit.
0: Uhlíř byl tomu rád a král slíbil, že si proto děťátko pošle. Když přišel do svého zámku, vypravovali mu s radostí velikou, že se mu tu a tu noc narodila krásná dceruška. Byla to právě ta noc, kdy viděl ty tři sudičky. Král se zamračil, zavolal jednoho svého služebníka a povídá.
5: Půjdeš tam a tam, do lesa, v chalupě tam uhlíř zůstává. Dáš mu tyto peníze a on ti dá malé dítě. To dítě vezmeš a na cestě potom utopíš. Neutopíš-li, budeš sám vodu pít.
0: Služebník šel, vzal děťátko do košíka a když přišel k lávce, kde hluboká a široká řeka tekla, hodil je i s košíkem do vody.
5: Dobrou noc, nezvaný zeti,
0: řekl potom král, když mu to služebník pověděl. Král myslel, že se děťátko utopilo a neutopilo se. Plulo v košíku po vodě, jako by je kolíbal, a spalo, jako by mu zpíval, až připlulo k chalupě jednoho rybáře. Rybář seděl na břehu, spravoval sítě. Tu vidí po řece něco plynout, skočí do lodičky a zatím vytáhl z vody v košíku děťátko. I donesl je své ženě a povídá.
6: Vždycky jsi chtěla mít nějakého synáčka a tu ho máš, přinesla nám ho voda.
0: Žena rybářova byla mu ráda a vychovala to dítě za své vlastní. Říkali mu plaváček, protože jim po vodě připlaval. Řeka teče a léta minou a z hocha stal se krásný mládenec, že mu daleko široko nebylo rovného. Jednou v létě přihodilo se, že tudy jel na koni král sám a sám. Bylo parno, chtělo se mu pít, i zahnul k rybáři, aby mu dali trochu čerstvé vody. Když mu ji plaváček podal, zarazil se král hledě na něj.
5: Švarného hocha máš, rybáři. Je-li to tvůj syn?
6: Je a není. Je tomu právě 20 let. Připlaval po řece v košíku jako maličké děťátko a vychovali jsme si ho.
0: Králi se udělali mžitky před očima, zbledl jako stěna. Viděl, že je to ten, co ho dal utopit. Ale hned se vzpamatoval, skočil z koně a povídá.
5: Potřebuju posla do mého královského zámku a nikoho sebou nemám. Může-li mi ten mládenec tam dojít?
6: Vaše královská milost poručí a hoch půjde.
0: Král si sedl a napsal své paní králové list.
5: Toho mladíka, kterého ti tu posílám, dej bez meškání mečem probodnout. Můj to zlý nepřítel, až se vrátím, ať je vykonáno. Tak je má vůle.
0: Pak to psaní složil, zapečetil a přitlačil svůj prstem. Plaváček vydal se hned se psaním na cestu. Musil velikým lesem a než se nadál, minul se cesty a zabloudil. Chodil z houští do houští, až se už začalo stmívat. Tu potká starou babičku.
4: Kam pak, plaváčku, kam pak?
7: Jdu se psaním do královského zámku a zabloudil jsem. Nemohla byste mi, matičko, povědět, kudy na cestu?
4: Dnes už bez toho nedojdeš. Je tma? A víš co? Zůstaň u mne na noc, však nebudeš u cizí, jsem ti kmotrou.
0: Mládenec si dal říci a sotva byli několik kroků, měli před sebou hezký domek, jako by byl najednou ze země vyrostl. V noci, když hoch usnul, vytáhla mu babička psaní z kapsy a dala mu tam jiné, ve kterém tak bylo napsáno. Toho mladíka, kterého ti tuto posílám, dej bez meškání s naší dcerou oddat. Můj to souzený zeď. Až se vrátím, ať je vykonáno. Tak má vůle. Když paní králová to psaní přečtla, dala hned vystrojit svatbu a obě, paní králová i mladá královna, nemohli se na ženicha dost nahledět, jak se jim líbil. A plaváček byl se svou královskou nevěstou taky spokojen. Po několika dnech přijel domů král a když viděl, co se stalo, rozlobil se náramně na svou paní, co to učinila.
4: Vždyť pak si mi sám poručil, abych ho dal s naší dcerou oddat dřív, než se vrátíš.
0: Odpověděla králová a podala mu psaní. Král psaní vzal, prohlíží písmo, pečeť, papír. Všecko bylo jeho vlastní. I dal si zavolat zetě a vyptával se, co a jak a kde chodil. Plaváček vypravoval, kterak šel a v lese zabloudil a že zůstal na noc u své staré kmotry.
5: A kterak vypadala?
0: Z jeho řečí král poznal, že to byla táž osoba, která před 20 lety dceru jeho přisoudila synu Uhlířovu. Myslel a potom povídá.
5: Co se stalo, nedá se změnit, ale zdarma přece mým zetěm být nemůžeš. Chceš-li mou dceru mít, musíš jí za věno přinést 3 zlaté vlasy, děda vše věda.
0: Myslil si, že se takto svého nemilého zetě nejjistěji zprostí. Plaváček rozloučil se se svou chotí a šel, kudy a kam, nevím. Ale že mu sudička byla kmotrou, bylo mu snadno pravou cestu najít. Šel dlouho a daleko přes hory doly, přes vody brody, až přišel k Černému moři. Tu vidí loď a na ní přívozníka.
8: Pozdrav pán Bůh, starý přívozníče!
9: Ech, dejš to pán Bůh, mladý poutníče, kam tudy cestou?
8: K dědu vševědu. Pro 3 zlaté vlasy.
9: Ho, na takového posla dávno čekám. 20 let už tu převážím a nikdo mne nejde vysvobodit. Slíbíš-li mi, že se děda vševěda zeptáš, kudy bude mé roboty konec, převezu tě.
0: Plaváček slíbil a přívozník ho převezl. Potom přišel k nějakému velikému městu, ale bylo sešlé. A smutné. Před městem potká stařečka, měl v ruce hůl a sotva lezl.
8: Pozdrav pán Bůh, šedivý dědečku.
9: Dejš to pán Bůh, pěkný mládenečku. K
1: Kam tudy cestou?
7: K dědu Vševědu pro tři zlaté vlasy.
1: Aj, aj, na takového posla tu dávno čekáme. To tě hned musím k našemu panu králi dovést.
0: Když tam přišli, řekl král.
6: Slyším, že jdeš poselstvím k dědu Vševědu. Měli jsme tu jabloň, nesla mladící jablka. Když někdo jedno snědl, třeba byl už nad hrobem, omládl zas a byl jinochem. Ale od 20 let nenese jabloň už ovoce žádného. Slíbíš-li mi, že se děda Vševěda zeptá, je-li nám jaká pomoc, odměním tě královsky.
0: Plaváček slíbil a král ho milostivě propustil. Potom přišel zase k jinému velikému městu, ale bylo z polovice pobořené. Nedaleko města zakopával syn otce svého zemřelého a slzy mu jako hrachy padaly po tvářích.
7: Pozdrav, pán Bůh, smutný hrobníče.
1: Dejš to, pán Bůh, dobrý poutníče. Kam tudy cestou?
7: Jdu k dědu Vševědu pro tři zlaté vlasy.
1: K dědu Vševědu? Škoda, že jsi dříve nepřišel, ale náš pan král na takového posla už dávno čeká. Musím tě k němu dovést.
0: Když tam přišli, řekl král.
6: Slyším, že jdeš poselstvím k dědu Vševědu. Měli jsme tu studnici, prýštila se z ní živá voda. Když se jí někdo napil, třeba už umíral, hned se zas uzdravil. A kdyby byl už mrtev a tou vodou ho pokropili, zase vstal a chodil. Ale teď už od 20 let voda přestala téct. Slíbíš-li mi, že se děda Vševěda zeptáš, je-li nám jaká pomoc, královskou odměnu ti dám.
0: Plaváček slíbil a král ho milostivě propustil. Potom šel dlouho a daleko černým lesem a uprostřed toho lesa vidí velikou zelenou louku plnou krásného kvítí a na ní zlatý zámek. Byl to zámek děda Vševěda. Třpitil se jako žhavý. Plaváček vešel do zámku, ale nenašel tam nikoho, než v jednom koutě starou babičku seděla a předla.
4: Vítám tě, plaváčku. Jsem ráda, že tě zas vidím.
0: Byla to jeho kmotra, co byl u ní v lese noclehem, když to psaní nesl.
4: Co pak tě sem přivedlo?
7: Král nechce, abych byl zadarmo jeho zetěm i poslal mě pro tři zlaté vlasy děda Vševěda.
0: Babička se usmála a povídá.
4: Děd Vševěd je můj syn, jasné slunce. Ráno je pacholátkem, v poledne mužem a večer starým dědem. Já ti ty tři zlaté vlasy z jeho zlaté hlavy opatřím, abych ti taky darmo nebyla kmotrou. Ale tak, synáčku, jak tu jseš, zůstat nemůžeš. Můj syn je sice dobrá duše, ale když přijde na večer hladový domů, mohlo by se lehko stát, že by tě upekl a snědl k večeři. Je tu prázdná káč, přiklopím ji na tě.
0: Plaváček prosil, aby se taky děda Vševěda zeptala na ty tři věci, co slíbil na cestě, že přinese odpověď.
4: Zeptám a dej pozor, co řekne.
0: Najednou strhl se venku vítr a západním oknem do světnice přiletělo slunce, starý dědeček se zlatou hlavou.
10: Čuchy, čuchy, co já to tady čuchy člověčinu, někoho tu matko máš?
4: Hvězdo denní, koho pak bych tu mohla mít, abys ty ho neviděl? Ale tak je, že celý den lítáš po tom božím světě a tam se té člověčiny načucháš. I není divu, když večer domů přijdeš, že ti ještě voní.
0: Stařeček neřekl na to nic a sedl k večeři. Po večeři položil svou zlatou hlavu babičce na klín a počal dřímat. Když babička viděla, že usnul, vytrhla mu jeden zlatý vlas a hodila na zem. zazvonil jako struna.
10: Co mi, matko, chceš?
0: Řekl dědeček.
4: Nic, synáčku, nic. Dřímala jsem a měla jsem divný sen.
10: A co se ti zdálo?
4: Zdálo se mi o jednom městě, měli tam pramen živé vody. Když někdo stonal a napil se jí, ozdravěl. A když umřel a tou vodou ho pokropili, zas ožil. Ale teď od 20 let voda přestala téct. Je-li jaká pomoc, aby zastekla?
10: Snadná pomoc. V té studnici na pramení žába sedí, nedá vodě téct. Ať žábu zabijí a studnici vyčistí. Poteče voda zas jako prve.
0: Když stařeček potom zas usnul, vytrhla mu babička druhý zlatý vlas a hodila na zem.
10: Co zase máš, matko?
4: Nic, synáčku, nic. Dřímala jsem a zdálo se mi zas něco divného. Zdálo se mi o jednom městě, měli tam jabloň, nesla mladící jablka. Když někdo zestárnul a jedno snědl, omládl zas. No ale teď od 20 let nenese jabloň ovoce žádného. Je-li jaká pomoc?
10: Snadná pomoc. Pod jabloní leží had. Užírá jí síly od kořenů. Ať hada zabijí a jabloň přesadí. Ponese zas ovoce jako prvem.
0: Potom stařeček brzy zas usnul a babička mu vytrhla třetí zlatý vlas.
10: Což mě, matko, spát nenecháš?
4: Lež, synáčku, lež. Nehněvej se, nerada jsem tě vzbudila, ale přišla na mě dřímota a měla jsem zas podivný sen. Zdálo se mi o přívozníkovi na Černém moři. 20 let už tam převáží a nikdo ho nejde vysvobodit. Kdy bude roboty jeho konec?
10: Hloupé matky to syn, ať dá jinému veslo do ruky a sám vyskočí na břeh. Bude ten zas přívozníkem, ale teď už mi dej pokoj. Musím časně ráno vstát a jít slzy sušit, co králova dcera každou noc vypláče pro svého muže syna Uhlířova, kterého král...

0: K ránu strhl se za zvenku vítr a na klíně své staré matičky probudilo se místo stařečka krásné zlatovlasé dítě, boží slunéčko, dalo matce s Bohem a východním oknem vyletělo ven. Babička zas odklopila káť a řekla plaváčkovi.
1: Tuhle máš ty tři zlaté vlasy a co děd vševěd na ty tři věci odpověděl, už taky víš. Jdi s pánem Bohem, už mne víc neuhlídáš, není toho třeba.
0: Plaváček babičce pěkně poděkoval a šel. Když přišel do toho prvního města, ptal se ho král, jakou jim nese novinu.
2: Dobrou, dejte studnici vyčistit a žábu, co na prameně sedí, zabijte. A poteče vám voda zas jako kdy prvé.
0: Král to dal hned udělat a když viděl, že se voda příští plným pramenem, daroval plaváčkovi 12 koní bílých jako labutě a na ně tolik zlata a stříbra a drahého kamení, co mohli unést. Když přišel do toho druhého města, ptal se ho zase král, jakou jim nese novinu.
2: Dobrou, dejte jabloň vykopat, najdete pod kořeny hada, toho zabijte. Potom jabloň zase vsaďte a ponese vám ovoce jako kdy prvé.
0: Král to dal hned udělat a jabloň za noc oděla se květem, jako by ji růžemi osypal. Král měl velikou radost a daroval plaváčkovi 12 koní vraných jako havrani a na ně taky tolik bohatství, co mohli unést. Plaváček jel potom dál a když byl u Černého moře, ptal se ho přívozník, zdali se dověděl, kdy bude vysvobozen.
2: Dověděl, ale dříve mě převez, pak ti to povím.
0: Přívozník se sice vzpouzel, ale když viděl, že není jiné pomoci, převezl ho přec i s jeho 24 koňmi. Potom mu plaváček řekl.
2: Až zas budeš někoho převážet, dej mu veslo do ruky a vyskoč na břeh a bude ten místo tebe přívozníkem.
0: Král ani svým očím nevěřil, když mu plaváček ty tři zlaté vlasy děda vševěda přinesl a dcera jeho plakala ne žalostí, ale radostí, že se zas vrátil.
3: A kde z těch pěkných koní a toho velikého bohatství nabil?
2: Vysloužil jsem si to,
0: povídá plaváček a vypravoval dál, která k tomu králi dopomohl zas ke mladicím jablkám, co ze starých lidí dělají mladé, a tomu králi k živé vodě, co z nemocných dělá zdravé a z mrtvých živé.
3: Mladící jablka, živá voda,
0: opakoval si potichu král.
3: Živá voda, mladící, kdybych jedno snědl, omládl bych. A i kdybych zemřel, tou vodou bych zas ožil.
0: Bez meškání vydal se na cestu pro mladící jablka a pro živou vodu. A potud se ještě nevrátil. A tak se stal uhlířův syn zetěm královým, jak sudička usoudila. A král snad ještě pořád tam převáží přes Černé moře.

Slyšeli jste reprízu jedné z prvních pohádek, které jsme na Rádiu Proglas vysílali. Vyprávěl vám ji Igor Dostálek. Plaváček byl Dušan Baur. Sudička, král, převozník a děd, vševěd byl Josef Polášek. Uhlíř, sudička, stařeček a hrobník Martin Holík. Rybář a král jiné země byl Radek Habáň. Sudička a stařenka Adriana Růžičková.

Máme 14 hodin a 30 minut a v neděli je tento čas vyhrazený vaším blahopřáním. My po první písničce, která se jmenuje Slunečnice, si je začneme číst přání, které jste zaslali e-mailem na blahoprani@proglas.cz. Potom, jakmile přečtou tyto blahopřání, budete mít možnost zavolat k nám do studia a popřát napřímo. A já už tedy nebudu dále zdržovat. Pojďme si pustit první písničku a po ní si přečteme první blahopřání.

Dne 5. června oslavila 85. narozeniny paní Věra Hansková z Litovle. Hodně zdraví, klidu, pohody a štěstí za celou rodinu přejí dcery Věra a Karla s rodinami. Děkujeme za všechno, co pro nás udělala a nadále dělá. Já se také přidávám ke gratulacím a pouštím písničku k narozeninám. Dám ti růži od Jitky Mulavcové.

To je pro dnešek z přání, které došly nám na e-mail, všechno. A pokud budete chtít třeba na příští týden, určitě neváhejte napsat na blahopřání@proglas.cz. Já otvírám naši telefonní linku číslo 739 850 345. Můžete zavolat a popřát svým blízkým i tímto způsobem.

máme blahopřání, máte možnost zavolat k nám do studia na číslo 739 850 345 a popřát tímto způsobem svým blízkým. Můžete toho využít a než se tak někdo odhodlá, tak tu máme další píseň.

Máme 7.6.2026, na Proglasu máme blahopřání a vy můžete zavolat a popřát svým blízkým. A my, a než se někdo osmělí, tak si pojďme připomenout, co se stalo před lety právě v tento den, 7. června 2026. Před 400 lety v tento den roku 1626 zemřela blahoslavená Anna od svatého Bartolomě, španělská karmelitka, sekretářka a nejbližší přítelkyně učitelky církve svaté Terezie z Avily. Před 245 lety byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze.

Stále máte možnost zavolat k nám do studia a popřát svým blízkým. My si připomeneme nějaké události z dneška v kalendáři. 130 let nás dělí od narození Imreho Nagye, vůdce protikomunistického povstání Maďarů, oběti režimu z roku 1958. Smlouvou mezi Rumunskem a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců před 100 lety byl dobudován spojenecký svazek Československa, království a Rumunska zvaný Malá dohoda.

0: Já vítám ve vysílání naši posluchačku, která má jeden pěkný vzkaz.
1: Tady je Lidka z Krkonoš, pozdrav Pán Bůh všichni. A mám takový tři blahopřání. Jedno je do nebe novým blahořečeným a věřím, že budou svatí. Už mám tip, za co je budu prosit. A potom mám poděkování všem, kteří tuhle slavnost připravovali. A to třetí je manželům Miholovým do Brna, Janičce a Jiřímu, kteří založili po revoluci Via Petrov Brno a tisíce lidí vozili na ty poutní místa po celé Evropě, po celém světě a s nimi jsme zažili spoustu krásných chvil. Zdravím jejich děti Jiřího, a kterým se přeučí na univerzitě, pak syna Stanička, který je lékařem ve vojenské nemocnici, a taky Pavlíka, který mnohým tam Brňákům spravuje skvělé autíčka. Takže chci poděkovat za dar života a služby všem poutníkům, který vozili po světě paní Jana a Jiří Miholovi. Janička oslavila 80 nedávno, takže Janičko drahá, pokud mě slyšíš, díky za všechny krásné chvíle, které jsme mohli z Via Petrov, kterou jste s manželem po revoluci založili, prožít, a dodnes jezdíme na dovolenou na vaše doporučení na to krásné místo v Itálii v Kaorle. Takže Bůh vám žehnej, radujte se ze všeho, co vám Pán dal. I z té Janičky, kterou Pán si vzal k sobě, myslím, že to je letos 27 roku, čtvrté dítě bylo Janička, která po pracovním úraze v nemocnici v dětské v Brně nakonec podlehla té infekci, kterou dostala do rány po opaření, když vařila spolu se sestrám kafe. Takže Janinko, vím, že to bolí stále, protože jsme se viděli před měsícem, ale Janička jde rájem, kde my jednou taky budeme chodit spolu s Janem Bulou a Václavem Drbolou a všemi těmi poutníky, který jste vozili a kteří někteří už jsou také v tom ráji. Takže hodně radosti, když se ohlédneš tím životem, Janí, hodně radosti z toho dobra, který jste s manželem vykonali, a radujte se z toho všeho, a s Janičkou se také setkáš a jistě má radost, když nejsi smutná. Takže hodně radostí ze všeho, co jste pro nás poutníky v životě udělali, a zdravím do nebe ty dva blahořečené, a všem, kteří se zasadili o to, tak určitě dostanou velké milosti. A věřím v jejich brzké svatořečení. Díky a prosím o tu píseň, kterou jsme tady s panem redaktorem vybrali. Rájem chtěl bych jít. Já se na to taky těším. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem posílám písničku a věřím tomu, že vysíláme signál do družic, že do nebe to míří taky. Tak.
1: Zajisté. Tak. Pán Bůh zaplať.
0: Pouštím teda rájem. S Pánem Díky. Bohem.
1: S Pánem Bohem.

0: Nestačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár.
1: Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. On očíčka má housky a věčně chtěl by spát.
0: Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
2: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
3: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.

0: Přesně bylo.
1: Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
0: Pekařka ze všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě voněl kmín. Já žebřík dala ke zdi a vzhůru na komín. Prý jedna cihla stačí a oheň nemá tak. Teď běhej si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém nepek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?
0: Cihlu, pánové, cihlu.
1: To jsem teda zvědavej, kdy ji sundáš.
0: Na to je čas.

0: se hněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Číslo 739 850 345 je vám k dispozici pro zavolání, ať už nějaký pěkný vzkaz nebo přání. My si řekneme nějaké výročí, které se bojí k 7.6.2026. 105 let by se dožil premonstrát pater Metoděj Vladimír Metula, vězeň komunismu, obnovitel a převor novoříšského kláštera na věčnosti od roku 2002. 85 by oslavil histolog, embryolog, docent Petr Hach, emeritní děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen Papežské akademie pro život a maltéský rytíř. Odešel roku 2014.

0: Dovolala se nám k nám další posluchačka, takže můžete říct vaše přání.
1: Jo, tady je Marcela ze Šlapanic. Přála bych si píseň vděčnosti od Možkových za 54 roku s manželem, výročí 3. 6. jsme měli, a tak bych poděkovala za boží ochranu a za to, že nad námi bdí a drží nad námi ochrannou ruku, a ještě, aby i nadále nad námi bděl, a přání za zdraví a víru pro celou rodinu a tak, a poděkování všem, co poslouchají. Asi tak, jo? Je to možné?
0: Je to možné, takže posílám písničku Jiřího z Muška.
1: Děkuju, děkuju. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem.

0: trestat bleskem, svět náš rozmilý.
1: Já tady mám jeden svůj vzkaz a trošku jenom pro lepší den, není to přání k narozeninám, ale naše kolegyně Jitka, tajemnice redakce, tak má ráda Haberu. A tak jenom, aby měla lepší ten, tak posílám písničku a abych z toho měl trošku i něco já, tak tu, kterou znám já, reklamu na ticho. Tak snad posloucháš a doufám, že ti to zlepší den.

A po mně půjde sem do našeho studia v Brně můj kolega, moderátor Josef Javůrek. A abych vás naladil na jeho vlnu, pustíme si teď písničku od jeho kapely, která se jmenuje Něco si přeji. A vybral jsem píseň, která se jmenuje Karneval.

On ten muž bez lsti, rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodni odplaty, já stejně jako ty. To bylo pro viny naše, posmíván probodem, za hradby vyveden, na místo smrti na Golgatu, opuštěn, zrazen sám, důdkami bičován, vydaný byl do rukou katům. Kde jsou

gulagy osvětím. Člověče, ty jsi kým? Kainem, co zabil svého bratra. Století hekatomb, lágrů, plynu a bomb. U Šviníka si vleče chátra. Co dětí jsme zabili, dřív než se zrodili. Kde kdo umírá opuštěný, kdo z nás je bez viny. To byl jen jediný, zrazený, zbytý

0: on ten muž bez lsti. Rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodní odplaty, já stejně jako ty, to bylo pro viny naše.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Bylo 16 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 7. červen 2026. Katolická tradice připomíná svatého Roberta, anglického opata ze 12. století, askety a štědrého dobrodince chudých. Svátek mají Iveta a Slavoj. Jméno Iveta je německého původu a překládá se jako tisový luk. Může jít také o francouzskou variantu hebrejského Judita, to je židovka. Jméno Slavoj je slovanského původu a vykládá se jako slavný. Na Proglasu nyní začíná pořad písniček z archivu. Hned ta první se jmenuje Variace na renesanční téma. Zpívá Vladimír Mišík, na housle hraje Jan Hrubý a na akordeon Ruda Hálek. Píseň nebo její verze byla nahrána v roce 2001.

Hudba dokáže pomáhat tam, kde už slova nestačí. Nepůsobí jen na naše emoce, ale také na tělo, paměť a nervovou soustavu. Muzikoterapie je dnes uznávanou terapeutickou metodou, která se využívá k podpoře fyzického i psychického zdraví a její účinky potvrzují mnohé vědecké studie. Hostem v podcastu Charitalk bude ve 4 hodiny a 55 minut odpoledne muzikoterapeutka Markéta Grelichová, která prostřednictvím hudby pomáhá lidem po úrazech mozku, pacientům v bezvědomí i těm, kteří po těžké nemoci hledají cestu zpět k sobě samým. Řeč bude o tom, proč jsou některé melodie schopné probudit vzpomínky, které se zdály být ztracené, proč lidé po těžkém úrazu někdy dokážou dříve zpívat než mluvit, ale také o tom, že hudba nemusí být vždy jen prospěšná.

dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku.

Michal Prokop se skupinou Framus Five zpíval píseň Blues o spolikaných slovech. Píseň byla nahrána v roce 1984. Teď nám zahraje skupina Turbo, Navždy Goodbye. Tato píseň byla nahrána v roce 1988 a vyšla na CD Turbo Best Of.

Poslouchali jsme skupinu Turbo a píseň Navždy Goodbye. Ta byla nahrána v roce 1988. Teď už Petr Linhart a píseň Město Is. Byla nahrána v roce 2004 a vyšla na CD Autobus do Sudet. Po písničce si o ní ještě něco málo povíme.

Kniha Autobus do Sudet přináší rozsáhlý bilanční rozhovor publicisty Tomáše Polívky s písničkářem Petrem Linhartem, výraznou osobností české alternativní a folkové scény. Vedle vzpomínek na skupiny ČP8 a Majerovy brzdové tabulky i na Linhartovu sólovou dráhu se kniha věnuje krajině Sudet, zapomenutým lidským osudům, poezii a inspiracím, které se promítají do jeho tvorby. Součástí publikace je také stejnojmenné CD s dosud nevydanými demosnímky a koncertními nahrávkami, zachycujícími syrové a často první podoby Linhartových písní.

Boty toulaví, písnička, kterou zpíval Valdemar Matuška a Olga Blechová. Doprovázela skupina KTO a byla nahrána v roce 1984. Vyšla na albu Valdemara Matušky Suvenýr. Teď nám zaspívá Helena Vondráčková a Jiří Korn za doprovodu orchestru Karla Vlacha. Píseň nese název Cirkus.

0: Před námi je poslední písnička, která uzavře pořad písniček z archivu. Nese název Už nejsem volná. Zpívat bude Petra Janů a doprovází skupina Golem Jana Václavíka. Píseň byla nahrána v roce 1986. Vyšla na CD Já jsem, jaká jsem. Přeji vám příjemný poslech.
1: Když

Před malou chvílí bylo 5:30 odpoledne a na Proglasu začíná pořad Synkopy na kanapy. Pod názvem Finally vyšlo loni na jaře nové album italského kontrabasisty Domenica Santayana. Přestože má za sebou více než 20 let spolupráce s výraznými osobnostmi italského jazzu i hudby na pomezí žánrů, jde o jeho první album natočené v roli kapelníka. Na nahrávce jej doprovázejí pianista Marcello Tonolo, saxofonista Alfonso Deida a australský bubeník Adam Páke, který dlouhodobě působí v Itálii. Album tvoří převážně autorské skladby, které vznikaly v průběhu řady let a spojuje je důraz na melodii, promyšlenou stavbu i citlivou souhru celé kapely. Na úvod si poslechneme skladbu A Song for Vanny.

Přestože Domenico Santaniello hraje především na kontrabas, neusiluje o okázalé předvádění svého nástroje. Mnohem důležitější je pro něj práce s celkovým zvukem kvarteta a vytváření hudebních příběhů, v nichž mají stejnou váhu melodie, rytmus i prostor pro improvizaci. Následující skladba, Danny Boy, proto představuje na albu výjimečný okamžik. Jde o úpravu staré irské lidové melodie, kterou Santaniello nahrál zcela sám jako sólovou skladbu pro kontrabas bez doprovodu dalších nástrojů.

Představujeme si album Finally italského kontrabasisty Domenica Santaniela. Většina skladeb na této nahrávce vznikala postupně, během mnoha let a odráží různé etapy autorovy hudební cesty. Vedle lyrických pasáží zde najdeme také energičtější momenty a inspiraci významnými osobnostmi jazzové historie. Skladba JFP3 vznikla jako podsta legendárnímu baskytaristovi Jacku Pastoriovi. Jehož odchod v pouhých 35 letech zasáhl v roce 1987 celou světovou jazzovou scénu.

Album Finally ukazuje Dominika Santaniela jako autora, který dokáže spojit zkušenosti dlouholetého sidemana s osobitou skladatelskou výpovědí. Hudba na této nahrávce působí vyzrále, soustředěně a zároveň velmi přirozeně. Na závěr dnešních Synkop na kanapy si poslechneme titulní skladbu Finally, která je zároveň nejstarší autorovou kompozicí. Jde o intimně laděný jazzový valčík, v němž se postupně rozvíjí dialog saxofonu a klavíru, aby se hudba v závěru vrátila ke kontrabasu a k náladě, z níž celá skladba vychází. Synkopy na kanapy pro vás připravil Milan Tesař.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: S 16. hodinou a 55. minutou na Proglasu začíná pořad Charitalk.
2: Hudba jako lék. Je to metafora? A nebo je to realita? Můj dnešní host se muzikoterapii věnuje skoro 3 desetiletí a propojuje svět medicíny, speciální pedagogiky a terapie. Na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy i v nemocničním týmu denně sleduje, co dokáže rytmus, hlas a tón, třeba i v místech, kde slova nestačí. A tak si o tom budeme povídat. Ze studia Charitalku zdraví Naděžda Hávová a zdravím také muzikoterapeutku, paní doktorku Markétu Gerlichovou. Vítejte u nás.
3: Dobrý den všem.
2: Paní doktorko, co to znamená, když hudba léčí?
3: Hudba nás velmi ovlivňuje na různých úrovních. Můžeme třeba pozorovat, když někdo zpívá, jak naše hlasivky rezonují v podobné frekvenci. Když monitorujeme funkční magnetickou rezonancí mozek, tak vidíme mnoho aktivity. A to už jenom při poslechu hudby. Když hrajeme, tak je toho ještě mnohem více. Hudba je velmi mocná a myslím si, že do budoucna bude v medicíně velmi důležitá.
2: A dokáže hudba ublížit?
3: Určité části hudby dokáží hudby ublížit. Například určité styly, jako je třeba techno, tak to vlastně vede hodně u lidí, kteří mají sklon k závislostem, tak to vede k takovému rauši a ke změně stavu vědomí, což může být potenciálně nebezpečné. Zároveň, když bubnujeme v dlouho ve stejném rytmu, můžeme vyvolat epileptický záchvat u citlivých osob a můžeme dovést maminku ve 3. trimestru k porodu předčasnému. A potom další věcí je hlasitost. Hlasitost není nic, co by nám prospívalo. A vlastně naše kultura se s hlasitostí potýká velmi krátce. A vlastně, když dneska přijdem na nějaký koncert a já se snažím zvukářům říkat, proč to tak křičí. To je tak vždycky, to je normální. Takže to je další věc, co nám může ublížit.
2: Ono se říká, už od nepaměti ticho léčí a není to samo sebou, je to jasná věc. Když vidíte mladé lidi, ale nejenom mladé, jak chodí neustále se sluchátky na uších, co z toho vyvozujete?
3: Může to někdy člověku pomáhat, třeba když se potřebuje soustředit a mít nějakou rytmickou hudbu třeba pro určitý pohyb, nebo potřebuje se něco učit, jako audio, učebnici, ale je-li to velmi často, tak vlastně se dostáváme z té reality, kterou bychom měli být tady a teď.
2: Vy jste napsala knihu, která nese název Hudba léčí, muzikoterapie pro každého. Věnujete se vlivu hudby na tělo i na mysl. Jaké jsou ty největší benefity muzikoterapie právě pro tělo a mysl?
3: Víte, co důležité je, že muzikoterapie je terapeutická disciplína, která pomocí hudebních prvků nebo hudby vede k nějakému terapeutickému cíli. Jo? Takže samozřejmě, když chceme někoho vést k relaxaci, tak nám velmi může pomoci sklidnit člověka, dech, srdeční frekvenci, vlastně aktivovat parasympatický systém. Jo, takže tady tím cílem máme jiné způsoby, než třeba když někdo potřebuje se naučit mluvit. Jo? To je zase úplně jiný druh hudby. Potřebujeme mít kvalitní tempo, dobrý pohyb, dobrý rytmus řeči a tak dále.
2: A existují opravdu vědecké důkazy o tom, že hudba pomůže, že sníží stres, odbourá strach, eliminuje bolest?
3: V dnešní době existuje už řada velmi kvalitních vědeckých důkazů. Já jsem napsala ještě druhou knížku, kterou vydala Grada a tam vlastně ty odkazy jsou. Muzikoterapie v praxi. A dneska není problém díky vyhledávačům a dalším pomocníkům najít nejnovější studie, nejnovější práce. Opravdu dneska díky zobrazovacím technikám je té vědecké základny hodně.
2: A dokáže vás, paní doktorko, po 30 letech praxe a toho, co se v muzikoterapii pohybujete, třeba něco překvapit na reakci lidského těla nebo lidské psychiky právě v souvislosti s hudbou?
3: Ano, samozřejmě, každý člověk je individuální a má třeba určitou paměťovou stopu. Například, lidi hodně si pouští Bachovo Air pro relaxaci. Budeme-li mít vzpomínku, že jsme byli na pohřbu babičky s touto hudbou, tak se nám vlastně emočně vyjeví ty prožitky, co jsme prožívali, většinou smutek, jo, a nebudeme relaxovat. Každý člověk je individuální, má svoji hudební historii, je to opravdu velmi specifický a vždycky mě něco překvapí a štěstí. A
2: můžu být trošku osobní, jaká je vaše hudební historie? Co máte spojeno s radostí?
3: No, moje hudební historie je především to, že táta hrál první housle v Národním divadle asi 45 let. Maminka vedla sbor v Jedličkově ústavu, takže já to mám trošku rodině. Radostí říkáte? Já bych asi řekla Vivaldiho kytarový koncert.
2: Když pracujete s pacienty, kteří jsou třeba po úrazu mozku, když pracujete s pacienty v rámci týmu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kdy máte pocit, že třeba hudba otevírá dveře, které jiné terapeutické metody k pacientovi neotevřou?
3: Je to velmi často tehdy, když ten člověk není úplně přivědomý a vlastně my můžeme reagovat na to, když mu pouštíme hudbu, ale ideálně podle paměťových stop, kterou znal před úrazem, tak ten člověk se často dostává daleko, už třeba není bezvědomý, ale je třeba v minimálním stavu kontaktu. Tak to je opravdu velmi pěkné. Potom jsou lidé, kteří po úraze mozku nerozumí, nemluví a tam zase přes ten zpěv, oni jsou schopni zpívat většinou i slova. A jako jsou z toho nadšený, nechápou to, jo. I když to mluvení nejde, tak ten zpěv je zase zastoupen ve více částech, vývojově různých částech mozku. Takže to jako překvapuje pořád někoho.
2: Můžou se podrobit muzikoterapii i malé děti, které za sebou žádnou hudební historii prakticky nemají?
3: Samozřejmě. Je poměrně velká disciplína prenatální muzikoterapie, kdy se vlastně pracuje s maminkama a hodně se snažíme, aby maminky se naučily zpívat těm dětem a vlastně sklidňovat sami sebe i to miminko. Samozřejmě.
2: A zpívají matky dnes dětem u kolébavky? Nebo pustí televizi?
3: Jak které? Myslím si, že pořád hodně matek, které zpívají.
2: Vy jste taky pedagoškou na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a také na Univerzitě Palackého v Olomouci. Učí se dnes budoucí zdravotníci víc naslouchat a nebo spíš měřit a analyzovat?
3: No, to je těžká otázka. Řekla bych, že na té první lékařské fakultě asi spíš analyzovat. Při studiu muzikoterapie v Olomouci možná spíš naslouchat.
2: A když se setkáte s pacientem, co po vás, paní doktorko, chce pacient vědět jako první, nebo s čím k němu vůbec třeba poprvé nebo při těch prvních setkáních přistupujete vy?
3: No, já mu představím muzikoterapii. A lidé jsou různí. Někdo má strach z toho, že budu nutit zpívat, protože ve škole zažili nějaké trauma, kde někdo nutil před třídou zpívat. Takže já představím obor muzikoterapie sebe a hlavně zdůrazním, že všichni jsou zváni a nikdo není nucen, že nemusí ten člověk se do něčeho nutit, na co se necítí.
2: A je muzikoterapie o tom, že vy hudbu především pouštíte, anebo že ji s pacientem provozujete?
3: Větší procento je provozování hudby. Jo?
2: Aby a může provozovat i ten, kdo nezná ani notu?
3: Samozřejmě, samozřejmě. Všichni jsme přirozeně hudební i bez hudebního vzdělání a pokud nejsme neslyšící, tak slyšíme souzvuky, slyšíme libé, nelibé. A samozřejmě můžeme tu sluchovou percepci trénovat. Ale člověk, vy víte, koho máte před sebou, podle toho mu třeba dáte na vybranou hudební nástroje, můžeme k tomu přidávat hlas. Jo? Není to vůbec žádný zkoušení, je to opravdu jako vedení toho člověka pomocí té hudební podpory.
2: A hodí se každý hudební nástroj k muzikoterapii?
3: To bych určitě neřekla. Zase záleží, s kým pracujeme a za jakým cílem. Pro lidi, kteří nemají hudební vzdělání, jsou ideální jednoduché nástroje, třeba z Orfovy hudební školy nebo různé přírodniny. Pokud je někdo profesionální muzikant, tak samozřejmě bude úplně jinak přistupovat k nástrojím. Jde o to, aby ten člověk to mohl vyzkoušet a to, co mu je příjemné, tak s tím pracovat.
2: A kdybych za vámi přišla já, Co byste mi nabídla?
3: Musela byste mi říct, proč jste za mnou přišla.
2: Tak třeba mám špatnou, smutnou náladu z toho, co se teď děje ve světě.
3: Ano, to je velmi časté a naprosto pochopitelné. Já bych vám řekla, abyste se víc věnovala pozitivním věcem, nejlépe i ve skupině třeba. Pěvecké sbory jsou výborné například.
2: Myslíte, že muzikanti mají jednodušší život než ostatní, kteří hudbu neprovozují?
3: To bych neřekla. To bych neřekla. Oni vlastně zase jsou často podle školy, kterou dělali teda, jo, jako svázání těma je přísnými vzdělávacími způsoby, jo. To znamená něco jiného lidový muzikant. Ten je většinou úplně svobodný, nemá problém s improvizací, ale to tak jednoduché není prostě. Ale ještě jsme tam mluvili o něčem předtím.
2: Ano.
3: Já bych vám řekla, pokud jste smutná a cítíte, že potřebujete ten smutek trochu prožít, abyste si napsala třeba 3 písně, které jsou smutné a máte je ráda, abyste si mohla trošku jako zameditovat u té hudby a potom až postupně budete jako mít cítit, že ten smutek už nemusí být takový, tak si vlastně přidávala písně nebo skladby samozřejmě už méně smutné až třeba k nějakým pozitivním, ale není dobré, když prožíváme smutek, hned se hnát do opačné emoce, tu emoci si potřebujeme prožít.
2: Tak si říkám, jestli takové zpívání v koupelně není ozdravný muzikoterapeutický proces.
3: Je to ozdravný preventivní proces.
2: V čem se liší ticho v běžném životě a ticho v terapeutickém procesu? Jestli vůbec ticho, a jak se říká, ticho léčí, jestli ve vaší práci nějakou roli hraje?
3: No, ticho je nesmírně důležité. Ale zase jsou různí lidé a různé situace, různé cíle v terapii. Myslím si, že bychom si měli hledat všichni nějaké možnosti být v tichu. To třeba řeším tak, že mám sebou po každé špunty do uší a opravdu, když je něco hlučného, tak si je beru. V terapii vlastně je důležité po nějakém cvičení cíleném na nějaký problém nechat po tom, co to proběhne, tu pauzu důležitou. Než člověk vlastně bude mít třeba chuť o tom mluvit, jo? Terapeut do toho nezasahuje, čeká, až ten člověk si to prožije a bude on sám chtít do toho vstoupit.
2: A jak mu potom pomůžete vy dál? Když on do toho vstoupí, popíše svoje pocity, možná změnu mezi tím, co bylo před chvílí a to, co je teď?
3: Zase záleží na cíli té terapie, jo? Vlastně já ho snažím se nějak podporovat a doprovázet, jo? Není to, že bych mu něco jako říkala, jak to má být.
2: A nechtějí to slyšet? Nechtějí slyšet? Řekněte mi konkrétně, co mám udělat, abych se toho problému zbavil.
3: Někteří to chtějí, ale určitě užitečnější je, když ty lidi vedeme tak, aby vlastně našli svoje já a svoji vlastní cestu, jo? Samozřejmě pokud někdo chce konkrétní cvičení, třeba na lepší balans při chůzi nebo trénink paměti, není problém. Jo? Ale pokud něco prožíváme hluboce, třeba i podvědomně, tak je potřeba to zpracovat opravdu jako poctivě, aby se nám to neusazovalo v těle. Takže to chce neuspěchat.
2: Vy jste taky supervizorka. Jak se proměňuje psychická odolnost právě pomáhajících profesích v době, která je velmi zrychlená, překotná, v době, kdy čelíme neustálému tlaku na výkon?
3: No, řekla bych, že se proměňuje v tom, že se vlastně odlišují způsoby, jak ten člověk s tím zachází. Jo? Že dřív bylo jednodušší prostě najít si nějaký relaxační způsob, jít zaspívat a podobně. Já mám vlastně v supervizi mnoho terapeutů a někteří to třeba řeší i alkoholem, což samozřejmě není cesta správná a nevede moc k ničemu zlepšení, naopak zhoršení. A pak jsou ti, kteří si opravdu umí udělat víkend sami někde v klášteře, umí si jít k sobě, umí pravidelně cvičit, jo? Umí právě do toho sboru chodit nebo oprášit kytaru a hrát si. Jsou velmi různé způsoby a hodně to záleží na zakotvenosti a kořenech těch lidí. A taky na nějaký sebereflexy.
2: My si povídáme v Charitóku. Charita Česká republika má celou řadu pomáhajících profesí, celou řadu špičkových sociálních, terénních pracovníků. To jsou velmi křehcí lidé na druhou stranu, když se to tak vezme. Co je nejvíc trápí? Na čem se dá spolehlivě vyhořet, když o sebe nepečujete?
3: No právě na tom, když o sebe nepečuju, protože když člověk dává víc, než si
2: přijímá,
3: ano, tak prostě to množství té energie nebo té síly není nekonečné.
2: Kde ji čerpáte vy, paní doktorko?
3: Tak já ji čerpám určitě ve víře, ve zpěvu, v procházkách se psem a určitě i v setkávání s přáteli a s rodinou.
2: Tak děkuju, to je docela dobrý tip na to, jak se taky sám o sebe postarat. Vy spolupracujete s Centrem komplexní péče Rosetta. Co vás tamní klienti třeba naučili o trpělivosti nebo o tempu změny?
3: No, to je zajímavá otázka. O tempu změny mě asi naučili, že jim nesmím nechat, aby rychle chtěli dojít k cíli. Jo? Že opravdu všechno se svůj čas. A tam vlastně jsou pacienti s psychosomatickou problematikou a často, pokud ten člověk nemá tu reflexi, že opravdu je potřeba začít od sebe, od začátku, z hloubky a chce prostě za prvé, za druhé, za třetí, tak to nepomůže.
2: Jak se potom liší zdravé využívání, prožívání hudby od nějakého pouhého konzumního užívání třeba v dnešní době streamovacích služeb, kdy hudba je dostupná raz, dva, všichni to máme ve sluchátkách, všichni to máme v mobilních telefonech, nejrůznější streamovací aplikace a v době, kdy je kolem nás neustále nějaký permanentní ruch.
3: Já si myslím, že terapeutické využívání hudby je o tom vědomně a jako ta hudba tam musí být na prvním místě. Jo? Pokud je to kulisa, tak to vlastně je šum. Jo? Jako kulisa to není léčivé většinou. Ale pokud opravdu si věnujeme hudbě, ať už tím, že si zaspíváme, nebo si zahrajeme s někým, nebo se zaposloucháme do něčeho opravdu soustředěně, tak pak to terapeutický vliv má.
2: Má hudba nějakou schopnost vracet člověka k identitě, kterou třeba trauma narušilo nebo nemoc narušila?
3: Určitě to má velký smysl. A vlastně i terapeutický velký význam, protože my právě u těch pacientů pracujeme na těch paměťových stopách, které tam jsou v tom mozku, ale jsou nějak rozpojené a my vlastně se snažíme tím opakováním toho, co znali předtím v nějakém rytmu, v nějakém řádu, aby se jako rozpomněli. Jo?
2: A co je při práci třeba ve skupinové muzikoterapii klíčové pro to, aby mezi účastníky vznikla nějaká důvěra? Mm-hmm. Jestli je rozdíl mezi tím, když pracujete s jedním klientem anebo s celou skupinkou?
3: Je to velikánský rozdíl, protože vlastně v té skupince je skupinová dynamika. Lidé se různě mohou dráždit nebo podporovat. A při té individuální vlastně cílíme čistě na potřeby toho člověka, na jeho cíle a u té skupinové se snažíme najít ty společné cíle, aby tam vlastně každý měl něco, co potřebuje trénovat a zároveň se učil naslouchání tomu druhému a ohledu ke druhému.
2: A asi se nedá říct, jestli výsledky jsou rychlejší u skupiny anebo u jednotlivého sezení.
3: No, to je zajímavé, co říkáte. Jako hodně totiž pacientů mám, kteří chodí do individuálu i do skupiny. Jo?
2: Střídají to?
3: Ano, mají třeba obě ty terapie. Je to jiné prostě. V tom individuálu pracujete víc jako cíleně, ale zase tam nejsou ty sociální interakce. Jo? Takže...
2: Zeptám se ještě jinak. Je nějaká diagnóza, u které muzikoterapie nezabírá?
3: To se takhle neříct nedá. Jo? Důležité je vybrat ten správný terapeutický proces, ten způsob muzikoterapie, ty metody. Jo? Takže to ne, to bych řekla, že už dneska se neříká.
2: Vy už jste v branži 30 let. Když sledujete, jak se váš obor od roku 1996 vyvíjí, čím prochází, kde vidíte třeba, nebo v čem vidíte největší profesní výzvu, třeba pro příštích 10 let?
3: Mm-hmm. Největší profesní výzvou je podařit, jak si komunikovat s našimi vládními činiteli a udělat tento obor jako legislativně ukotvený, jako to mají v Rakousku, v Británii, v Estonsku a v dalších zemích. Protože vlastně u nás, když se jenom provozovat muzikoterapii, zvlášť teda ve zdravotnictví, tak musí k tomu mít jinou zdravotnickou profesi, což je opravdu velmi nešikovné.
2: Co to znamená v praxi, řekněte?
3: No, v praxi to znamená třeba i to, že člověk se musí vejít do škatulky nějakého zdravotního profesionála. Já mám vystudovanou fyzioterapii a vlastně kromě těch muzikoterapeutických cílů musím tam mít i neurorehabilitační, co bych měla stejně, ale vlastně musím se vejít i do toho, abych opravdu plnila ty fyzioterapeutické cíle, což je dost náročné.
2: Působíte taky v mateřském centru Nová Trojka?
3: Už moc ne.
2: Už moc ne, už jenom dříve. Občas, ale tam jste pracovala s dětmi a rodiči. Ano, to byla zase specifická skupina klientů. Co vám ta hudební zkušenost říká právě ve vztahu v rodině? V interakci mezi matkou, dítětem, otcem, dítětem?
3: To je nesmírně zajímavý po té muzikoterapeutické stránce, protože to dítě si může na svůj nástrojíček zahrát, jaký to je, když se na tu maminku zlobí. Maminka může zahrát, jaký to je, když ona se na dítě zlobí.
2: Jak to vypadá? Co třeba děti používaly, když se zlobily na maminku?
3: No samozřejmě děti třeba u toho dupaly, bouchly na dřívka nebo něco podobného a maminka samozřejmě kultivovaně se snažila většinou nějak reagovat a důležité tam je, aby našli nějaký způsob hry, aby se usměřovali. Jo? A myslím si, že jim to hodně pomohlo, ta muzikoterapie, protože to vede jako ke klidu a k vzájemnému naslouchání. A že pokud je nějaká rodina, která si umí spolu jako zamuzicírovat, tak je to opravdu jako dar.
2: Jak to vypadalo u vás, paní doktorko? Váš tatínek, přední hráč Orchestru Národního divadla, maminka zboristka. Jak to vypadalo ve vašem dětství?
3: U nás se hodně muzicírovala. No a maminka brala hodně děti jako z okolí, takže jsme prostě zpívali, muzicírovali, to bylo moc pěkný.
2: Setkáváte se někdy třeba s nedůvěrou vůči muzikoterapii? Jak na ní potom reagujete?
3: No, zase podle toho, jaká ta nedůvěra je. Jo. Když jsem začínala v tom roce 96 na klinice, tak tam vlastně byl výborný pan profesor Pfeiffer, který velmi podporoval tyto netypické profese a vlastně to bylo jako bezvadný, ale nebyly ty data. Jo? Dneska pro tu medicínu opravdu potřebujeme ty nejlepší, nejkvalitnější Cochrane review data. A
2: pan profesor byl průkopníkem.
3: Pan profesor byl průkopníkem takový jako komplexní rehabilitace hodně s tou sociální složkou. Jo? No a teď jenom přemýšlím, jsme cílili nějakou otázku.
2: My jsme cílili na to, jestli nedůvěra vůči muzikoterapii hraje nějakou roli taky ve vaší práci.
3: Samozřejmě hraje roli. Právě jsou ještě někteří zdravotníci, kteří třeba nečetli žádné studie a myslí si, že to je jen takové jako volnočasová aktivita, že to není terapeutický obor. A potom jsou dneska trošku problém s tím, že třeba muzikoterapii nazývají v parku, bych to řekla ne úplně prostě zdrogovaní bubeníci a říkají tomu muzikoterapie. To se mi jednou stalo, že do jedné školky se přihlásili muzikoterapeuté, jak dneska to není ještě furt legislativně ukotvené, no a vlastně ta školka z toho měla trošku šok, jo. Takže tím, že ten obor není chráněný, to je problém. A potom je hodně lidí, kteří se pohybují hodně mimo realitu. A jako směšují vlastně ten terapeutický obor, který opravdu je podložený s nějakými paranormálními jevy. A to samozřejmě pro ten obor není vůbec dobré. Jo?
2: Jak poznám kvalitního muzikoterapeuta? Jak by se mnou měl začít pracovat, tak abych mu důvěřovala já?
3: No, já si myslím, že nejdřív se musí dobře s vámi seznámit, představit, ale že jako pojistka je, pokud bude v asociaci muzikoterapie. jo, registrován, protože my vlastně máme o těch zájemcích přehled a jsou tam tedy jak běžní členové, kteří se třeba jenom zajímají o muzikoterapii, tak garantovaní, kteří už mají kus toho vzdělání, a potom profesionální, který vlastně všechny ty kroky k tomu, co říká třeba Evropská konfederace muzikoterapie, už splnili.
2: Vy už jste tady dala celou řadu příkladů, jak a v čem muzikoterapie pomáhá, ale může třeba hudba pomoci člověku pochopit sebe sama, objevit, znovu objevit nějakou vlastní identitu, svoje vlastní já, po té, co prodělal nějakou těžší chorobu, dejme tomu?
3: Mm-hmm. Ano, určitě. Hudba nás vede vlastně k cestě k sobě. To znamená takovému sklidnění, a pokud toho člověka se něco hluboce dotkne při různém typu hudby, tak vlastně ho to může změnit.
2: Jsme v době, a taky už to tady padlo několikrát, v době neustálého hluku, ticho, prakticky v běžném dni člověk nepotká, jestli to tak můžu říct. Učíme se ještě naslouchat?
3: Zase záleží, na jaké cílové skupině se bavíme. Jo? Myslím si, že třeba lidi z mého okolí, nebo ti, kteří studují muzikoterapii, se opravdu učí velmi důsledně naslouchat. Ale určitě to není majoritní cíl.
2: Vy jste pedagožka. Poznáte mezi svými studenty toho, kdo bude jednou ve vašich šlépějích, kdo v nich půjde, kdo bude dobrým muzikoterapeutem? Má k tomu někdo lepší předpoklady? Třeba když v dětství na něco hrál nebo zpíval.
3: Samozřejmě, je veliká výhoda, když jsme v dětství prostě přirozeně vedení k tomu muzicírování. A já bych neřekla, že bych chtěla, aby šla někdo vyloženě v mých šlépích, i když samozřejmě učím to, co já jsem poznala a co mi funguje, ale poznám osobnostně, jak se ti lidé chovají ve skupině, jak třeba hrají pro někoho. Samozřejmě i v těch skupinkách, jako na kurzech a výcvicích, probíhají ty dynamické vztahy. A prostě někdo se rád poslouchá a terapeut by měl poslouchat toho druhého. Měl by opravdu neříkat svůj názor, ale vnímat, co ten druhý potřebuje sdělit. A to si myslím, že je hrozně důležité.
2: Ještě se vrátím k hudbě jako takové. Mm-hmm. Existuje rozdíl mezi poslechem hudby nebo posloucháním hudby a tím, když jste hudbou absolutně osloven?
3: Určitě. To naslouchání je, pokud jsme v soustředění nasloucháme, tak je to velmi silná složka. Jo? Ale pokud jsme opravdu jako uneseni něčím, tak je to vlastně k tomu ten limbický systém, všechno vlastně se aktivuje a můžeme se dostat i do nějakého jako duchovního prozření třeba.
2: Stalo se vám to někdy v poslední době?
3: Stalo se mi to několikrát, ale nevím, jestli v poslední době. Já mám velkou úctu právě k té barokní hudbě, jak jsem říkala, takže to se mi někde stává při nějakém koncertě, nebo třeba když se pustím i tátovi nahrávky Bachových houslových koncertů, tak to opravdu jsem někdy hodně tomu blízce.
2: A když jste třeba někdy na koncertě nebo u nějaké produkce a najednou vám začne běhat mráz po zádech, souvisí to nějak s prožíváním,
3: jistě,
2: psychoprožíváním hudby, anebo je to nějaký vedlejší fyziognomický efekt?
3: Ono to je propojené. Tam vlastně souvisí to s tím, že ta hudba působí fyzikálně na naše tělo, ale samozřejmě přes ty emoce na naší psychiku, na naše vzpomínky, na naše přání, na to, co s námi rezonuje.
2: My už jsme tady zmínili, jaké máte studenty. Je důležitější hudební talent anebo lidská empatie?
3: Otázka, co to je hudební talent? Lidská empatie je velmi důležitá pro terapeuta. A samozřejmě my muzikoterapeuti tvrdíme, že každý, kdo je otevřen se učit, vzdělávat, tak se naučí, a není, bohužel teda není hluchý, tak, nebo díky bohu není hluchý, tak vlastně se můžeme naučit hrát na cokoliv, zpívat, jo, jenom to prostě bude trvat díl, to je jako když chodíte na cvičení, je úplně nový pro vás, musíte ho několikrát dělat, abyste se to naučili, to samé u toho muzicírování.
2: A máte zkušenost, že hudba dokáže otevírat témata, o kterých by klient třeba jinak nepromluvil?
3: Mm-hmm. Jsou lidé, kteří vlastně vůbec verbálně nechtějí to sdělovat, ale třeba v symbolech pomocí hudby jsou schopni to pojmenovat. A jakmile to pojmenujeme, tak už se dostaneme dál, už nemá ta emoce nad náma takovou moc.
2: Je dobré propojit terapii hudební a terapii pohybovou? Souvisí to nějak spolu?
3: No, záleží, co je cílem, jo, zase. Pokud by to byla kulisa ke cvičení, tak to není muzikoterapie, jo. Pokud bychom trénovali třeba rytmus nebo vedli nějakého člověka, který by potřeboval zhubnout a vlastně vybrali dobře rytmickou hudbu a vlastně ho vedli ke cvičení, ale ta hudba by tam byla důležitá, tak potom to byla terapie.
2: Tak mě napadá, jestli i disco může být terapeutická hudba. Když zrovna hubnete.
3: Asi některé hudby ano. No.
2: Kde vidíte, paní doktorko, třeba osobně největší výzvy ve vašem oboru, kromě toho legislativního ukotvení? Může se ještě muzikoterapie jako taková někam posunout dál, kde teď ještě perspektivy nevidíme?
3: Určitě. Oni pořád vznikají nové modely muzikoterapie. Já vlastně mám rozpracován model psychosomatické muzikoterapie, jmenuje se to psychosomatická integrativní muzikoterapie, mám i domluvený s Gradou, že to bude v tém novém zpracování té knížky a je to právě hodně o tom, jak člověk pracuje s lidma, vidí, že něco funguje a zkouší to dál a dál. A myslím si, že to je jeden z oborů, jako jakýkoliv jiný obor, že se opravdu neustále rozvíjí a je pestřejší a pestřejší.
2: A co tomuto oboru pomůže nejvíc, kromě legislativy? Vědecký výzkum, lepší financování, anebo nějaké vyšší společenské uznání?
3: To skoro všechno. Ono záleží v jaké skupině. Jo? Medicína opravdu potřebuje ty vědecké důkazy, společnost potřebuje vidět o muzikoterapii, mít trošku reálný náhled, vidět, že to není změněný stav vědomí, že to je prostě reálný využití hudby. No a peníze samozřejmě nejsou vůbec důležité, ale pomáhají.
2: Kdybych si chtěla naordinovat nějakou hudbu jako muzikoterapii, jak na to má být? Můžu si dělat terapii sama doma?
3: Nemůžete. Aby to byla muzikoterapie, tak by to měla být opravdu vedené profesionálním muzikoterapeutem. Vy samozřejmě můžete ale dodržovat určité preventivní cvičení. A kdybyste si chtěla udělat terapii, tak co by mělo být cílem té terapie?
2: Třeba v případě mém byla by to asi možná ta větší radost ze světa, protože když je člověk zahlcen tím, co se kolem něj děje, a to jak v bezprostřední blízkosti, tak i v té vzdálenější, tak naučit se prostřednictvím a díky hudbě zvládat možná stresové situace a ten celospolečenský tlak.
3: Ano, určitě. A na to třeba jsou výborný ty seznamy těch písní a skladeb, které vám přinášejí máte pro smutek, máte pro radost, máte pro očekávání třeba. To velmi pomáhá, jo? Že člověk má prostě určitý seznam a když ví, že v té emoci je potřebuje se tomu trošku věnovat, tak pustí tyhle ty typy hudby.
2: Možná poslední otázka, paní doktorko. Věříte, že v budoucnu bude hudba standardně součástí zdravotnické péče, třeba jako nějaký doplněk léčby chronických onemocnění? Co je možná tou největší překážkou, která tomu doposud brání?
3: A myslíte hudbu nebo muzikoterapii?
2: Můžeme to rozdělit.
3: Protože ona se právě je disciplína hudba v medicíně a pak disciplína muzikoterapie. Tam jde o ten vztah toho terapeuta a toho klienta, jo? Zatímco ta hudba vlastně vede třeba rytmický člověka právě k nějakým lepší kvalitě chůze, lepší způsobu mluvení, jo? Ale pokud cílíme jako hlouběji, tak je to

Bylo 17 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 7. červen 2026. Katolická tradice připomíná svatého Roberta, anglického opata ze 12. století, askety a štědrého dobrodince chudých. Před 400 lety v tento den roku 1626 zemřela blahoslavená Anna od svatého Bartoloměje, španělská karmelitka, sekretářka a nejbližší přítelkyně učitelky církve svaté Terezie z Avily. Před 245 lety byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze. 130 let nás dělí od narození Imreho Nagye, vůdce protikomunistického povstání Maďarů, oběti režimu z roku 1958. A smlouvou mezi Rumunskem a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinskou před 100 lety byl dobudován spojenecký svazek Československa, Království a Rumunska, zvaný Malá dohoda. Svátek mají Iveta a Slavoj. Jméno Iveta je německého původu a překládá se jako tisový luk. Může jít také o francouzskou variantu hebrejského Judita, to je židovka. Jméno Slavoj je slovanského původu a vykládá se jako slavný.

0: Desátý ročník festivalu ZUŠ Open, který oslavoval radost z umění a sdílel ji napříč všemi generacemi, nabídl stovky akcí po celém Česku. Umělecká vedoucí festivalu a šéfka nadačního fondu Magdaleny Kožené, pod kterým ZUŠ Open spadá, Irena Pohl Houkalová, zhodnotila letošní průběh festivalu.
1: Ve mně rezonuje nejsilnější emoce velké vděčnosti za všechny nádherné projekty. Počínaje samozřejmě benefičním koncertem Rytíři talentu ve Španělském sále. To byl projekt, který si budeme uchovávat v paměti a v srdcích ještě asi hodně dlouho a doufejme, že také všichni, kteří byli s námi, či si ještě ten koncert pustí v i vysílání České televize. Já osobně jsem projela doslova celou republiku a na řadě akcí jsem byla osobně. Přinesl spoustu naděje a umění mladých lidí, počínaje právě daným koncertem, koncert autorské tvorby v Praze, přes koncerty duchovní hudby, které pomáhaly Sdružení Neratov na Hoře Matky Boží, projekty, které dávaly příležitost dětem a mladým lidem se sociálně znevýhodněných prostředí, či se zdravotním handicapem. S velkou vděčností vzpomínám na provedení česko-italského programu Ad Gloriam, který jsme vyvezli minulý rok na sklonku kalendářního roku s Markem Štrinclem do Říma. Takže těch zážitků bylo opravdu spousta. Nedá se asi vyjádřit v tak krátkém čase, který byl nejsilnější. Mám opravdu velkou radost, cítím velkou vděčnost za všechny projekty, které se vydařily.
0: Poznamenala za nadační fond Magdaleny Kožené Irena Pohl Houkalová. Dále přiblížila, jaké plány a vize organizace má.
1: Všechny projekty nadačního fondu, stipendijní programy, projekty se sociálním zaměřením, projekty, které přináší naději a podporu i právě mladým lidem se zdravotním znevýhodněným. Tak pro ty všechny bych si přála především důvěru o lidí, že investice do uměleckého vzdělávání má obrovský smysl. Samozřejmě štědrost všech našich dárců i těch drobných za všechno. Moc děkujeme a přeju moc nám všem, aby nám vydrželo to nejpodstatnější, a to je láska k umění a víra v to, že investice do mladé generace má hluboký smysl právě teď v přítomnosti.

0: Po celý měsíc běží letní výzva diakonie Českobratrské církve evangelické s krabicí od bod za lepší prázdniny. Peněžní sbírka pomůže zajistit prázdninové zážitky dětem ze znevýhodněných rodin. Na detaily jsme se ptali manažerky sbírky Denisy Ratajové.
1: Pošle stovky dětí z rodin v nouzi na letní tábory, výlety a do příměstských klubů. Tahle sbírka pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, dětem z náhradní péče, s handicapem i těm, které jsou v krizových centrech. Běží už od roku 2017 a my jsme si letos vypůjčili jako symbol semafor. Takže začínáme na červené a s hláškou Houston nemáme problém, vyzýváme dárce, aby se k nám přidali a říkáme, děti mají zbalené batůžky, ale nikam nejedou. A s vaší pomocí pak přepneme nejdřív na oranžovou a dokonce června, potom chceme dojet až na zelenou. Cílem je vybrat 2 miliony 200 tisíc korun a to právě na ty prázdninové zážitky pro stovky dětí napříč celým Českem. Máme samozřejmě konkrétní děti, kterým přispíváme na konkrétní aktivity. Všechny ty informace najdete na webu krabiceodbod.cz, kde máme novinky, příběhy a jeden z nich je třeba o Štěpánce, které je 9 let a loni teprve poprvé zažila tábor a přijela z ní nadšená, samostatnější a plná nových zážitků. Takže to je něco, co bychom rádi dopřáli letos i dalším.
0: Vyzvala manažerka benefice Denisa Ratajová. Momentálně mají vybráno přes 600 tisíc korun a tak překročili první metu. Přispět můžete také, a to na webu mateřské sbírky krabiceodbod.cz.

Bazilika svatého Petra ve Vatikánu prodloužila o hodinu otevírací dobu. Od začátku týdne je největší chrám světa přístupný až na výjimky denně mezi 7. a 12. hodinou. Poslední vstup je přitom v 19 hodin a 15 minut. Otevírací dobu naleznou zájemci na webových stránkách Vatikánské baziliky, stejně jako časy bohoslužeb a příležitostí ke zpovědi. Za poplatek 7 eur si mohou návštěvu rezervovat online, což by mělo pomoci vyhnout se hodinám stání ve frontě na svatopetrském náměstí. Podle portálu Vatican News přijde do baziliky svatého Petra ročně přes 12 milionů lidí. To je zhruba 33 tisíc denně.

0: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze má od pondělí nového děkana. Systematického teologa Petra Galuse v Karlinu slavnostně uvedl do nové funkce rektor univerzity Jiří Zima. Galus ve vedení fakulty vystřídal Jana Roskovce, povede ji následující 4 roky. Při své inauguraci řekl:
1: Volbu a jmenování děkanem jsem přijal, jak se říká, s bázní a třesením. Oni se mě mnozí ptají na to, jestli se na to svoje děkanování těším. To je otázka, která mě vždycky přivede trochu do rozpaku, protože mě do té funkce vyneslo spíš to, že jsem se na vedení fakulty už nějakou dobu podílel a vnímal jsem ty odpovědnosti a taky jakési otevřené prostory pro realizaci, kterých by bylo potřeba se chopit, takže mě tam vynesla spíš jakási odpovědnost, protože fakultu mám rád a rád s ní spojím následující 4 roky svého života velmi intenzivně.
0: Evangelickou teologickou fakultu čeká podle nového děkana Petra Galuse z hlediska vnějších podmínek spíše náročné období.
1: Budeme muset bojovat proti stále klesajícím financím a z toho zároveň vyplývají základní úkoly, které s tím mým působením souvisí. Jednak snaha navýšit počet studentů tak, aby fakulta víc vešla ve známost, ještě víc podpořit mezinárodní vztahy a hledat další možné financování přes granty a projekty. A jednak se taky velmi hezky ukázalo a odstupující pan děkan to při inauguraci zmínil velmi jednoznačně, že dosavadní vedení a funkcionáři fakulty se začasté svých funkcí ujímali před 20 lety. Ta dosavadní generace se blíží důchodovému věku, takže odchází a nás čeká velká generační obměna, kdy nejen, že musíme sáhnout do svých zdrojů mladších lidí, ale potřebovali bychom také najít schopné, šikovné a loajální lidi nové.
0: Uzavřel na Proglasu Petr Galus, nově inaugurovaný člen děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: Dnešní myšlenku na den připravil Zdeněk Bárta, farář Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích.
3: V jednom Ježíšově podobenství se farizeus přichází modlit do chrámu, stejně tak jako celník. V originálním textu je zdůrazněno, že farizeus při modlitbě stál a štítivě se odděloval od ostatních, zejména od toho celníka. Už mistr Jan Hus si ve svém kázání o tomto podobenství všiml samolibého farizeova postoje tak jiného oproti celníkovým kajícím gestům. Farizeus byl příslušník nejúctyhodnějšího náboženského směru ve starém Izraeli. Farizové úzkostně dodržovali Mojžíšův zákon, platili desátky, plnili všechny obětní řády, byli skutečnou nespochybnitelnou mravní elitou národa, čehož si byli patřičně vědomi. A právě toto jejich sebevědomí a právě tuto jejich mravní nadřazenost jim Ježíš vytýkal. Vždycky, když křesťan má chuť děkovat Pánu Bohu za to, že je lepší než druzí, jako v tomto podobenství, měl by si honem přečíst nejen toto podobenství, ale i tvrdou Ježíšovou kritiku farizeů, například v celé 23. kapitole Matoušova evangelia. Celník, to byl výběrčí daní, bylo to povolání podobné dnešním exekutorům, ten byl v opačné společenské bublině. Celníci byli považováni za zloděje, lumpy a vůbec za nejhorší odpad společnosti a navíc za kolaboranty s Římem. Je snad zřejmé, jak skandální bylo a dodnes skandální je toto Ježíšovo podobenství, když Ježíš říká, že Bůh odmítá zbožného sebespravedlivce, zatímco bezcitného vyděrače ospravedlňuje. Jak je to vůbec možné? Ježíš a po něm apoštol Pavel ostatně sám původně vzdělaný farizeus, považují totiž sebespravedlnost farizeů za úhlavního, tak říkajíc vnitřního nepřítele křesťanské víry. Farizeismus, mravní a duchovní pýcha, sklon prohlašovat druhé lidi za hříšníky, za odpovědné na všem zlu, jejich sebejistota v úsudcích, odsuzování druhých, pohrdání světem kolem i těmi všemi údajně špatně věřícími, málo zbožnými křesťany, to všechno Nový zákon odsuzuje. A to právě proto, že takoví duchovně a mravně sebejistí lidé jsou subjektivně upřímně přesvědčení o své pravdě. A opravdu jim jde o něco dobrého. A přece klamou sami sebe, když přeceňují svou dobrou vůli a zatracují všechny, kteří smýšlejí odchylně. A ještě jasnější je to tam, kde jde o kolektivy, celé kolektivy. Příslušnost k nim dodává jednotlivcům mravní sebevědomí a falešné ospravedlnění počinů, za něž by se styděli, kdyby šlo jen o jejich osobní zájmy. Nacistické, komunistické či všelijaké jiné moderní pověry o tom, že ti zdánlivě lepší, úspěšnější, bohatší a spravedlivější mají právo zavrhovat ty ostatní říčné nebo jiné, nebo jinak barevné. Tyto pověry mají za sebou nesčíslně víc lidských obětí, víc mrtvých, než kolik kdy způsobilo samo zlo. Sebespravedlivá společnost vždy nakonec likviduje miliony svých bližních. Žel, sama církev se mnohdy v historii tak chovala. Apoštol Pavel napsal, to, čím jsem se dřív vychloubal jako farizeus, to dnes považuji za hnůj. A chci podotknout, že Pavlova řečtina zněla jeho čtenářům mnohem expresivněji, než si dovolí moderní překlad. A jinde napíše Pavel, kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze plnění pravidel, pokud by spása byla jako odměna za dobré a poslušné chování, byla by Kristova smrt zbytečná. Bereme my, křesťané, vážně to, co vyznáváme, totiž, že Kristus zemřel za nás hříšné?

Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 7. červen 2026. Katolická tradice připomíná svatého Roberta, anglického opata ze 12. století, askety a štědrého dobrodince chudých. V následujících minutách v 18 hodin a 15 minut se můžete těšit na zpravodajský přehled Radia Vatikán ve slovenštině. A už v 18 hodin a 25 minut vás pozveme do společenství modlitby růžence za všechny rodiny.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

18. hodinou a 25. minutou vás zveme do společenství modlitby Růžence za rodiny. Modlit se s námi bude společenství Vysokoškolské katolické hnutí Brno.

0: Dobrý večer. Dnes se budeme modlit růženec slavný a modlit se s vámi budou Štěpán,
1: Marie,
2: Jiří,
3: Anna,
4: Zuzana.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchu, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
5: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
5: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
5: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
5: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
5: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
5: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
5: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria,

0: nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen se na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích,
3: posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, v nebi korunoval.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, v nebi korunoval.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
4: jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Pane Ježíši,
4: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
5: Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce, v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria.
6: Oroduj za nás, Královnu posvátného růžence,
7: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
6: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
8: Amen.
6: Amen. Jménem Otce i Syna i Ducha Svatého.
8: Amen. Amen.

0: prosím, pozor, vůz jede přes zastávku rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
1: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let. A můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
2: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola. Do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
3: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst, jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
2: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
1: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
0: Příští zastávka a rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu v 17 hodin a 10 minut.
4: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.
2: Za několik okamžiků bude 19 hodin a já už u rozhlasových přijímačů vítám všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček. Ten bude patřit pohádce, písničce, ale samozřejmě také modlitbě.

Na psacím stole babičky Františky stojí starý psací stroj a leží tam spousta zajímavých věcí a mezi nimi se dnes někdo objeví. Příběh o panence Šuplence a panáčkovi Kopíráčkovi napsala Lenka Rožnovská.

0: Dobrý den, děti. Cože, vy nevíte, kdo vás zdraví? No já, babička Františka, ta babička, co nemá doma ani počítač, ani mobilní telefon. Ale na svém psacím stole se dvěma šuplíky mám starý psací stroj, do kterého vkládám bílé papíry i černé kopírovací papíry. A pak na tom stroji píšu pohádky. Děti, přiznám se, teď mám na stole trošičku nepořádek. Leží tady plno věcí. Starý telefon, tušky a pastelky. Koníček na sešívání papíru. Krabička se špendlíky, sešit a kalendář. Musím to všechno uklidit. A nebo ne. Nic uklízet nebudu. Napíšu o tom všem nějakou hezkou pohádku.
1: A napiš taky o mně.
0: Slyšeli jste ten hlásek? Ozývá se z prvního šuplíku. Je, a teď se šuplík pootevřel. Pootevřel se trošičku, jen tak akorát na jeden, dva, tři, čtyři, pět a jeden, dva, tři, čtyři, pět malých drobných prstíků. Šuplík se otevřel víc a venku jsou dvě dlaně. Čí pak ty dlaně jsou?
1: Moje.
0: A kdo jsi? Ukaž se.
1: Neukážu.
0: Ukáž.
1: Počítej do tří.
0: Jedna, dvě,
1: tři.
0: Je. Panenka. A jaká krásná panenka. Zlatavé pramínky vlasů má spleteny do malých copánků. A každý copánek je ozdoben sponkou na papíry. Přes bílé šatičky má puntíkovanou zástěrku. A nožky, je nožky, ty jsou bosé. Panenka nemá žádné boty. Panenko, není ti zima. Pojď, já ti pomůžu na stůl. Jak pak se jmenuješ, krásná panenko?
1: Já jsem, prosím, panenka Šuplenka z prvního šuplíčku.
0: A co pak umíš, Šuplenko?
1: Já? Já umím zpívat a tancovat. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Je, sešit, co vypadá jako taneční parket. Já si v něm zatančím.

0: šuplenka, šuplíková panenka.
1: Au, natloukla jsem si koleno. Sešite, co to děláš? Proč se zavřel? Hned mě pusť.
2: A nepustím. Byl jsem prázdný, nic ve mně nebylo napsáno ani nakresleno. Já si tě chytil a teď si má.
1: Ale to nejde. Já nejsem sešitová. Já jsem šuplíková.
2: Už jsem řekl, jsi má. A basta fidly a dost řečí.
1: Pomoc! Pomoc!
2: Bude tady ticho. Žádné skákání, žádné volání. A žádné fňukání.
1: To jsem dopadla. Pohádka o mně ještě ani nezačala. A já tady trčím uprostřed sešitu.
3: Link, promiň. Já se nechtěla připlést pod nohy. Link, já jsem tak nešťastná, Linka. Samou hanbou se stočím do klubíčka. Link.
0: To nic, Linko. Stáčet se do klubíčka nemusíš. Raději vymysli, jak se z této šlamastiky dostanu.
3: Link, já se zeptám svých sestřiček Linek.
4: Link, Link, chyť se nás jako za provázek a my tě ze sešitu vytáhneme.
0: Dobře, ale potichu, ať sešit nic nespozoruje. Ještě kousek. Pst, opatrně. Konečně. To jsem ráda, že jsem venku. Děkuji vám, Linky.
5: Není zač, rádo se stalo.
0: Ale co teď s vámi bude? Zpět do sešitu nemůžete.
3: Schovej nás do kapsičky od zástěrky. Třeba ti ještě přijdeme k užitku.
0: Tak šup, hezky jedna za druhou.
4: Jdeme, posuň se, nezdržuj.
0: Pšt, Linky, ticho, já něco slyším. Co je to? To je ale divný zvuk. Odkud pak se ozývá? Aha, z druhého šuplíku. Jejda, to je hloubka. Jak pak já se dolů dostanu?
3: Přece po nás, po Linkách, Link. My jsme tě vytáhli ze sešitu, my ti pomůžeme i ke druhému šuplíku, Link, Link.
0: Dobře, Linky, tak rychle, rychle, ať už jsme dole. Šuplíčku, šuplíčku, co se v tobě děje? Šuplíčku, ukáž mi, kdo v tobě tak divně chrčí. Šuplíčku, otevři se, prosím. Já do tebe jen jedním očkem nakouknu. Nic v tobě není. Ale ne, tamhle v rohu se něco černého hýbe. Šuplíkový strašák. Linky, rychle pryč.
3: Rychle zpátky na stůl.
4: Honem, přidej, šplhej.
1: Já se bojím, schovejme se.
0: Já se také bojím. Schovám se za psací stroj.
3: A my zpátky k tobě do kapsičky.
0: Strašák, to je tygr. Bojím se, snad nás nesní. To ne, to nebude tygr. Vidím černou kudrnatou hlavu. To bude beran. Haló, berane, haló, slyšíš mě? Vítám tě.
6: Ahoj, panenko Popletko. Copak já jsem beran? Jsem panáček. Můžu za tebou na stůl?
0: Smíš, dokážeš-li se vyšplhat nahoru?
6: To se ví, že dokážu. A hop, jsem tady. Ahoj, já jsem panáček kopíráček z druhého šuplíku, kde mám na starosti kopírovací papíry.
0: A já jsem panenka šuplenka z prvního šuplíku. A mám na starosti první šuplíček. Starám se o to, aby bylo v šuplíčku uklizeno, aby všechno bylo na svém místě.
6: Já ty své chlapáky kopíráky nechávám jen tak, ať si leží, však se napracují, až půjdou něco kopírovat. Máš hezké copánky, panenko.
0: A ty hezkou košili. A ty máš i boty. Panečku, ty jsou. Panáčku, proč jsi tak tmavý? Kůži máš hnědou, vlasy černé, čertovské.
6: Já nevím, panenko, proč tak to vypadám. Už jsem se tak narodil. Co pak tobě to vadí?
0: Vlastně ne, nevadí. Chceš? Budeme kamarádi.
6: Ano, chci.
0: Pojď, zatančíme se.

0: Já už nemůžu.
1: Kopíráčku, tanec je radost.
0: Panenko, já už vážně nemůžu. Jazyk mám až na košili. Mám žízeň.
1: Kopíráčku, podívej se. Babička, která o nás píše pohádku, nechala na stole hrníček heřmánkového čaje. Pojď, napijeme se.
0: Když já heřmánkový čaj nemám rád.
1: Kopíráčku, nemrač se. Čaj si ani neochutnal a už říkáš, že ho nemáš rád.
0: Já čaj nepiju.
1: Kopíráčku, nenech se přemlouvat. Kopíráčku, no tak.

0: Když jinak nedáš, já se tedy napiju.
1: Pane Hrníčku, halo, můžeme se z vás napít?
2: Ba jo.
1: Jenomže, pane Hrníčku, jste moc velký.
0: A těžký.
1: Pane Hrníčku, nemůžete se nahnout?
2: Nemůžu, to bych se vylil.
0: Šuplenko, mám nápad. Vylezeme si na okraj hrníčku a napijeme se jako kotička mlíčka. Jen jazyček si smočíme. Au, au, au. Heřmánkový čaj je hrozně horký. Spálil jsem si jazyk.
1: Počkej, já ti bolístku pofoukám. Pomohlo to?
0: Nepomohlo. Jazyček mě stále bolí.
1: To mě mrzí. Musíš na bolístku zapomenout.
0: Ale jak?
1: Jednoduše. Budeme si hrát a bolest odezní. Víš co? Uděláme si houpačku.
0: Houpačku?
1: Ano, houpačku ze lžičky. Podívej, lžičku protáhneme ouškem hrníčku. Tak, hotovo. Můžeme se jít houpat.
0: To je zábava. To je pohoupáníčko, to se lítá.
1: Nahoru.
3: Dolů, houpem se spolu.
1: Koukejte lidičky.
3: Houpačka se lžičky.
4: S námi si hraje, smutek už taje. S námi si hraje, smutek už taje.
0: Je, jazyček přestal bolet.
1: Měla jsem pravdu. Stačilo na bolístku zapomenout. Pojď, budeme se honit. Máš babu.
5: Příběh panenky a panáčka z psacího stolu skončil honičkou. Uvidíme, koho ti dva potkají zítra. Pohádku Lenky Rožnovské vám pod vedením Martiny Pavlíkové vyprávěli a hráli studenti a učitelé střední pedagogické školy v Odrách. Nastává čas ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milý Pane, uzavírám další týden. Patří ti za něj dík. Ochraňuješ každého člověka a dáváš nám všem sílu jít za tebou. Prosím tě, pomoz nám, abychom na tebe nikdy nezapomněli. Amen. Děti, doufám, že se na mě nebudete zlobit, ale dnešní pohádka byla trošku delší a písničku nestihneme. Třeba se to ale zítra, třeba vám to zítra vynahradíme. Já vám přeji moc krásnou dobrou noc, vykročte do nového týdne pravou nohou, ať se vám vše daří a také vám přeji krásné počasí, ať můžete po škole nebo po školce vyběhnout ven a hrát si s ostatními dětmi. Mějte se moc krásně, dobrou noc.

Dozněla známá znělka a vy posloucháte hitparádu na Proglasu s pořadovým číslem 1525. Milan Tesař vám přeje co nejpříjemnější poslech. Postupně si budeme odhalovat jednotlivé stupně našeho žebříčku a já doufám, že si to užijete. Pořadí jste samozřejmě určili vy svými hlasy a mne prosím berte jen jako nutného prostředníka. Pokud nás posloucháte poprvé, tak vězte, že naše hitparáda není jen tucet písní, ale jsou to také informace o hudbě, anketa nebo reakce na vaše dotazy a podněty. Chcete-li se zapojit do hry, vyberte si 3 písně z naší nabídky. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Uzávěrka je ve středu v poledne. To nejpodstatnější už víte, a tak si pojďme představit první novou píseň. Na 12. místě do hry vstupuje Sylvie Krobová, která zhudebnila báseň Michala Horáčka Veronika.

Text Michala Horáčka Veronika pochází z jeho nové sbírky Pozemský prach a boží dech. Báseň zhudebnila a zpívala Silvie Krobová, dnes na 12. pozici. Pravidla jsme si už řekli, ještě jednou připomínám, že hlasy pro 3 písně byste nám měli poslat do středečního poledne. Markéta Irglová napsala píseň Nameless Children, věnovanou všem dětem, které nějak zasáhly válečné konflikty. U nás je to dnes místo 11.

I dnes pro vás mám tipy na nová alba. Slovenská zpěvačka Miriam Kaiser vydala album z hudebněných žalmů Skrytá v těbe. Na zhudebněné verše Federica Garcia Lorky se zaměřuje mezinárodní projekt z Belgie Sonetos de l'amor oscuro. Právě mu vyšlo druhé album s názvem Secretos de Melancolia a své druhé album dokončuje brněnský big band Kotača Orchestra. My si na 10. místě představíme zlínskou skupinu Tají ledy. Z alba Před sklizní posloucháme píseň Kaktusy.

Zvu vás na koncerty. Písničkářka Elka bude hrát 6. června na Ghetto Festu v Brně, 23. června v klubu Pomezí v Brně a 26. června ve finále Porty v Řevnicích u Prahy. Skupina Něco Něco představí své nové album 9. června v kabinetu Mus v Brně a 16. června v Praze v Meat Factory. Koncert Vzpomínky na Marcias se koná v Cross Café u Práce v Plzni 10. června. Hrát a vzpomínat budou Jaroslav Olin, Nejes Chleba a Pavel Skála. V klubu Jazz Dog v Praze má 16. a 17. června dva koncerty Michal Pavlíček. Dále zde 5. července vystoupí Sisa Feher se skupinou Mamatus a 15. července americká skupina The Bad Plus. Skupiny Madame v triku a The Folks mají společný koncert 23. června v experimentálním studiu v Liberci. Festival Colors of Ostrava se bude letos konat od 15. do 18. července. Vystoupí na něm například Moby, LP, Ibrahim Málův, Good Times Only, IMT Smile, Načeva, Tolstoj, Václav Havelka se sborem Elpida a další. Festival židovské hudby Štetlfest bude probíhat v Brně od 26. do 30. srpna. Hlavním tématem jubilejního 5. ročníku festivalu bude připomínka Velké synagogy a také představení významných židovských rodin, které do ní před válkou chodili. Na 9. místě se tentokrát udržel Roman Hampacher s písní Nevcházej něžně.

0: Napsal posluchač Ondřej. Před týdnem mě zaujal pořad Slyšte lidé, nazvaný Hudební knihovnička. Ze zmíněných knih sice mám a četl jsem jen dvě, antologii osamělých písničkářů a nedávno knihu Anděl s polámanými křídly, ve které Pavel Hošek dle mého geniálně vysvětluje duchovní motivy Karla Kryla. I výběr písní k těm knihám byl velmi inspirativní. Já Ondřejovi moc děkuji za reakci. Ondřej se také zúčastnil naší ankety, kdy bylo vaším úkolem vytvořit příběh, v němž by se vyskytovaly názvy písní z hitparády. Ondřej to zkusil ve verších a já jej cituji. Chceš vztáhnout ruku? Nedotýká ti se. Ze všech snů ti zbyla ohlodaná kost. Nevcházej něžně, to není tvá mise, za zatáčkou mizí železniční most. Opouštíš rodný kraj, Beskydy známé, pray stronger together, jen prázdné řeči. Hej, horo divoká, tvá krása klame, hodláš teď zkusit, zda samota léčí. Utiš nás, tvá mysl křičí. Teorie něhy, hrači by sněhu, teď ale utíkáš bez zjevných příčin, zpíváš blues o orientačním běhu. Maják již zhas, temnotou dál musíš jít, tak zkus v té tmě nahmatat na duši klid. Já moc děkuji a pouštím z 8. místa blues o orientačním běhu Mňau Mňau Band.
1: V pěsti tisknu vsteky skřehlý dlaně, laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U devátý kontroly pak vybavím si maně, čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně pluju blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda. S buzolou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a taky Erbenovic Jánu to prej vcuclo do bažiny.
2: Hola hej,
1: Vánice se blíží,
2: mapník dobře schrej,
1: noc se kradmu. Thank you.

hemisféra má svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na tý

S těmi názvy je to vůbec zvláštní. V hitparádě třeba máme písně Teorie něhy a Nevcházejí něžně. Máme tu Nahmatat na duši klid a Nedotýkati se a tak podobně. Zkuste si představit, že právě v těchto dnech, případně v této minutě, jste dokončili svou básnickou sbírku a musíte ji nějak pojmenovat. Jak se taková sbírka bude jmenovat a proč, to je naše dnešní anketní otázka. Místo 7. skupina Naboso a Nahmatat na duši klid.

0: co pro vás chystáme v rámci našich večerních hudebních pořadů. V pátek 5. června vás v pořadu Jak se vám líbí budeme zvát na festival Midsummer Tunes k Máchovu jezeru. V pondělí 8. června si představíme jazzové duo Toša, které hraje v obsazení saxofon a kontrabas. S písničkářem Martinem Čmelíkem budeme o jeho albu Pábitelé hovořit v úterý večer. Na středu chystáme rozhovor se slovenskou zpěvačkou Dorotou Nuotovou a ve čtvrtek 11. června vám nabídneme rozhovor s maďarskou skupinou Cimbali Band. V týdenníku Slyšte lidé se budu v sobotu 6. června věnovat hudebním novinkám v rytmu funku. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. 6. místo Petr Linhart a archivní nahrávka Železniční most.
1: Miláčku, za to zvíře, miláčku, za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou

Dáme si hned další sadu pozvánek na koncerty. Tomáš Klus a cílová skupina vystoupí v pátek 5. června v Brně na hradě Špilberku. Koncert gospelu Tehillah Experience se koná v prostoru Kolaps v Brně na Kounicově ulici v sobotu 6. června od 16 hodin. Václav Havelka má koncert 10. června ve Vodojemech na Žlutém kopci v Brně. Jazzová skupina Sakoby představí své nové album 15. června v Brně v divadle Husa na provázku. Také v divadle Husa na provázku představí své nové album 19. června skupina Lucky Mary. Skupina Meziměsto zahraje 17. června v Krosscafé Třída míru v Pardubicích. Pavel Čadek má koncert na Špilberku v Brně 25. června. Skupina Shuffle Show zahraje 9. července v experimentálním studiu v Liberci. Festival Amfolkfest se koná 24. července v Půlčíně na Vsetínsku. Účinkují Jasoň, Dominika, Vojta Šňupárek, Alfa Srnec, Za koncem, Podjezd nebo Jaroslav Samson Leng. Brazil Fest Brno bude probíhat od 30. července do 2. srpna. Jedním z letošních hostů bude mandolinista Hamilton G. Olanda. Festival Beseda se bude konat v Tasově u Veselí nad Moravou 31. července a 1. srpna. Účinkují Anna Vaverková, Něco Něco, Jakub Koenig, Athéna Chlebová, Kišperský Pilgr, Doubrava Nikl, Načeva a další. Jsme u 5. místa, Teorie Něhy a Žamboši.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manopkou.
1: V kapli v Nesvačilce na Brněnsku se 14. června koná benefiční koncert na podporu výstavby Varhan. Zahrají Beata Bocek, Barbora Ši, Jan Běťák nebo Lilium Liste. Vedle Varhan budete moci na místě přispět také na vysílání Proglasu. Naše pořady totiž mohou vznikat jen díky vám, kteří je finančně podporujete. Děkujeme vám za to. Čtyřka Vladimír Merta a píseň Nedotýkati se.

Hvězdy mizí do tmy, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

0: Posluchačka Jitka z Karlových Varů napsala: moc vám děkuji za úžasný dárek, který jsem od vás včera obdržela. Bylo to pro mě velké překvapení a zároveň velká radost. Nikdy jsem za svůj dlouhý život dárek jen tak od nikoho nedostala. Děkuji. Já jsem moc rád, že jsme takto mohli někomu udělat radost a obdarovávat budeme i dnes. Z vás, kdo jste se zapojili do naší hry s názvy písní, jsem vylosoval posluchače Pavla, který byl stručný, ale úkol splnil. Napsal: když navštívíš Beskydy, máš touhu nahmatat na duši klid. Zavoláš Hej horo divoká a maják v tvé hlavě ten klid navodí. Bude-li nás víc, můžeme být stronger together. Ze všech hlasujících jsem pak vylosoval Moniku Proboštovou, která se také může těšit na dárek. Na třetím místě je dnes Roman Dostál, kterému po 6 kolech měníme píseň. Roman mi nedávno poslal novou skladbu Samota, kterou nahrál jako duet s Ditou Zangeovou Holou, svou někdejší kolegyní ze skupiny Oboroch.
1: Samota plíživá, samota úplná.

samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota.

O příběh složený z názvů písní, které minulý týden bodovaly v hitparádě, jsem požádal také umělou inteligenci, placenou verzi chatu GPT. S úkolem si poradil takto. Když jsem jednou putoval po Beskydech, narazil jsem na starý železniční most. Na zábradlí visela cedule "nedotýkati se", ale já jsem ji v šeru přehlédl. Pod mostem seděla beťar dívka, která si pobrukovala blues o orientačním běhu. Když mě uviděla, řekla: "Nevcházej něžně do každého příběhu, nejdřív si osvoj teorii něhy." Pak ukázala na vzdálený maják na kopci a dodala: "Jsme stronger together. Pojď, tam možná dokážeš nahmatat na duši klid." Šli jsme spolu lesem a ona cestou zpívala: "Hej, horo divoká." Když jsme dorazili k majáku, zvedl se vítr a z dálky zazněl hlas "utiš nás". A tehdy jsem pochopil, že některé cesty se nehledají mapou ani buzolou, ale srdcem. Skupina Hrdza, beťar dívka a druhé místo.

Do tohoto kola hitparády nepostoupili Toky a Vlnobíci, Tori Amos a Šimon Bylina s Robinem Schenkem a Richardem Autnerem. Vítěznou písní 15.25. kola hitparády na Proglasu jsou Beskydy v podání skupiny Za koncem.

Ještě vám přečtu, jak se s anketním úkolem popasoval posluchač Honza. Napsal: jedu vlakem z Frenštátu pod Radhoštěm do Frýdku Místku, kde se mám sejít se svou přítelkyní Marikou. Jen co vlak vyjede ze stanice, je tu železniční most přes říčku Lomná. Po pravé straně jsou Beskydy. Na vrcholu lysé horyční k nebi jako maják věž vysílače. Říkám si, co mě asi ve Frýdku čeká, protože Marika je beťar dívka a určitě chystá nějaké překvápko. Před příjezdem na nádraží vstávám a přesouvám se ke dveřím vagónu. Vlak se kymácí, tak se chytám stěn, abych neupadl. Kousek od ruky mám záchranou brzdu. Nedotýkati se, protože sebou může vagon prudce cuknout a nastane polízanice jako ve Švejkovi. Snažím se nahmatat na duši klid a těším se na setkání. Vystoupím na peron a Marika nikde. V tom mi na mobilu začne vyzvánět melodie Stronger Together. Volá Marika, že na mě čeká u bludných balvanů ve Frýdeckém lese. Před nádražím hledám mapu a turistické značky a přitom si pískám blues o orientačním běhu. To nám to setkání pěkně začíná. A Honza dodává, a tady bych to raději ukončil, protože se na mě začala sápat kočka, tak aby mi to náhodou celé nesmazala. Poslouchali jste 15.25. kolo hitparády na Proglasu. Pojďme si na závěr připomenout všech 12 soutěžních písní.

0: ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním.
1: Osmé místo blues o orientačním běhu Mňau Mňau Band.

Psát nám můžete na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Učednice božského mistra jsou v Brně známé díky prodejně liturgický apoštolát na Kapucínském náměstí. Jejich řeholní dům ale stojí v brněnské Masarykově čtvrti, kousek od konečné trolejbusu na Barvičově ulici. Ten jsem navštívil na jaře 2026 a povídal si o kongregaci samotné i konkrétním životě jejich brněnských členek se sestrou Michaelou Zichovou. Pochází z Polska, 26 let je členkou řádu a 11 let působí v Česku. U dalšího dílu cyklu Před klášterním kostelem vás vítá Ladislav Pohl.
1: Půjdeme na začátek spíše k samotné kongregaci. Můžete mi nějak přiblížit její vznik, kdo za ním stál, co ho k tomu vedlo?
2: To bude docela dlouhý příběh, já se budu snažit to říct tak zkraceně, protože my jsme součástí velké rodiny svatého Pavla. A ta rodina svatého Pavla byla založena blahoslaveným Jakubem Alberione, on byl Ital. První kongregace vznikla v 1914 roce. My jsme byli založeni 10 let později, v 1924 roce. A ta kongregace v mysli zakladatele vznikla docela brzo, protože to byl 1900 rok. To bylo zrovna, když se začínal nový věk a papež Lev XIII se mi zdá zrovna jako vyhlásil adorace a náš zakladatel byl tehdy jako bohoslovec v semináři a on se modlil na té adoraci 4 hodiny a jemu tehdy jako přišlo takové zvláštní světlo z hosty. On neříkal, že to bylo zjevení, ale že něco pocítil. Ve své pokoře to neřekl, jako víme, že tam měl nějaký takový mystický zážitek. A on se pocítil zavázan, aby něco udělat pro lidi nového století. A pak jako postupně tím, že on byl otevřen také na to, co se děje, co, jako k čemu go biskup jako vyzývá, jaké má dáry a tak dál. A viděl, že jako boží prozřetelnost ho vede k tomu, aby se věnoval dobrému tisku. Tehdy byl tisk, ještě internet tehdy nebyl samozřejmě. A začali se při ním jako zhromažďovat další kluci, kteří on s tím svým nadšením nějak je přitahoval. Viděli, že to je jako osobnost, která má obrovskou důvěru v boží prozřetelnost, jako důvěřuje Bohu a že se s ním nestrátí. Takže on tu svoji víru byl nějakým takovým autoritetem, fascinoval jako těch mladých. A tak vznikla společnost svatého Pavla. Pak také začínali se holky tím zajímat, ženy, takže oni začali jako také chtěli v tom nějak se toho zúčastnit. A tak vznikly dcery svatého Pavla. My je tady máme v Česku v Praze, jsou Paulínky, mají nakladatelství. A to byla druhá kongregace. A pak zakladatel viděl, že to dílo toho tisku, tím, aby prostě nes to evangelium, se neostojí bez modlitby. A tak jsme vznikli my jako takový kořen. On pak, zakladatel, přirovnával tu velkou rodinu svatého Pavla do stromu, kde tím kmenem jsou právě ta společnost svatého Pavla a pak jsou různé ramena, které pak budou postupně během dalších let vznikat. A jedním z těch ramen je právě dcery svatého Pavla, Paulínky, a my jako učednice božského mistra jsme jako kořen. A je také moc zajímavé, protože ve svých vzpomínkách zakladatel napsal, že začal se modlit o vznik té kongregace, takové víc kontemplativní, celé odevzdané Ježíšovi, božskému mistrovi přítomnému v Eucharistii v 1908 roce. Ještě než vznikla vůbec ta společnost svatého Pavla a my jsme vznikli v 24. To znamená 16 let modlitvy, 16 let rozeznávání, hledání ty boží cesty, božích znamení, kdy a tak dál. Tak jsme vznikli my. A pak vznikly další instituty, vznikly pastežánky, one tady nejsou v Česku, jsou jenom, myslím, v 5 státech na světě. Pracují ve farnostech a pomáhají kněžím a tak dál. Pak vznikly apostolínky, to jsou sestry, které se zabývají rozlišováním povoláním, pomoci v rozlišování povolání u mladých. One jsou třeba v Polsku, v Itálii a v Brazílii. A pak vznikly instituty pro laiky, pro ženy, které chtějí žít samotně ve světě, pracovat tam, kde pracují, ale chtějí cítit tu touhu potom, aby žít s libama. Tak pro ně je ten institut. A stejný je pro muže, že jsou někteří muži, kteří jako chci se zcela odevzdat Bohu, žít s libama, ale jako jich baví jejich práce. A zakladatel je právě přirovnával do takového jako kvasu, toho jako začínu, ty soli země, že jsou tam, kde jsou, nevím, na fakultech, v nemocnicích, ve školech, ale v našej tu sůl Evangelia, tu radikalitu tych hodnot Ewangelia, a są upnie jako skryty, że nikt ani nie wie, że oni jako żyją tymi slibama. Pak, co jest takie jako takowym fenomenem, moc rozszerzony ten instytut je w Italii, to instytut swatej rodziny, gdzie do końca mężele społecznie składają sliby, żyją slibama. A to je można to, co wżdy było w naszym zakładateli, że on wiedział, że ewangelijni rady są pro każdego, w sensu nie jenom grzechownicy, ale i mężele, że tym Ewangelium my potrzebujemy wszechno proniknąć takie rodziny. Pak wznikł taki instytut Rista Knieze, pro knieze diecezni, ponieważ gdyż zakładatel zaczął to swoje walkę dilo, to zaczęło się rozrustać tak chodnie knieży z diecezji, zanim przyjechało, a prosili, żeby takie chcieli przystąpić, jako wstąpić do tej społeczności Świętego Pawła. Zakładatel rzekł, nie, wy potrzebujecie zostać tam, gdzie jeste, diecezja takie potrzebuje kniezi, ale możecie z nami współpracować. A tym ti knieży składali sliby, to znamy na jakowice zawazuje do jeszcze chłopszy takowi intymity z Jezisiem, ale zostawa i tam, gdzie są w tych diecezjach. Samozrejmie żyje naszej spiritualitą tak, i tak dalej. A pak jeszcze je poslednie instytut, który je, to je takowe združeni współpracowników paulińskich. Tak jak Święty Paweł znamy z Nowego Zakona, gdyż chlasal Ewangelium, tak miał spoustu różnych współpracowników, a zakładatel i tym se jako tym przykładem Świętego Pawła niejak zafascynował, a wiedział, że sami nic nie zmużą, także potrzebuje współpracy laików, którzy nie składają slibów, mają tam jakieś swoje przysliby, tak zwane mniejsi, ale współpracuje w tym apostolatu, że są jako wolontariusze i pomagają Paulinkom, prawie tym radszym ze społeczności Świętego Pawła, nam jako uczennicym, jako różnym tym instytutom. Także my jesteśmy, ale jesteśmy tady jedną komunitą mamy w Czesku, ale jako kongregacja jesteśmy przytomne w 28 statach na świecie. Nasz zakładatel tym, że jesteśmy rodziną Świętego Pawła, od Świętego Pawła apostola, tak jesteśmy, cała ta rodzina jest taką misyjni, a zakładatel hned, gdyż ta kongregacja, różne kongregacje się rozrustali, przybywało sester, braci, tak hned posilali na misję, a tym my jesteśmy prawie w 28 statach.
1: Możecie jak przybliżyć prawni członku kongregacji?
2: Prywni členkou byla sestra Scholastica Rivata, křesný jméno Voršila Rivata. A to byla sestra, která na začátku vstoupila do dcer svatého Pavla, ještě nebyla naše kongregace, až zakladatel, když on to říkal, když přišla ta Boží hodina, jako zvolil právě tu sestru Voršilu, pak ještě spolu s ní tak Matildu, a řekl, že vy dáte jako začátek nové kongregaci, od které už se tolik let modlí. A to, co ovlivnilo jako zakladatele, proč si zvolil zrovna tuto, a pak jako, proč jako zvolil další ještě sester od těch sester svatého Pavla, byla právě ta zbožnost eucharistická. Že on viděl právě jako v ní větší takovou schopnost ke kontemplaci nebo k adoraci. Co oni říct, ona prostě no, byla, potom jej život jako ukázal, že byla taková jako osoba razna a zároveň měla obrovskou víru v Boží prozřetelnost, takovou jako lásku k Ježíši eucharistickému, že pak, když nastupovali do řadu další sestry, tak zakladatel jako nic jim neříkal, co mali dělat, jenom říkají, teď se dívejte jenom na tu matku scholastiku.
1: Můžete mi popsat spiritualitu vaší kongregace?
2: Ano, naša spiritualita je docela jako hluboká, protože my jsme jednou z mála kongregací, kteří obdrželi od svého zakladatele, od Boží prozřetelnosti, skrze zakladatele, jako spiritualitu, která má vlastní kristologii. To znamená, často jako ty kongregace, které vznikají, se vzorují na nějaký spiritualitě, něco jako z něčeho jako berou. Zatímco náš zakladatel v uvozovkách stvořil tu cestu duchovní celou. On sam jako napisał w swoich wspominkach, że prostudował, no bo żył spiritualitą benedyktyńską, karmelitańską, jezuicką, a wszechne te spiritality oprawdu proskoumal. A we swe pokorze rzekł, że on nic nie dal nam, nic nie stworzył. On prostie wzal to, co jako podle niecho, nebo podle Bożych wnuknuti było najlepszy, a stworzył tu cest. Także sercem naszej spiritality je Jezus Mistrz, którego uctiwamy jako prawdę, cestu a żywot. A jest to spiritualita integralnie, ponieważ co chciał zakładatel? On prawie ten tytuł, którym Jezus sam se nazywa w Ewangelium podle św. Jana, 14 kapitoli, że ja jestem cesta, prawda, żywot, A on, jako ten, který vystudoval také teologie podle svatého Tomáše z Akvinu, byl tomistou, uviděl právě v tom titulu takový jako setkání celého člověka s celým Bohem. To znamená, Ježíš je pravdou pro naši mysl. Ježíš je cestou pro naši vůli. Ježíš je životem pro naše srdce. To znamená ty tři schopnosti, které máme člověk jako mysl, vůle a srdce, celé potřebují se setkat, proměnit jako v Krista. A to, co by jako je úžasné, tak zakladatel vždy říká, že my nemáme být těmi, kteří myslí na Krista. My máme být těmi, ve kterých Kristus myslí. My nemáme být jenom ti, kteří budou, nevím, opakovat to, co Kristus dělal jako navenek. My máme být těmi, ve kterých Kristus bude jako obnovovat světouky. Jako Kristus, který ve mně žije, touží to samo, po čem toužil, když žil ve světě. A stejně srdce. Já nemám být ta, která třeba, nevím, bude teď jenom říkat Ježíši, miluji tě, ale jako ve mně má být ta Boží láska. Ta láska, kterou mě Ježíš k Otci a také k lidem. Takže to je taková spiritualita, inkarnace, vtělení, že ten Ježíš, kterého jsme obdrželi během svatosti křtu, kdy jsme přijali křest, potřebuje jako růst, pořád růst. A právě ta pravda, cesta, život, my z vůle srdce vede k tomu, že my jako lidé růstáme integrálně, ve smyslu to není jenom, že budu teď... Jak to říct? Že Ježíš bude jenom růst jako v mé mysli, že to není spiritualita intelektuální, jak třeba mají víc, nevím, Dominikáni. Není to spiritualita taková karmelitánská víc na to srdce, ale právě mysl, vůle, srdce, jako všechno jde spolu. A to myslím, že je takové jako nejkrásnější. Pak v té spiritualitě máme, uctíváme Marii jako královnu apoštolu a svatého Pavla apoštola. A my právě učíme se žít tím Ježíšem mistrem od svatého Pavla, protože svatý Pavel řekl, že už nie já, ale žije ve mně Kristus. Dokonce náš zakladatel řekl, že kdyby se ztratili evangelie a zůstaly jenom listy svatého Pavla, tak my bychom mohli celou mysl, celé srdce, celou vůle Ježíše poznat díky tím listům svatého Pavla. Že když jsme ve spojení se svatým Pavlem, tak začíná ten Kristus v nás víc růst. A pak máme Marii, královnu apoštolu, od které se učíme předávat toho Ježíše světu. To, co zakladatel už říkal, proč Maria královna apoštolu, protože Maria přijala Ježíše při zvěstování, ale ne pro sebe. Neříkala, teď já mám Ježíše, jsem šťastná. Ona ho přijala pro nás. A právě takové hezké, krásné zobrazení, které také zakladatel chtěl, když první sestra jako nakreslila ten obraz Marii královny apoštolu, aby Ježíš byl vždy před tu Marii, a ona ho drží v takovém gestu předávání nám, že když máme sochy třeba Marii Královny Apoštolu, buď v našem obchodě, buď tady v kapli nebo před domem, tak ten Ježíš je vždy před Marii a vytahuje ruce k nám, nebo k tomu, kto stojí před tu Pannu Marii, že Maria přijala Ježíše, aby ho předat. Takže ona je pro nás vzorem, ona nám vyprušuje Ducha Svatého, ale když se na ní díváme, když jsme s ní, tak my se učíme předávat toho Ježíše. My ho přijímáme, my se ním naplňujeme, my se s ním stotožňujeme, tak jak to udělal svatý Pavel, a pak ho předáváme tak jako Maria.
1: Můžete třeba popsat váš habit?
2: Náš habit. Tak máme habit modrý, modrý závoj, a to zakladatel chtěl právě kvůli tomu, že máme připomínat na nebe, a také jako každá sestra, já jsem řekla, že jsem sestra Michaela, ale každá sestra má ještě jméno Maria, sestra Maria Michaela. No samozřejmě, že používáme to zkraceně. Ale zakladatel to právě chtěl, že my jsme jako ta druhá Maria. V létě máme také možnost bílého habitu, ale to jako myslím, že kvůli tomu, že náš zakladatel byl takový jako praktik, že on jako řekl, že největším umrtvováním sebe je komunitní život a nepotřebujeme se nic víc jako k tomu dávat. Takže když je moc horko, nebo jsme vznikli v Itálii, takže když tam bylo jako moc horko, tak on řekl, že sestry se nemusí trápit nějakým černým, bo něčím může si jako obles bílý. A je takový praktický. Samozřejmě, že my jsme kongregace víc kontemplativní než činní, kontemplativno-činní, a na začátku ten jeho nejbližší spolupracovník zakladatele chtěl nám dát takové dlouhé rukávy, jako mají třeba mniši nebo mnišky. A zakladatel praktik říká, no ale ty sestry mají šít, budou mít jako dílny, kde šijí jako různé oblečení, protože máme tak liturgicky to na poštolat, to jako bude, to nepůjde, ne. Takže jako vypadá to jako tak normálně. Máme tady vepředu takový, no to nikdo neuvidí, ten kdo slyší, ale ta latka má taky jakby takové zastupování škapulíře. Že jsou jako řady, které mají takový škapuliště benediktyní před sebou a my to máme jako část habitu. Nevypadá to jako škapuliš, ale právě tady to založení je právě tím škapulížem. To znamená také to odevzdávání se pod ochranu Panny Marii. A máme tady také takovou oznaku.

0: kontemplatívnym našim povolání odevzdané Ježišovi v tom tajemství Eucharistii. Že jinak stále adorace den a noc. Zakladatel to také chtěl, že ta noční adorace je jako odprošování za ty hříchy, které jsou spáchané, a zvlášť právě za hříchy, které jsou spáchané prostřednictvím těch mass mediów, všechny sdělovacích prostředků, protože to v noci se tiskne jako te všechny, ten tisk, který pak jako hružuje nebo dává tu světskou mentalitu, odvodí třeba od víry, na takie różne filmy, a wszechno, na to zło niegdy tam w nocy. Także to jako odproszowanie, zwłaszcza za tych grzechy. Kiedy się modlimy na adoracji, to zakładatel wżdy rzekał, że to nie jest moja skromna modlitwa, to jest prawie nasz apostolat. Każda sestra ma godzinę, a pół adoracji dennie. Samozrejmie, sam w kontaktu z Jezusem, to je, ja się to w wozowkach wyużywam, ale idę tam jako zastupcę całego lidstwa. Tady brna tych ludzi, którzy z którymi się spotkawamy, którzy nam czas wierzują, jakie umysły na modlitwę. A takie jako zwłaszcza modlimy za knieza, ktože pak nasz zakładatel rzekł, że jako je to w wozowkach logicky, nebo niejako przyrodzenie, że gdyż ja miluję Jezusa, który jest w Eucharystii, tak ta laska hned se rozszerzuje na liturgię, to znaczy na wszystko, co jest jako związane z liturgii, po to, że no, liturgię mi dawa Jezus, że... A pak tak jako ke knieżstwie, no, modlimy się tak za powolanie, nowa powolanie knieżskie, kvůli tomu, že bez kněží nebudeme mít Ježíše v Eucharistii, že nebudeme mít svatosti, takže je to všechno propojené. A pak máme také praktickou službu kněžím, ve smyslu, že třeba v Polsku sestry slouží v některých domech, které pro kněze už starší. Třeba v Mexiku je otevřený také jako dům pro kněže mladší, kteří třeba jako bojují s nějakými závislostmi a tak dále. To znamená jako všechno, co je potřebné. Je tak jako formace kněží, že máme sestry některé v Polsku, biblistky a jiné, které také vykladají v duchovních seminářích, že dávají tu formace kněžím. Prostě různě. Naše domy jsou také většinou otevřené pro kněží, kteří by třeba potřebovali se zastavit v tom životě, si odpočinout, takže vždy mohou za nami přijet, zůstat si tady v tichu, popovídat si, prostě jako různě. A pak ten liturgický apostolat, to znamená všechno, co pomáhá víc pochopit liturgie a také, co přispívá krásy liturgii. Máme sestry architektky, které třeba jako projektují kostely, máme sestry řezbárky, máme sestry, které mají, třeba nevím, vedou sbory a tak dále. Prostě jako všechno, co tomu slouží. Šijeme také liturgické oděvy, kleriky, alby, prostě jako všechno. Ne? Máme sestry, které píšou ikony, takže všechno to, co opravdu jako prospívá, aby ta liturgie byla krásná, aby kostel byl krásný, kaple.
1: Když by třeba chtěla nějaká žena k vám vstoupit, co by čekalo?
0: No, máme svůj čas formace. Samozřejmě, že kdyby někdo chtěl vstoupit, tak nejdříve je nějaký rozhovor, protože to nejsme my, kteří rozhodujeme, ani ta žena dokonce, ale je to Bůh, který povolává. Takže pokud cítí, že jí přitahuje ta Ježíšova přítomnost v Eucharistii, že ráda prostě jako tráví ten čas s Ježíšem a nějak zaujímá náš apoštolat, tak když přijde na rozhovor, aby chtěla tady být, tak může za námi třeba jako přijet na měsíc, samozřejmě potřebujeme to ustalit tím, že jsme jenom čtyři, nějak naplánovat. A pak je takový čas formací, že většinou máme rok takzvaného aspirantátu, to je takový jako nezavazující jako vůbec. Pak je rok postulátu, ty dva roky právě aspiranta da postulat, to je takové prochloubení toho křesťanského života. Se učíme tehdy modlit se, meditace, meditovat Boží slovo, protože ne všichni třeba, i když jsou věřící nebo žijí tím životem modlitvy, umějí jako číst Boží slovo. Ne? Nebo nejsou na to prostě jako zvyklí, že se modlí svými slovy, ale neumí třeba číst Boží slovo. Takže to je ten čas, naučíme zpytování svědomí, prostě tak jako ještě hloubší využívání toho, co už máme od církvi, ne? Prožívání mši svaté a tak dál. Pak po tom postulátě jsou už dva roky noviciátu, kde už je takové zaměřené víc na to, aby poznat naši řeholi, čím my konkrétně žijeme, jaký náš život. No a po dvou letech noviciátu, pokud samozřejmě Pan Bůh chce představení, jako to vidí, že a někdo také cítí, že je na svém místě, může se stát složit první sliby, které se obnovuje přes 6 let. Takže věčné sliby, ty poslední, jsou de facto od vstoupení po 10-11 letech. Máme docela dlouhou formaci. Ale to se, myslím, že to se jenom tak zdá, když někdo se na to dívá zvenku, protože já si pamatuju, když jsem vstoupila, a třeba viděla jsem, že moje kamarádky, které jsou třeba v jiném řádu, někdo u Benedikta,

0: Jinak one už třeba jako za 2 roky skladali první sliby a já jsem tak, kdy končila postulát, jsem nastupovala do noviciátu a jsem jako říkala tým druhým sestrám, je dobře, že já ještě neskladám jako ty první sliby, protože ani se necítím připravena, že ten čas jako de facto, já jsem cítila, že ještě potřebuji ten čas, že to je tak hluboké, že to nejde o nějaký spěch, že máme celý život, aby žít s Ježíšem. Že? A to je také moudrost církve, že dává ten čas k tomu obnovení, aby osoba opravdu, nevím, v Božovkách prošla různé krize a věděla, co to všechno obnáší, čeho se zříká, ale co také získává. Protože každá volba je nějakým zřeknutím se něčeho, nemůže mít všechno. No a vždy je důležité jít za tím, co je pro nás takové jako nejhlubší touhou, která je v nás. Protože, nevím, já jsem třeba jako vždy od dětství snila, že budu učitelkou. A teď jsem žádu, které vůbec neučí. Ale mám třeba nějaké, nevím, přednášky, můžu jít třeba tak se dvína, něco dělám, kde v vozovkách využívám ty dáry nebo schopnosti, které, jak jiní také říkají, mi pan Bůh dal. Ale proč? Protože já jsem v jistém okamžiku svého života pocitila, nebo Bůh mi dal jako objevit, jak důležitá je ta jeho přítomnost v Eucharistii. A to mě nejvíc přitáhlo. A já jsem viděla, že pokud půjdu do žádu, tak půjdu do žádu, který má neustálou adoraci. A jako to, že budu učit nebo nebudu učit, tak jako zašlo úplně na druhý plán nebo na další. A já vím, že kdybych vstoupila do řádu, který učí, ale třeba nemám adoraci nebo má jenom málo modlitby, tak já, něco by mi chybělo jako uvnitř, že moje srdce by nebylo naplněno. A zatímco, když mám adorace, tak já se cítím, jako nic mi nechybí. Když můžu učit něco předávat, tak jsem ráda, ale když to nedělám, to není něčem prostě, co mi dává nějaký smutek, nebo že jsem nešťastná, tak to vůbec není. Takže vždy říkám i mladým, že jsou různé jako touhy, něco nás baví, ale to, co nás baví, tak nám občas jako dává jenom příjemnost. Ale jako, co je to, co mi dává takovou hlubokou radost? Co je takové opravdu, že když to nebudu v vozovkách mít nebo dělat, tak nebudu nikdy šťastná. A to je něco, čím nás Pán Duch jako přitahuje, co v nás vložil. Máme tady jednu sestru, Slovenku, Češku, bohužel nemáme, teď máme formace také v Itálii, kvůli tomu, že je málo těch povolání, tak se tu udělali takový mezinárodní noviciát v Itálii. Byla jedna Italka, byla právě ta naša sestra Alžběta ze Slovenska. Ona tady pracovala v mně 5 let a tak nás poznala. Nahrála v Filharmonii. A tak, když za námi přišla, sama to říkala, že jí to baví, ale nenaplňuje jí to do konce, už je rok a půl po prvních slíbech a je šťastná.
1: A kdy a jakým způsobem jste vlastně začali působit v Česku?
0: Do Česka jsme přišli 29. června 1996 roku, takže teď bude 30 let, jak jsme tady. A pozval nás tehdejší otec biskup Cikle. A on si přál mít komunitu mezinárodní. To právě jako bylo potom, jak už ten komunismus spadl. A on chtěl právě nějak otevřít také i to Česko. A tehdy přišli 3 první sestry. Samozřejmě, že se obrátili na matku generální, tak ona hledala nějaké sestry. A přišla právě první sestra z Polska, sestra Neška, která tady působila přes 20 let, 3 roky předtím musela bohužel odjet, protože onemocněla rakovinou a už to jsme nezvládali jako malá komunita. Ale byla tady od začátku, kromě toho, jak dělala pak studii v Římě, tak byla tady těch 20 let. A byla sestra z Venezueli a byla jedna sestra Italka. Takže to byly ty 3 první sestry. A pak během let se ty sestry samozřejmě měnily, že byla sestra z Ukrajiny, pak byly další sestry z Polska. Přes te 10 let, co já jsem tady, tak byla jedna sestra přes rok z Japonska. Pak byla pár let sestra z Koreji. Různě. Samozřejmě teď jsme tady zrovna 4 sestry, které všechny z Polska, ale to kvůli tomu jazyku, že většina si myslí, a počasti je to pravda, že pro nás jako Polaky jako je to snadnější se naučit češtiny, nebo spíš snadněji to pochopíme, než když přijde někdo z Koreji, kde vůbec ten jazyk je úplně jiný, nebo z Venezueli. No. A tím, že je také už méně povolání, tak jsme všichni z Polska.
1: Bylo to těžké nějak sehnat ten dům tady, nebo tak?
0: Ten dům má celý jako svůj příběh, protože nejdříve byly tady sestry Boromejky, pak tady byly sestry Klarisky, A pak po roce one si řekli, to je jako příliš malá zahrada jako pro ně a příliš malý dům, takže one si pořídili tam, kde teď jsou v Sobišicích a hledali někoho, kdo ten dům koupí. A příběh toho domu je takový, jestli já si nepletu a dobře si všechno pamatuji, že tady ten dům vystavil nějaký architekt pro svoji dceru, která vstoupila k sestrám Boromajkám. Ale před věčnýma slibama se rozhodla, že jako nebude jako sester, ale byla moc vděčná tým sestrám. A ten dům jim prostě jako nechala, bo jim tady zůstali. A jednou z těch podmínek bylo, že naprosila, chtěla, aby tady vždy byl svatostanek, aby se sestry modlili. Takže když sestry odcházeli nebo měnili ten dům, tak byla ta podmínka, že nemohou ho prodat nějaké rodině nebo nějaký prostě někomu. Jenom vždy hledali sestr. Takže i ty klarisky také to hledali sestry. A tak zrovna, když se sestry o tom dozvěděli, tak hned jako samozřejmě tu nabídku přijali. A lokalita je moc jako dobrá. Samozřejmě, že sestry pak opravili ten dům podle sebe, vozovka pod našeho apoštolátu. Klarisky měli asi kaple tady na prvním patře, protože to byla jich soukromná kaple, ale my máme takovou většině ve všech městech, státech, kde jsme. Snažíme se, aby ta kaple byla přístupná pro lidi, aby také lidi mohli přicházet na adorace. Tak tím jsme udělali tu kaple dolů, že od ulice někdo může přijít. Máme tu kaple otevřenou i pro veřejnost. Během samozřejmě naše adorace je to krátká doba, protože celý den nemáme. Ale máme během týdne od pondělí do pátku otevřenou ráno od 8 do půl desáté, víceméně. V sobotu a v neděli od 4 do 6. Máme tam pak nešpory společné. Takže tady lidé jako přicházejí z okolí, nás tady samozřejmě znají, že je ta možnost. My jsme také, když jsme přišli, tak samozřejmě potřebujeme se z něčeho něco vydělávat, abychom měli z čeho žít, že? Tak sestry začaly tím, že máme také ty obchody, ten liturgický apoštolát. To jsou také obchody, kde my prodáváme ty věci, které vytvaříme, nebo také bereme od jiných dodavatelů samozřejmě. Ale to bylo právě proto, že my něco jako děláme, šijeme a pak to prodáváme. Právě první sestry vypravovaly, jak to bylo jako zajímavé, jak 96. rok. One tady přišly, no a u kapucinov vynajmujeme ten prostor, pronajmáme a šli právě za tím představeným kapucinov a ten představený kapucinov seděl, díval se na ty tři sestry, kroutil hlavou a říkal, no já nevěřím, jako, ale vy same, tři ženy, budete jako to řídit, že to všechno jako papírování a tak dál, a že vy to zvládnete a ty všechny objednávky a prostě jako, že nemohu jako to uvěřit, jak mi to prostě jako, jak to všechno bude. No, ale z Boží pomoci jako to šlo. Samozřejmě ten obchod se mění, když máme staré fotky, tak vidíme, jak se to všechno měnilo a pořád se mění podle toho, co lidé potřebují. A myslím, že to je moc krásné. Náš zakladatel vždy chtěl, že to není jenom prodávání, že budeme se z toho jako mít z čeho žít, to také. Ale tím hlavním cílem bylo právě jako setkání. A dokonce snem zakladatele bylo, aby vždy jako v vozovkách v magazínu nebo někde je obchod, ale pak přes ten obchod se přechází k nějaký maličké kapli, aby lidé, kteří se setkávají s námi, nejenom, že něco nakoupí, ale prostě si popovídá, mohli jít za Ježíšem. V malou našich prostě těch centrách liturgických to je, ale my tady máme tu výhodu, že hned vedle je kostel kapucinu, kde teď je adorace, takže vždy tam odesíláme lidi. A hodně lidí přichází, svěžuje si jako různé jako umyslné modlení, ale také prostě sděluje svůj život, různé těžkosti. Jsou občas lidé, kteří přijdou, nevědí, jak se modlit, třeba nevím, zemřejí maminka, babička, dostali růžené, to oni neví, co to je, tak přijdou a se ptají, jak se modlit, nebo různě, no, nebo někdo prostě něco říká o sobě a říká nakonec, že má strach jít ke zpovědi. A najednou prostě já buď někdo mu řekne, že no tak můžete jít za knězem a říct mu to stejné, co jste řekl mi, nemusíte se bát. On najednou prostě jako je úplně jako překvapen, že sestra ho neodsoudí, sestra mu nic prostě jako neřekne a ten strach před tím, aby jít za knězem a něco říct, jako z něho se jako zejde. A my jsme takový jako prostředníci trošku, bych řekla. Takže myslím si, že ten tady v Česku, to jak to tady působí, ten náš obchod liturgický apoštolát, je nejvíc, nebo nejvíc toho, co znám, podle myslí zakladatele, že on právě jako chtěl to setkání s tím člověkem.
1: Když jsme zmiňovali teda tady tu kapli, máte nějak pravidelně v ní mši svatou?
0: Bohužel máme jenom jednou za měsíc. Vždy v druhý čtvrtek v měsíci v 7 hodin přichází tady náš pan farář. Ale je to kvůli tomu, že tady v Česku je málo kněží, A nemůžeme si dovolit, aby tady někdo byl naším kaplánem. To nemá jako smysl. Tím víc, že tady v Brně je spousta mší svatých a můžeme jít, jdeme tam do práce se vystřídat s druhou sestrou a i třeba k kapucinům, k minoritům různě.
1: Vy tady potkáváte se tedy hodně s těmi lidmi okolo v té Masarykově čtvrti tady?
0: Myslím si, že ano, protože no, jako samozřejmě víc s věřícími, ale nejenom. Třeba se sousedama máme moc dobrý jako vztah, i když třeba nejsou věřící, ale se třeba popovídáme, když jsou svátky, jdeme si popřát a je to takové jako příjemné, sympatické, nebo zajdeme na kávu a oni k nám. A nejvíc právě jako s lidma, jako kvůli tomu, že jsme se vydáváme v kostele, takže jako lidé nás znají a rádi si popovídáme. Máme tady některých známých, blížších, dalších, ale jinak ano, jsme jako moc otevřené.
1: A třeba nesetkáváte se s nějakými obtížemi kvůli tomu vašemu zasvěcenému životu nebo tak?
0: Já bych řekla, že asi ne, nejsou to nějaké zvláštní, spíš jsou takové obyčejné nebo každodenní, jaké má každý řád, že různě, občas jako je to hodně, nebo to, co my také vidíme, že tady v Česku je pro náš apoštolát je obrovské jako pole k působení, že to vždy říkám naší generální, že i kdyby tady bylo jako 10 sester učednic, tak by něco dělá, protože všechny katechézy, všechno to, co jako vede k liturgii, jako vůbec evangelizace, dávat jako Boží slovo, no prostě jako katechézy, to je prostě jako sám to jako znáte, že je tady co dělat, tak jsou spíš takové jako obtíže, že občas jako je nám líto, že musíme něco odmítnout, že prostě jako nemůžeme dělat všechno, že nezvládáme. Možná pro nás také jako takovou jako obtíži je to, že nemáme jako za tím žádnou Češku, máme tu jednu sestru ze Slovenska, jako česky mluví perfektně, ale za tím je v Římě ještě. Zůstala po prvních slibech v Římě na těch pár let. A vždy, když přijdou nové sestry, tak je to takové jako obtížné, než se naučí ten jazyk. A že už nejsou jako úplně mladé, nebo nejsou mladé povolání a už ty sestry jsou starší, tak to není tak jednoduché se toho naučit, ty češtiny. A to je vždy taková bariéra, ne? Ale jako zakoušíme to, že Češi jsou moc takový jako trpěliví s naší češtinou a moc otevření a jsou rádi, že jsme, takže je to takové jako krásné. Myslím si, aspoň já tak osobně to prožívám, že je víc radosti než těžkosti.
1: Jak často třeba se tady mění to osazenstvo od toho domu?
0: Asi podle potřeby, ale ne tak často právě kvůli jazyku, že já jsem třeba už tady 11 let. Teď přišly ty dvě nové sestry, protože tady byla sestra Barbara, která byla už 19 let, skoro 20, a ona už se jako sama cítila, že být v jednom místě tolik času, i když byla jako odezdaná, že potřebuje nějakou změnu. Samozřejmě neříkala, že musí hned odejít, ale spíš potřebovala nějaký rok takový sabatický, aby víc duchovní, aby také jako ta hlava odpočinula od toho jako řízení všeho a tak dále. Takže ona o to poprosila, na tím pádem, když odešla na ten rok, tak tady byl potřebný zástup, protože jsem zůstala já a sestra Miriam. Tak přišly dvě sestry. Jsme si dělali legrace, že ta sestra Barbara to je jediná, za kterou prostě jako nestačí jedna, musí být dvě. Takže přišly dvě sestry. No. A teď se učí češtiny už skoro rok, takže už je trošku lepší a už myslím, že už pak po prázdninách už to bude, že se víc budou moc zapojit a prostě dělat. Právě sestra Klara píše ikony, takže doufám, že bude moc jako tady i psat ty ikony, občas jako lidé také hledají nějakou ikonu na objednávku. Druhá sestra bude asi v tom našem obchodě sestru Miriam a možná já budu jako víc šít v dílně, protože také je hodně objednávek na různé tuníky, alby a tak dále.
1: Jak třeba vypadá váš běžný denní řád?
0: Vstáváme kolem 17:30, jako začínáme modlitvy 6:10 v kapli, máme půl hodiny meditaci, pak máme ranní chvály, to tak trvá do 7:00, v 7:00 máme snídání a pak jdeme na adorace, protože náš obchod otevíráme v 10:00, do 5:00 ho máme. Abychom stihli do obchodu, tak v 9:30 potřebujeme odejít z domu, máme hodinu a pol adoraci, takže po snídaní je to tak skoro vypočítané. Proto někdo jako říká, proč neotevíráte v 9:00, ale my vždy jako vysvětlujeme lidem, že první naše práce je adorace, to je jako apoštolát a proto máme až od 10:00. No tak kdo jde do obchodu, tak i odchází tam. A třeba když já občas zůstávám doma, tak můžu prodloužit tu adoraci na ještě ten turnus, když já šiju v dílně, tak půjdu v 9:30 na adoraci a je to prodloužené. A pak se scházíme jako večer na Nešporech v 18:40. V sredu máme večeři a to je, jako bych řekla, takový nejdelší jako bod, protože my během dne jsme jako každé někde v jiném místě a trošku se tak míjíme. Takže když večer jako se zajdeme, tak většinou při večeři sedíme jako další dobu, hodinu, hodinu a půl občas, že si popovídáme, že jsme, protože snídání potřebujeme sníst jako v vozovkách více méně rychle, abychom stihli za adorací a ze vším. A pak ze mší svatou to záleží. Pokud já jsem doma, tak jdu do farnosti a sestry, když jsou tam ve městě v tom obchodě, tak se buď se tam vystřídají někde, třeba půjdou k minoritům, buď k kapucinům. Nemáme právě ty společné mši, tak jak jsem zmínila.
1: A třeba o víkendu, když vlastně není otevřený ten obchod?
0: O víkendu v sobotu máme jiný řád, trošku jako uklízíme dům, ale máme tu adoraci odpoledne, ale ráno jdeme na mši do farnosti v 7 a pak po mši máme naše lekce divina, které trvá tak jako hodinku. Lekce divina to znamená, že čteme společně evangelium nedělní liturgii slova a prostě jako děláme takovou exegézu a také naše sdělování toho, jak to prožíváme, jak to vidíme, co si myslím, že je moc jako bohacující a moc spojuje naši komunitu. Možná právě to nejvíc než naše jako osobní napovídání, ale právě to jako společné čtení Božího slova. Že to je jako úžasné zakoušet, že občas sestra má nějaké světlo pro sebe, ona to sdělí a najednou já vidím, že to se stává světlem pro mě. A také je takové úžasné vidět, jak jedno slovo mluví ke každé sestře jinak, ne? Něco jiného jí osloví, takže je to takové jako krásné. Takže máme to lekci divina, pak přicházíme tady kolem 9 na společné snídání, máme společný oběd, tak už nemusíme nikam spěchat. No pak odpoledne máme takový odpočinek hodinku, 2 a 4, mám adorace. V sobotu společný růženec, vždy v 5 hodin, než pory. I večeře už tady jako také jako volně, že jsme tady společně. No. A v neděli je to také takový volnější den, že mša máme ve farnosti v 9 hodin, ráno se setkáváme na ranních chválech a generálně neděle je takový den jako víc probytí s pánem, tak jako, takže každá může jako si víc času jako v modlit nebo strávit s ním nebo něco si přečíst. Ale mám společný jako oběd, večeři, jako jsme tady spolu. Občas, když jsou jako právě krásné počasy, tak jdeme na nějaký výlet. Je to vždy trošku jako mezené tím, že nechceme jako uzavírat ty kapli, občas když pojedeme někam dál, tak pak musíme jako psát, že dneska nebude adorace pro veřejnost, jdeme na adorace ráno, pak jdeme na vylet, ale je nám vždy jako trošku líto, že někteří lidé si zvykli, že tady přijdou a najednou je zavřené, tak se snažíme to nenadužívat moc. No, během prázdnin máme uzavřenou kaple, ale to je také kvůli tomu, že když se střídáme a občas je tak, že zůstává tady jenom 2 sestry jsou doma, protože 2 odjedou na dovolenou, tak je to takové jako těžké i vůbec jako zadorací. A i když chceme někam vyjet na ten vylet o prázdninách, tak máme uzavřenou tu kabel. To už lidé tak jako znají, že o prázdninách tady není. I když naši známí občas jako nám píšou SMSky, jestli se nebudeme zrovna modlit, nejsme doma, tak jestli by se mohli připojit, tak jim otevíráme, stejně přicházejí. Ale už je to tak, jde na domluvu.
1: Kolik třeba té dovolené za ten rok ta sestra si vybere?
0: No, tak nemáme toho hodně, ale je to jenom 15 dnů, 17 jako s testou, ale my také máme 8 dnů duchovních cvičení, takže když se to připočítá, že každá sestra ještě odjíždí na 8 dnů a s testou 10, tak je to dohromady s dovolenou 27 dnů, takže skoro měsíc to se mě vyhází.
1: Ty duchovní cvičení teda si každá sestra nějak zařizuje zvlášť?
0: Ano, většinou jezdíváme buď k jezuitům, buď třeba máme tu možnost jako jedy do Itálie, kde je naše spirituality víc jako v našich domech. My tady tím, že není možnost také nikoho pozvat ani uzavřít jako obchod na 8 dnů, tak každá jede zvlášť, se prostě střídáme. Vždy první víkend máme takový jiný, protože v první sobotu, pokud se nic nezmění, buď vinnou, ale vždy v měsíci máme také jeden den v tichu, takzvané rekolekce. To vždy zakladatel tak říká, že ten duchovní život se také takovou pravidelností se o něho pečuje tím, že každá neděle je takovým zastavením se, podíváním se zpátky na celý týden, jak jsme ho prožili s pánem, co pán nám dal, jak jsme odpovídali na jeho milosti. Pak je právě ten jeden den v měsíci, aby se připravit také na smrt, na ten přechod jako k pánu a podívat se, jako čím žijeme. A pak během roku je těch 8 dnů. Takže vždy ten první víkend v měsíci máme v sobotu ty rekolekce, ten den v tichu, kde každá sama, třeba jako v poslední době jsme pozvali jednoho kněze minoritu, aby to jako vedl nějakou meditace. Ale máme to každý měsíc pravidelně. často, najčastěji, aspoň já to takto dělám, že se vrátím k tomu, co jsem měla na posledních duchovních cvičeních. Když mám nahrávky, tak každý ten měsíc, na každý den si prostě jako vezmu stroje některého dne nebo to, co potřebuji ještě prohloubit. No a tak, když si také děláme tu neděli v vozovkách volně, že tak, kdy nikdo už neváží a buď si uděláme nějaký vylet, buď prostě jako jdeme si na další procházku, tady máme ten Wilsonův les, takže to je také jako hezky, že můžeme blízko do přírody někam vejít.
1: A třeba díváte se nějak na televizi tady nebo?
0: Docela málo. Většinou tu televizi používáme na Anděl Paně v neděli, protože máme oběd docela brzo, jako jdeme na Anděl Paně společně. Přes televizi Noé se právě díváme. Modlíme se tu modlitvu, posloucháme papeže a pak jdeme na oběd. Takže většinou tak občas večer, ale jako docela málo, když je nějaký film fakt dobrý. Já se občas jako říkám, že v televizi málo najdu jako dobrých filmů. Ale ani není čas, protože během týdne to fakt na nikomu ani nepřijde do hlavy jako zapínat tu televizi, to spíš o víkendu. Tak občas třeba, nevím, nějaká se stane najde nějaký jako dobrý film a řekne, tak se možná podíváme spolu, tak občas ano. Nebo jsou těch jako hezké filmy také o svatých různé.
1: A třeba nějací příbuzní přátelé vás tady navštěvují?
0: Řekla bych, že hodně, nebo my tady také od pár let pronajímáme tady pro studentky. Pár pokojí tak moc místa nemáme, většinou během dovolené, když nejsou studentky, tak máme tam nahoře právě ty 4 pokoje, že rodina jako přijíždí, ale docela často. Jsou teď jenom 2 pokoje takové, že když nepřijede tady 10 lidí, tak se vejde. Každý rok přijíždějí většinou naši bratři také z Polska, zvlášť právě na Sylvestra, protože to byla ta noc, právě kdy náš zakladatel obdržel to světlo. Takže my to slavíme tak jako tu adoraci a mši svatou o půlnoci spolu, abychom tak jako zakusili tu rodinnost. Ale i rodiny naše občas jedou třeba na nějakou dovolenou nebo někde třeba jako valby na lyžování přes Polsko, tak se tady zastavují v Brně, zůstanou u nás 2 dny. Občas nějací kněží z Polska s námi prostě vědí, že tady mají jako zadej, mohou si odpočinout, je tady jako klid a také přijíždějí, takže různě.
1: A setkáváte se pravidelně s Paulínkami?
0: No třeba, když mám nějaké setkání v Praze, když jsme v Praze, tak ano, nebo oni jako vždy, když tady přijíždějí na tu charismatickou konferenci se svými knížkama, tak už jako vždy tady si zabukují u nás místa, že budou jako celé hory jako pro ně, tak ano. Tak se ta Barbara, když byla tak ona rada, jezdívala s nima na duchovní cvičení společné, oni si dělají právě pro celou delegaturu, to znamená pro všechny ty státy, které jsou v Evropě. Dělají buď tady v Česku, že se všechny sestry zjedou tady, jako jsou, buď někde v Polsku, někde až se Barbara tam jezdívala. Takže, ale jsme tak v kontaktu, že oni tam mějí trošku teď posledy takové těžkosti, protože jedna druhá sestra onemocněla rakovinou, tak vždy nám volali a jako sdělovali, co se děje, abychom se modlili. Takže i když se nesetkáváme tak, protože máme tak hodně práce, což není dokonce dobré. Občas, jako když tady jsou, tak si říkáme, že bychom měli se častěji vydávat, ale jako je to jako docela náročné, protože během týdne my jsme jako v vozovkách uvazali tu práci, oni také. Ale ano, když je třeba nějaké setkání v Praze, nebo jedeme s někým navštívit Prahu, tak vždy zajdeme jako k Paulínkám a vždy říkáme to naše starší sestry.
2: Tímto končí pořad před klášterním kostem o učednicích božského mistra. Zmíněné Paulínky si třeba představíme někdy příště. Za pozornost děkuji a od mikrofonu se loučí Ladislav Pohl.

Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval.

0: A k moderátoru Joškovi se připojuje také otec Martin. Budeme se modlit texty z desáté neděle v mezidobí, takže se nalistujeme žalmy z druhého týdne žaltáře. A hymnem začínáme v novějším vydání na straně 1039. 1039, potom texty následují a mariánská antifona je na straně 789. 789 k této neděli. Kdo máte původní vydání, tak na straně 929 začneme hymnem 929. Všechno následuje. Mariánská antifona je na straně 699. 699. Zdravíme zejména a zveme k modlitbě vás, kteří jste se včera jakýmkoliv způsobem zúčastnili slavnosti blahořečení otce Jana a otce Václava. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Pravý Bože na výsosti, předivný jsi v své moudrosti, kterou všechno spatřuješ, nebe zemi spravuješ. Chvála všemohoucímu, chvála vševědoucímu.
1: Jediným slovem své moci učinil si všechny věci, nic tobě nemožného, ani nic nesnadného. O Bože všemohoucí, buď chválen dnem i nocí.
0: Ty jsi v nebi kůry andělské, v světě pokolení lidské, stvořil, by ti sloužili, na věky s tebou byli. Buď tobě za to chvála věčná a neskonalá.
1: Kdo tebe v pravdě poznají, v tebe naději skládají, neb ty věčná dobrota uvádíš do života. O Bože dobrotivý, budiš nám milostivý. Kristus je kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Aleluja.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Že zlomoci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku, splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat, ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kristus je kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Aleluja.
1: Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl. Aleluja.
0: Nikoli nám, Hospodine, nikoli nám, ale svému jménu zjednej slávu, pro své milosrdenství, pro svou věrnost.
1: Proč mají pohané říkat, kde pak je ten jejich Bůh?
0: Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl.
1: Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
0: Mají ústa, ale nemluví, mají oči, ale nevidí.
1: Mají uši, ale neslyší, mají nos, ale nečichají.
0: Mají ruce, ale nehmatají, mají nohy, ale nechodí. Hlas nevydávají svým hrdlem.
1: Jim jsou podobní ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
0: Izraelův dům doufá v Hospodina, jejím pomocníkem a štítem.
1: Áronův dům doufá v Hospodina, jejím pomocníkem a štítem.
0: Hospodinovi ctitelé doufají v Hospodina, jejím pomocníkem a štítem.
1: Hospodin na nás pamatuje a požehná nám.
0: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovu.
1: požehná Hospodinovým ctitelům, malým i velkým.
0: Hospodin vás rozmnoží, vás i vaše syny.
1: Požehnáni jste od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
0: Nebesa jsou nebem pro Hospodina, avšak zemi dále lidským dětem.
1: Mrtví nemohou chválit Hospodina, nikdo z těch, kteří sestupují do podsvětí.
0: My však velebíme Hospodina nyní až na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl. Aleluja.
1: Chvalte Boha, všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chvalte Boha všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja. Z druhého listu Solunianům, z druhé kapitoly. Je to naše povinnost, abychom Bohu stále za vás děkovali, bratři pánem milovaní, že vás vyvolil jako první, abyste došli spásy. To se stalo tak, že vás duch posvětil a vy, že jste uvěřili v pravdu. Bůh vás naším kázáním evangelia povolal k tomu, abyste dosáhli slávy u našeho pána Ježíše Krista.

0: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
0: Jeho moudrost převyšuje všechno.
1: Jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi. Milosrdenství chci a ne oběť, pravý Pán. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Milosrdenství chci, a ne oběť, pravý Pán. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky. Chvála a čest Kristu, neboť on může na věky spasit ty, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Stále totiž žije, aby se za nás přimlouval. Posíleni touto vírou ho prosme. Pane, pamatuj na svůj lid.
1: Ježíši, slunce spravedlnosti, na sklonku dne tě prosíme za celé lidské pokolení,
0: aby se všichni stále těšili z tvého světla, kterého neubývá.
1: Opatruj novou úmluvu, kterou si spečetil svou božskou krví,
0: a posvěcuj svou církev, aby byla neposkvrněná.
1: Pane, pamatuj na své shromáždění,
0: na svůj lid, v němž přebýváš.
1: Uveď poutníky na cestu pokoje a pravého štěstí,
0: aby ve zdraví a radosti došli k vytouženému cíli.
1: Pane, přijmi duše zemřelých,
0: udělím odpuštění a věčnou slávu. A připojujeme prosbu za volby v Arménii, která je kolébkou křesťanství. A také tě prosíme za dobré ovoce našich nových přímluvců, blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli.
1: Pane, pamatuj na svůj lid.
0: A připojíme slova samotného Ježíše Krista. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Bože, od Tebe pochází všechno dobré. Slyš naše pokorné prosby a dej, abychom Tebou vedení poznávali, co je správné, a s Tvou pomocí to také konali, a to na přímluvu našich blahoslavených Jana a Václava. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Děkujeme za společnou modlitbu, ať dobře začnete nový pracovní nebo studijní týden, zvláště vy, kteří máte před sebou všelijaké zkoušky. Pán s vámi.
1: I s tebou.
2: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Jdeme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

V úvodu koncertu vážné a duchovní hudby uslyšíme vokálně instrumentální dílo Te Deum. Jeho text vychází ze slavnostního hymnu Tebe Bože chválíme, který byl umělecky zpracován mnoha autory. My si dnes poslechneme Te Deum od João de Sousa Carvalha. Tento portugalský skladatel žil v druhé polovině 18. století a své hudební nadání projevoval už v 8 letech, kdy byl přijat na konzervatoř. Později se stal oblíbeným hudebníkem samotného krále, velkého milovníka opery. Panovník dokonce Carvalha podpořil v jeho dalším studiu v Neapoli. Te Deum pro 5 sólových hlasů, dvojitý sbor a orchestr João de Sousa Carvalhi si nyní pustíme z nahrávky Galbenkian Chamber Orchestra and Chorus. Sóla přednesou Luisa Bonsabalian, Elsa Sack, Carmen González, John Michinson a Alvaro Malta. Řídí Pierre Salzman. Přeji vám příjemný poslech.

V další části svátečního koncertu si poslechneme hudbu Ludwiga van Beethovena. Nejprve uslyšíme klavírní sonátu číslo 21 C-dur. Nese označení Valdštejnská. Skladatel ji věnoval svému mecenáši, hraběti Ferdinandu Arnoštu z Valdštejna. Na Radiu Proglas Beethovenova kompozičně vyzrálá a virtuózní Valdštejnská sonáta teď zazní v podání solisty Emila Gilels.

I poslední skladba koncertu byla pro dnešní večer vybrána z díla Ludwiga van Beethovena. Poslechneme si jeho klavírní sonátu číslo 23 F-moll s názvem Appassionata. Ta byla věnována hraběti Franci von Brunswickovi. Svůj název tato sonáta získala až v roce 1838 po smrti skladatele. Poprvé ji takto označil vydavatel čtyřruční úpravy. Za Beethovenova života patřila klavírní sonáta číslo 23 F-moll mezi nejtěžší a nejbouřlivější autorovy sólové skladby. Byla zkomponována v době, kdy se Ludwig van Beethoven postupně vyrovnával se ztrátou sluchu. Svým rozsahem a závažností ji překonala až 29. klavírní sonáta s názvem Hammerklavír, neboli pro kladívkový klavír. Beethovenovu sonátu F-moll a Appassionatu nyní uslyšíme z nahrávky solistky Jitky Čechové.

0: Dnešní název zní: člověk je smíšeninou dvou prvků. Lidské tělo je Božím dílem a je dobré. Z toho neplyne, že by bylo duši rovnocenné a stejné povahy. Jejich vlastnosti jsou jistým způsobem protichůdné. Duše je nesmrtelná, tělo hyne, myšlenka zalétá všude, tělo je vázáno místem. Duše zalétá k Bohu a k věčným pravdám, tělesné smysly vnímají jenom to, co je hmotné. Nikdy bychom nevěřili, že je možná taková smíšenina dvou prvků, píše svatý Řehoř Naziánský. Nikdo jiný by nedovedl spojit dvojí vlastnosti v jednoho člověka. Je to nepochybně dílem Božím, je to největší div světa. Stvořitel nedělal nic nadarmo. Proč tedy stvořil tuto podivnou smíšeninu? Svatý Řehoř nachází jen jednu odpověď. Bylo potřeba prostředníka mezi duchem a hmotou. Bůh vede všechno k jednotě. Propast mezi stvořitelem a stvořením překlenul Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, proto jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, jak píše apoštol Pavel. Propast mezi tvory duchovními a hmotou překlenuje druhý prostředník stvořený podle Krista, to je člověk, který je duch i hmota. Cílem Krista je zboštit všechno stvoření, cílem člověka je zduchovnit hmotu. Důmyslně rozvádí tuto myšlenku v nové době Vladimír Solovjov. Lidská duše zbaví hmotný svět jeho tíhy a povznese ho k výšinám. Proto Bůh stvořil tělo krásné, harmonické, učinil je poslušným nástrojem, jakoby harfou duše. Smysly jsou struny, na kterých duše hraje svou věčnou píseň. Kdyby mohlo tělo mluvit, píše Teodoret z Cyru, řeklo by o duši, spolu jsme šli cestou tohoto života. Beze mne ona neudělala nic, s mou pomocí si nashromáždila poklady ctností.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobro řečme Pánu,
2: Bohu díky.

0: V souvislosti s blahořečením Jana Buly a Václava Drboli, které se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti, vzniká celá řada doprovodných aktivit pro různé věkové skupiny. Velká pozornost je věnována také dětem a mladým lidem, které mají připomenout život a odkaz obou kněží srozumitelnou a současnou formou. Právě na tyto aktivity se nyní zaměříme. Povídat si o nich budu s Vojtěchem Juráskem, koordinátorem slavnosti z brněnského biskupství. Vojto, vítám vás ve studiu Proglasu. Děkuji, že jste si udělal čas.
1: Hezký den vám i všem posluchačům.
0: Na úvod, jaké aktivity pro děti v souvislosti s blahořečením už vznikly?
1: Těch aktivit je celá řada a jsou na různých úrovních. Jsme moc rádi, že ve spoustě farností vznikají nejrůznější aktivity, katecheze, soutěže, hry. A z těch větších, které chystáme ze strany biskupství, tak jsou to nějaké publikace nebo edukativní programy, což je například animovaný film o obou kněžích, je to komiks, ten je pro trošku starší obecenstvo, já nevím, 10 let a výš. A naopak teď vzniká, ještě není podle mě z tiskárny venku, ale stíháme do 6. června taková malá animovaná knížečka, která naopak bude zase pro ty úplně malé čtenáře, klidně jako v předškolním věku. Takže to jsou nejrůznější publikace a vedle toho jsme chtěli zaujmout i lidi, kteří třeba jednak nečtou, což je obecně trend v mladé generaci, ale třeba ani neznají tu historii nebo nejsou primárně jako kosteloví. A proto jsme připravili tu zážitkovou hru, která takovým velmi odlehčeným způsobem představuje tu historii a příběh obou kněží. A vedle toho pak jsou i věci, které nejsou vyloženy jako publikací nebo hrou, a to byla třeba Noční pouť za Evropu, kterou šlo opravdu jako mnoho i mladých lidí, dokonce myslím nejmladším účastníkovi bylo 12 let a byli tam i právě teenageři, kteří to ušli a tak jsem je tak obdivoval, že to zvládli.
0: To je paráda. Já jenom doplním o animovaném filmu, si budu za malou chvíli povídat s Karlem Studeným a bude taky v tomto pořadu, právě po rozhovoru, který teď s Vojtou dokončíme. O komiksu už vznikl pořád, který je zařazen v cyklu Knihovnička Proglasu a ještě vznikl jeden pořád, tentokrát to byl Radioreport a jednalo se o reportáž v souvislosti se setkáním studentů středních škol, které taky brněnská diecéze pořádala.
1: Vidíte, na to jsem zapomněla.
0: Tak to jen tak pro úplnost, abychom se v tom nestratili. A o té hře si budeme povídat teda za malou chvíli. A potom na tom konkrétním blahořečení bude i dětská zóna. Můžete to přiblížit?
1: Tam ten program pro rodiny a pro děti je opravdu, nebál bych se použít slovo, velkorysý. Protože chceme, aby to bylo prostě pro všechny generace. A já sám mám malé děti a vím, že nějaké sezení a poslouchání to opravdu jejich šálet kávy a pak to teda není ani příjemné pro rodiče a okolí. Takže myslíme tam na děti všech velikostí, tak budou tam v tom hlavním i vedlejším pavilonu nějaké sektory s koberci a s dekami pro ty úplně nejmenší, pak pro různé takové předškoláky, tak budou skákací hrady a různá sportoviště, to se pak týká i těch větší, tam spolupracujeme jedna s organizací Orel, které moc děkujeme, taky s ministranty brněnské diecéze, tam budou mít zase nějaké aktivity, soutěže jakoby toho ministrantského charakteru a zároveň i právě na tom výstavišti bude možnost si zahrát tu zážitkovou hru, která tam bude na ten den jakoby nainstalovaná. A budou tam dva velké koncerty. Jeden v polední pauze, to je koncert skupiny Brouci. Kdo ho nezná, tak to je taková dětská skupina, tuším, že z Moravskoslezského kraje a jsou fakt skvělí. Je to tedy dětská křesťanská skupina. Mm-hmm. A potom úplně na závěr po mši svaté a po SBMC, která tam bude mít půlhodinové pásmo, tak budeme mít, říkáme tomu, after party, a to je koncert Michala Horáka, protože jsme jsme si říkali, bude červen, a půl pátá, to je půlka odpoledne, tak aby ti, kteří ještě to tam chtějí doprožít a být tam, když už se třeba nejsou ani z Brna a vážili dlouhou cestu, tak aby měli ještě nějakou takovou třešničku na dortu, řekněme, volnočasovou.
0: Mm-hmm. Takže vlastně pamatovali jste na všechny děti všech věkových skupin.
1: To tak, je to tak, paráda. Protože tím pamatujeme i na jejich rodiče, že? Aby to pro ně bylo zajímavé.
0: A vznikají i aktivity třeba pro konkrétní spolky, skauty, myslím, a tak?
1: Nemyslím si, že by to bylo takhle. Jsou pozvání k těm aktivitám, které se nabízejí nebo které máme. Spíš to bereme tak jako obecně. Ale zrovna si myslím, že skauti nebo nejrůznější ministranské skupiny nebo školní výpravy, tak pro ty by byla skvělá právě ta zážitková hra.
0: Tak pojďme na ní. Můžete ji prosím představit?
1: Zážitková hra, a já vysvětlím pro lidi, kteří třeba poprvé slyší tento pojem. Mm-hmm,
0: určitě.
1: Je to hra, která se hraje většinou v nějakém terénu, v nějakém jako reálném životě. My máme nainstalovanou na dvou místech, tady v Brně, v okolí katedrály, a pak v Jaroměřicích nad Rokytnou, na Vysočině, kde bude místo s tím hlavním relikviářem, kde pak budou moct jezdit věřící i všichni ostatní lidé uctít ostatky pátrů Buly a Drboly. Takže tam jsme se rozhodli to ještě takhle podpořit. A funguje to tak, že si zájemci stáhnou aplikaci firmy naší dodavatelské, která tu hru připravovala, a spustí si tu hru, vyberou si tu naši hru a spustí si. A mají
0: v mobilu,
1: třeba,
0: teda,
1: v mobilu, je třeba mít chytrý telefon, a mají tam zhruba 10-12 zastavení různých úkolů, které plní. A zároveň hrají určitý příběh. Tady se dostanou skutečně do té reality 50. let a nechci úplně prozrazovat, ale nějakým způsobem to navodí tu atmosféru, která v tom kraji tehdy, která v tom kraji byla. Ty věci, které ti lidé řešili, budou tam právě muset varovat nějak ke kněze a předávat zprávy, a je to o tom, aby si ty lidi to vyzkoušeli, aby si zažili, co třeba malinko zakusili, co třeba se mohlo dít těm lidem v té době, a zároveň se velmi nenásilnou formou dozvěděli i ta historická fakta. S tím, že běžně tyhle ty zážitkové hry jsou spoplatněné třeba za 1500 korun. My jako biskupství jsme se rozhodli to udělat pro všechny zájemce zdarma, takže každý může přijít a zahrát si to volně.
0: Ta hra bude zdarma teda neomezeně, nebo
1: je to zdarma neomezeně, a v tuhle chvíli jsme domluveni, že to bude takhle fungovat 3 roky, a pak pokud by byl zájem, tak to klidně může pokračovat dál.
0: A jak vznikl ten nápad vytvořit něco takového?
1: No, my jsme se v tom organizačním týmu, jsme vyloženě přistoupili k celé té edukaci, nebo k té, já to vnímám jako určitý edukační nástroj. My jsme si vyloženě k tomu přistoupili takovým marketingovým myšlením, že jsme si napsali ty cílové skupiny, jednotlivé, mladí lidé, děti, dospělí, rodiny, lidi, kteří třeba volí nějaký intelektuální program, naopak lidi, kteří mají rádi vyloženě nějaké duchovní aktivity. A snažili jsme se, aby každá ta cílová skupina měla něco, kde se může najít, co je pro ně přirozené, jak se říká, aby jsme mluvili jejich jazykem. A ta zážitková hra nám skvěle sedí právě na lidi, kteří třeba s kostelem nemají nic společného, nebo na nějaké skupiny typu, jak jste zmiňoval, skauty nebo ministranty. To znamená, je to něco, kde se seznámí s tím příběhem, zažijí si to, odnesou si z toho víc, než když by si přečetli nějaké 2 strany textu, a zároveň ale je to soudobé a je to moderní. Takže proto jsme zvolili tenhle nástroj, který, myslím si, že jsme první v Česku, možná ve střední Evropě. Církev třeba využila tuhletu možnost, byť možná nějaká farnost to má, to by bylo skvělé. A myslím si, že je to o tom, a přejeme si to, aby ty aktivity spojené s blahořečením byly skutečně otevřené nejen pro věřící, ale i pro všechny, kdo se třeba o to téma zajímají z jakéhokoliv důvodu.
0: Jak dlouho jste na té hře pracovali?
1: Chystalo se to tak zhruba půl roku. Nejprve jsme, protože pro nás to dělala firma, která se na tyhle hry specializuje, tak jsme je vůbec museli zasvětit do toho děje, do toho příběhu i do toho úmyslu, co chceme tou hrou sdělit a předat. A potom jsme si vydefinovali ten příběh a už jsme řešili jednak tu příběhovou linku a pak tu úkolovou, protože oni jakoby jdou tím příběhem po té cestě a plní různé úkoly, šifry, tak aby to bylo vhodné právě pro tu naši věkovou skupinu, pro kterou to cílíme.
0: Vy jste už nakousl trochu, že vy jste spolupracovali s firmou, která se na hry zaměřuje. Myslím, že to byla City Game Street. Jak se vám s nimi spolupracovalo na této aktivitě?
1: Velmi dobře, tak oni jsou profesionálové a myslím si, že to bylo o tom, že jsme nejdřív museli trošku najít tu cestu. Oni byli taky překvapení, že oslovila církev, ale když jsme si vyjasnili, že chceme, aby to udělali dobře, tak jak oni jsou zvyklí a že my jim poskytneme veškeré informace, tak já jsem neočekával, že by to nebylo dobré a bylo to dobré, tak
0: jasně.
1: Super. Jednoznačně dobrá reference.
0: Budete s nimi i spolupracovat na nějakých dalších aktivitách, nebo napadlo vás?
1: No, napadá nás hodně, ale v tuhle chvíli se přiznám, že se veškerá pozornost i energie směřuje právě k tomu, k té slavnosti blahořečení, takže v tuhle chvíli neplánujeme a zároveň i tím, že máme tohle na 3 roky, tak pro nás je teďka možná ta zážitková hra jedním z 20 projektů. Na podzim bychom jí pak chtěli dát třeba větší péči, že pozveme školy, pozveme to široké okolí, víc ještě v těch třeba v jaroměřících okolích o tom dáme vědět. A pak si taky vyhodnotíme, kolik lidí si zahrálo, jaké budeme mít ohlasy a jak s tím budeme pracovat dál.
0: Co na tom bylo nejtěžší při té tvorbě? Narazili jste na něco, na nějaké zádrhely?
1: Asi nejtěžší bylo možná zbourat nějakou jejich představu, že to musí být nějaké příliš svaté. A když jsme se tam jako potkali, že chcem, aby to bylo hlavně dobrodružné a autentické z jejich strany a že my si pohlídáme tu příběhovou linku, tak pak už to bylo super.
0: Teď mě napadá, stalo se vám, že jste třeba měli nějakou představu, ale nešlo to vůbec zakomponovat do hry, takže jste to museli vynechat?
1: Já se přiznám, že v tomhle tom já vždycky to nechávám hodně na těch jako odbornicích, takže když oni řekli, takhle to není dobré, pojďme to vymyslet jinak, já s tím nemám problém.
0: Jasně. Co k tomu hráči teda potřebují? Vy jste zmiňoval ten mobil a něco dalšího.
1: Mobil a data.
0: To je celé.
1: A chuť si to zahrát a myslím si, že to je taková jako dobrá team buildingová aktivita, možná i pro rodinu s nějakými většími dětmi nebo pro partu, když někam přijede do Brna na výlet, přemýšlí, co tady dělat, protože zrovna v Brně to se tak jako prochází i po hradbách, i dolů na Zelený trh, takže je to taková hezká procházka asi 2 kilometrová.
0: Pro koho je ta hra určena? Pro různé věkové skupiny?
1: Jo, já si myslím, že tak zhruba od 10 let plus minus, tak každý taky ví, jestli jejich dítě miluje historii a zajímá se, tak klidně i pro někoho mladšího, ale myslím si, že ta úroveň těch šifér a takhle, tak bude bavit děti zhruba od 10.
0: Takže v podstatě ani nemusí to být člověk, který zná tu dějovou linku, tu historii.
1: Ne, vůbec ne. My předáme právě tím příběhem.
0: Jste zmiňoval 2 místa, ve kterých je možné si tu hru zahrát. Jednak tady v Brně a potom v Jaroměřicích nad Rokytnou. Liší se nějak ta hra?
1: Neliší se tím příběhem. Jediné, kde je nějaká odlišnost, tak je konkrétní posílání na konkrétní jako další místa, to znamená další šifru najdete na, tak to je samozřejmě jiné. A jinak ten příběh i ty úkoly jsou stejné. Nechtěli jsme to dělat jenom v Brně, byť v Brně žije nejvíc lidí, ale chtěli jsme právě, aby to bylo i na Vysočině, v tom regionu, kde Jan s Václavem žili. A ty Jaroměřice jsou super v tom, že tam jezdí a budou jezdit lidi, takže my tam chystáme nejen, že tam bude ten relikviář, nebude tam jenom ta zážitková hra, ale ještě prozradím pro posluchače, že chystáme tam takovou velmi moderní expozici o obětech všech těch procesů, nejen o blahořečených nebo brzy blahořečených Janu Václavovi, ale i o ostatních obětech a chceme tam vlastně nějak uctít všechny ty, které teda to pronásledování v tom regionu zasáhlo. A pokud vše dobře půjde, tak by tohle muzeum nebo tahle expozice měla být otevřená na jaře příštího roku.
0: Tak to se moc těším, to se ráda přijedu podívat. Setkal jste se už s reakcemi na tuto hru od lidí, myslím, kteří to hráli?
1: Reakce zatím jenom pozitivní, takže máme radost, lidi to baví. Někdy někdo se ptá, jak začít nebo kde najít ten začátek, ale máme to popsané ve článku na našich stránkách, jednak biskupství.cz, druhak buladrbola.cz. A ta aplikace a ten příběh je to jako velmi intuitivní, takže myslím si, že není jako pak, když to začnou a trefí start, tak už je to pak pohoda.
0: Vy jste trošičku zmínil v úvodu, že především by si měli hráči odnést ten zážitek. Ještě něco byste chtěli touto hrou předat?
1: No, já bych řekl vzbudit zájem o to téma. To znamená, dneska víme, že třeba opravdu jako mladá generace má spoustu znalostí, možná ne, historie mezi ně vždycky nepatří a tenhle ten zážitek nebo tahle hra by je, věříme tomu, mohla ponouknout k tomu si třeba zjistit nějaké další informace nebo si přečíst něco hlubšího, takže je to nějaký takový, řekl bych, otevření dveří k tomu příběhu. Nejen Jana Václava, ale třeba vůbec pro následování církve nebo nástupu totalitních režimů v minulém století.
0: Tak hra se lidem zatím líbí. Myslíte, že by se líbila i Janu a Václavu?
1: No, určitě Janu, protože to byl takový extrovert, který v tu dobu měl strašně jako moderní, používal moderní metody práce s mládeží, jo. On tam vedl ten orelský oddíl, jezdil na motorce, hrál fotbal, měli tam snad nějaký bunkr v lese. Václav, věřím tomu, že by to taky ocenil a snad z toho mají teda nahoře radost.
0: Vy jste mě před rozhovorem říkal, že jste hru zatím nehrál. Změnilo se to nějak?
1: Ještě jsem hru, přiznám se, nehrál, ale těším se, že si to zahraju. Teďka je to opravdu o tom, že každou volnou chvíli pracujeme na tom, aby se povedla i ta slavnost blahořečení, i všechny ostatní události. Ale byl jsem na noční pouti, takže není to tak jenom, že bychom to chystali.
0: Naprosto rozumím, že teď to je takové hektické. Co byste chtěli, aby si všemi těmi aktivitami děti především zapamatovali? Blahořečení nebo vůbec té události toho příběhu kněží?
1: Já už jsem tady naznačil nebo mluvil o tom tématu toho vzbuzení zájmu a o tom, že by bylo super, kdyby si to třeba nějakým způsobem pak je to provázelo, to téma. Já uvedu příklad. Vlastně pravděpodobně první publikace o Janu Bulovi byla útlá knížečka od Jiřího Mikuláška, bývalého generálního vikáře, a já si pamatuju, že jsem jí třeba ve, nevím kolik mi bylo, 13. četl a že jsem byl úplně nadšený z toho Jana Buly. Fakt si to pamatuju, byl jsem malej kluk, ministrant a hrozně mě to jako zaujalo, jsem si říkal, to byl borec prostě. Takže já bych si třeba přál, kdyby někoho to oslovilo, jak třeba mě tehdy ta knížka před víc než 20 lety, a zároveň mi ve všech těch publikacích, programech, informacích, které děláme, a konec konců to bude i hlavním tématem té slavnosti blahořečení, tak máme tři hesla. Věrnost pravdě, síla lásky a moc odpuštění. A moc bychom si přáli, aby tato tři hesla mezi lidmi byla a rezonovala, aby si je ti lidé zapamatovali a třeba je nějakým způsobem inspirovali, aby je víc prožívali ve svém běžném životě.
0: Tu knížku, kterou jste zmiňoval, tak jenom doplním, ta půjde taky u nás na Proglasu, a to jako čtení na pokračování, takže a vznikne o tom jeden samostatný pořad.
1: Díky za to, to je skvělé.
0: Ještě se tomuto tématu taky budem věnovat. Co pro vás osobně znamená blahořečení?
1: To je docela těžká otázka. Pro mě to znamená, je tam víc rovin, jo. Proto se nad tím zamýšlím. Určitě je to nějaká profesní výzva. Prostě udělat tak velkou akci i řadu těch jakoby dalších programů, aktivit, tak je to zajímavé, zároveň i trošku náročné. Z druhé strany je to radost v tom slova smyslu, že s tím týmem, s kterým na tom pracujeme, nějak jako třeba trochu doufáme, že tím můžeme inspirovat ostatní lidi v katolické církvi, v našich diecézích, že se ty věci dělat moderně, kvalitně, profesionálně, i ty třeba programy, i ty, já nevím, materiály, které chystáme. A co se týče duchovní cesty nebo duchovního pohledu, tak tam je to jednak nějaká zkušenost jako s tím společenstvím církve, dělat něco pro široké společenství církve, nemyslet jenom na ty svoje kamarády, na svoje společenství, na svoji farnost, ale myslet jako víc šířeji. A zároveň se snažím, aby i mě se nějak dotýkaly ty tři hesla věrnost pravdě, síla lásky, moc odpuštění, protože když bychom to vzali do důsledku, tak myslím, že naše společnost, naše životy, naše rodiny přesně tyhle tři věci potřebují být pravdivý, dokázat si věci říkat v lásce a dokázat odpouštět a netahat si prostě životem různý křivdy. Takže asi tak.
0: Tak to je moc hezké zakončení a moc děkuji za rozhovor a přeju mnoho zdaru při přípravách na blahořečení.
1: Díky moc a ještě samozřejmě děkuji moc všem posluchačům za váš čas a pokud byste měli zájem, pořád máme volná místa, takže na webové stránce www.buladrbola.cz se můžete přihlásit a přijít to do Brna zažít.
0: To byl Vojtěch Jurásek, koordinátor blahořečení z brněnského biskupství. Jednou z aktivit pro mladé, které vznikly v souvislosti s blahořečením Jana Buly a Václava Drboly, je také krátký animovaný film věnovaný jejich příběhu. O tom, jak vznikal, proč tvůrci zvolili právě animovanou formu, jakou roli při tvorbě hrála umělá inteligence a jak přiblížit mladé generaci téma komunistických represí a víry, si nyní budeme povídat s Karlem Studeným z produkce Boomerang Film, kterého nyní zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak vlastně vznikl nápad převyprávět příběh Jana Buly a Václava Drboly právě animovaným filmem?
2: My s biskupstvím spolupracujeme, s brněnským biskupstvím spolupracujeme delší dobu a tvoříme pro ně takový ten zpravodaj až na věky. A jeden ten poslední díl, který jsme zrovna připravovali a natáčeli, tak byl právě o těchto svědcích. A shodou okolností jsme vlastně připravovali, hodně jsme se adaptovali na tuhle dobu, která se jako na nás řítí, která je plná těchto jako novinek technologických. A v tu chvíli mě to nějak prostě seplo, že jsem si říkal, že bych hrozně rád zkusil vytvořit něco pro děti, protože s tím jako dlouhodobě bojujeme s tvorbou pro děti, jelikož jich není úplně dostatek, tak v takové kvalitě, jaké bychom si představovali, hlavně té náboženské nebo té křesťanské tvorby. A nějak to prostě se všechno potkalo v jednu chvíli. Vytvořili jsme takový jako nástřel, jak jsme si představovali, že by ty postavičky toho těch dvou mučedníků Buly a Drboly mohly třeba vypadat, jak by to mohlo fungovat. A moc oceňuju tu důvěru vlastně týmu z biskupství, jak toho komunikačního, tak i přímo otce Vojtěcha, za to, že nám dal tu důvěru, že jsme mohli do toho projektu jít.
0: Jak dlouho projekt vznikal?
2: Samo o sobě ta práce, jako taková ta exekutivní práce, mohla vzít několik týdnů. Ten projekt se táhnul delší dobu, protože jsme nebyli si úplně jistí, jestli to je vlastně to přesně, co ten daný projekt nebo to, co ta daná situace teďka vyžaduje, ale jako ta samotná exekutivní práce, to byly tak týdny, ale přípravy začaly už někdy na podzim.
0: Co bylo nejtěžší na přerodu tak lesného tématu do té vizuální podoby?
2: Nejtěžší bylo asi vyvážit míru toho násilí, míru té nějaké brutality, ale zároveň neubrat autenticity a důležitosti toho příběhu. Vlastně jako vybalancovat to nějakým způsobem, aby to stále bylo naléhavé, aby to i ty děti jako pochopili, ale aby to nebyla zbytečná brutalita. No. Takže tady taková nějaká ta míra toho konsenzu na tom, co tam ještě můžeme dát a co ne, to bylo, myslím, že poměrně náročné. Já jsem měl štěstí, že mám 4letou dceru, které jsem to průběžně různě pouštěl a díval jsem se, jak reaguje a co z toho si vlastně jako odnáší. Takže jsem měl i takovouhle možnost konzultanta.
0: Jak se jí to líbilo, nebo jak reagovala vaše dcera celkově?
2: No, obecně je to hrozně náročné vlastně pracovat z domu. Já občas takhle jako pracuju z domu, kdy ty děti za mnou chodí a když připravuji něco takového pro ně tak zajímavého, tak je extrémně náročný vysvětlovat, že vůbec pracuju, no? Což mě v tu chvíli jako samozřejmě baví ta práce, takže to je taky jako úplně jiná kapitola, ale hrozně se jí to líbilo a s každým dalším obrázkem se vždycky těšila, co se stane dál, takže to měla takový jako v podstatě seriál. Takže musím říct, že jí se to líbilo a já jsem se snažil zjišťovat, co vlastně jí utkví v té hlavičce z toho, co, když se na to dívá, a jestli je to to, co si myslím, že by jí tam mělo utkvit.
0: Spolupracovali jste i s historiky a s církví, protože ten příběh je jednak historický, jednak se týká právě církevního prostředí.
2: Já musím říct, že určitě velkou část to zásluhy na zjednodušení toho příběhu, tak mají lidé, kteří spolupracovali a pracovali na tvorbě komiksu, který vznikl jako předtím, než vznikl animovaný seriál. Takže já bych si nechtěl brát vůbec žádnou zásluhu na tom, že jsme jako zjednodušili složitý příběh, protože to si myslím, že se povedlo už lidem, kteří pracovali na komiksu. A my jsme víceméně z toho komiksu hodně vycházeli, protože v tom komiksu je to velmi hezky jako zjednodušený, jsou tam vypíchlí ty zásadní jako situace a okamžiky, takže tady bych chtěl jako hodně poděkovat i lidem, kteří stojí za komiksem. Ale jak říkáte, po tom, co jsme vytvořili nějaký základní obrys toho videa, tak jsme to poslali samozřejmě týmu arcibiskupství, kde to hodnotili z toho pohledu náboženského, z toho pohledu, co to má říkat v podstatě jako o těch dvou lidech, o jejich víře, ale zároveň se do toho zapojili i historici, kteří poměrně, bych řekl, velmi precizně hodnotili jednotlivé ty reálie, jak už historický, týkajících se fyzicky věcí, které jsme tam ukazovali, tak i jako těch jednotlivosti postav a těch situací.
0: Jak už jsem předtím zmiňovala, ten film vznikal i za pomoci umělé inteligence. Jakou roli tam hrála?
2: V podstatě to zásadní, protože umělá inteligence v dnešní době dokáže vytvářet obrázky a z těch obrázků dokáže vytvářet i videa. Takže úplně na začátku ten nápad vznikl tak, že jsme si říkali, že by vlastně bylo možné vzít podobiznu Jana Buly Václava Drboli a zkusit nahrát do umělé inteligence se zadáním vytvořit z těchto dvou lidí animované postavičky, které se jim budou co nejvíce podobat. Tím to celé vzniklo a potom už to bylo jenom opravdu jenom hodiny hraní si s tím, aby ty jednotlivé situace vypadaly tak, jak bychom chtěli, a zároveň, aby se hýbali a rozpohybovávali jsme to do jednotlivých záběrů.
0: Takže především ty postavičky vznikaly pomocí umělé inteligence, nebo třeba i to, co říká vypravěč, jednotlivé repliky?
2: Ty repliky, ty jsou taková vlastně jako takový mix. To jsem si celý ten vlastně voiceover, to, co ten vypravěč říká, tak to je v podstatě můj hlas, to jsem nahrál já. A pak jsem to pomocí umělé inteligence upravil, aby ten hlas zněl trošku mužněji, protože přece jenom nemám hlas jako Jiří Bartoška nebo Bolek Polívka. A říkal jsem si, že by se k tomu hodil spíš takový hlubší hlas. A byl to tak experiment. Říkal jsem si, když už jsme zašli až sem, tak to pojďme prostě dojet až do konce, a dovolil jsem si tady takovouhle úpravu svého vlastního hlasu.
0: Když se zastavím u toho vypravěče, právě ten tam hraje poměrně zásadní roli, že vypráví celý ten příběh, tak jak jste k této formě narace došli?
2: Je to zase taková berlička, protože kdybychom chtěli ty postavičky rozmluvit, tak narážíme na to, že ten příběh by musel být mnohem víc rozvětvený, bylo by mnohem náročnější udělat to tak, aby jednotlivý záběry na sebe navazovaly. Myslím si, že v tuhle chvíli, což je třeba 3 měsíce od toho, co jsme ten projekt dokončili, tak už by to možná bylo mnohem jednodušší. Ten vývoj umělé inteligence je úplně extrémní v tomhle. Ale v té dané době, kdy to vznikalo, tak nám přišlo vlastně velmi složité a možná až nereálné udělat to tak, aby tam opravdu docházelo k nějakým dialogům. Zároveň, nehledě na to, ten film vypráví o dvou lidech, kteří si toho hodně prožili a kteří vlastně podle všech dostupných informací byli sami o sobě dost skromní a nechtěli jsme, aby to vypadalo tak, že o sobě mluví lidé, kteří to zažili. Takže nám vlastně ta nějaká reforma přišla tu danou chvíli jako to nejlepší možné řešení s ohledem na všechny tyhle skutečnosti.
0: A hudba, tu jste tvořili taky pomocí umělé inteligence, nebo ta vznikala jinak?
2: Hudbu jsme tvořili naprosto standardním způsobem, a to tak, že jsme v dostupných databázích, knihovnách prohledávali archiv nebo tu danou databázi a s ohledem na tu emocionální stránku daných situací záběrů se nám povedlo si myslím vybrat ty nejlepší skladby, které ta daná knihovna nabízela. Takže byla je to klasická databázová hudba. Není to tvořený na míru tomu filmu.
0: Mm-hmm. Museli jste tu umělou inteligenci nějak korigovat? Byly tam velké chyby, řekněme?
2: Obrovské množství chyb. Jako umělá inteligence je vlastně náhodný generátor čehokoliv, takže jako udržet to v nějaké míře preciznosti a konzistence je opravdu mnohdy nadlidský úkol, a i proto si myslím, že právě nějaká víra a umělá inteligence jde ruku v ruce, protože člověk nad tím za stolik kontroly nemá, byť se to může zdát. Takže já jsem opravdu jako absolvoval spousty střelných modliteb během generování záběru, kdy jsem říkal, já vlastně vůbec nevím, co z toho vypadne. A vy dva prostě tam nahoře si to musíte pohlídat, myslím tím Václava a Jana. A zkuste se prostě přimluvit, ať to z toho vypadne něco, co vám ten váš odkaz tady úplně nepokazí.
0: Jste zmínil právě tu víru. Myslíte si, že se dá víra a téma učednictví vůbec převést do moderního vizuálního jazyka?
2: Je to výzva. Jsem přesvědčen o tom, že to musíme minimálně zkoušet, protože asi před každou nějakou generací stála nějaká výzva, ať už v podobě technologií, anebo prostě změny nějakého světořádu. Před náma je ta AI a myslím si, že není vůbec asi řešením se k tomu otočit zády. Takže prostě je to vhozená rukavice, kterou prostě musíme zvednout a využít ji, jak nejlíp umíme.
0: Dokáže tento film konkurovat i dalším animovaným filmům, i když on je velmi krátký?
2: Nemá asi ani tu ambici. Já jsem si nikdy nemyslel, že by to byl film, který vyprodá kino, nebo že by to nastavilo nějaký trend toho, jak se teďka budou odvíjet ty nejnovější filmy. Já to pořád to vnímám jako možnost, kterou jsme využili pro ten nejlepší účel, který nám v tu chvíli přišel jako vhod. A zároveň jsme si vyzkoušeli to, že je to možný, a zároveň jsme opravdu si myslím přiblížili poměrně komplikovaný příběh tou nejvíc jednoduchou formou, jaká v tu chvíli mohla být. Ale není to žádné mistrovské dílo a není to určitě

0: jednoznačně jednoduchá záležitost, takhle komplikovaný příběh vlastně takhle zjednodušit, ale ta zpětná vazba byla velmi pozitivní a naopak si vyžádali a poprosili nás, aby vznikly verze i v italštině a angličtině. Takže jako pokud bude zájem, tak my určitě pracujeme teďka už i na těchto dvou verzích, ale tak to kouzlo toho, té umělé inteligence je to, že i skrz toho, že vlastně tam je forma toho vypravěče, tak nejsou dialogy, tak je opravdu velmi jednoduché to překlopit do jakýhokoliv jazyka a ty možnosti se otvírají jako neskutečně. No.
1: Je vám příběh těchto dvou mučedníků i osobně blízký?
0: Musím říct, že mě osobně ano, protože to zase nic není náhoda, ale nějakým způsobem, když jsem se jako poprvé dostal právě při tvorbě toho zpravodaje až na věky k příběhu Jana a Václava, tak jsem si jako první četl vlastně dopisy, který Jan psal z vězení a on je psal svému nevlastnímu bratrovi, který bydlel v Lipníku nad Bečvou, což je místo, odkud pocházím i já. A to jsem si říkal, že vlastně jako už se to stává velmi osobním. Zemřel ve 32 letech, což vlastně je můj věk nyní, takže se to celý začalo nějak až podezřele propojovat a začalo to být jako hodně zajímavý.
1: A máte i vztah k novodobé historii?
0: Tak nevím, co je myšleno pojmem jako vztah. Snažím se být co nejvíc angažovaný a opravdu se zajímám o tady tuhle část dějin, protože si myslím, že třeba i ve škole ten důraz na tady tuhle dobu nebyl vůbec tak velký, jak bych si jako v tuhle chvíli já představoval. My jsme přišli, že během základní školy druhého stupně gymnázia jsem prošel třikrát paleolit a prostě vím, co to je jako pěstní klín, ale v podstatě jsme jako tady tuhle novodobou historii z mého pohledu dost odbyli. No.
1: Myslíte, že i mladé lidi obecně zajímá téma totality?
0: Soudě podle těch filmů, které vznikají v posledních letech, tak si myslím, že jo, protože Vlny a nebo tady vlastně jako metoda Markovič, Hoyer, všechno to jsou jako dobovky, které mají v sobě tu dobu, nějakým způsobem ji ukazují a myslím si, že je fajn, že vznikají, protože není úplně fajn jej relativizovat těmi jako romantickými filmy a la Pelíšky rebelové, že si myslím, že je super ukazovat i tu temnější stránku a jako někdy se říká, že už se točíme v kruhu neustále a furt znova si připomínáme hrůzy, které už jsou dávno za náma, ale jako oni za náma nejsou a myslím si, že z těch chyb se opravdu musíme upoučit a nesmíme dopustit, aby se to stalo znova.
1: Kum byste film především doporučil?
0: Myslím si, že film je primárně pro děti od těch třeba 6 let nebo kolem těch 6 let věku, kdy ta bariéra mezi tím, jak to ten malý mozeček může pochopit a tím, jak je to vlastně komplexní příběh, tak je to jako velká. Pro rodiče to určitě samozřejmě může být zajímavý podívání a myslím si, že je to super taková jako startovní, je to super startovní bod na tom, kde začít nějakou rodinnou diskuzi na tohle téma. Myslím si, že ten film si může pustit opravdu celá rodina a pak se ve všech generacích můžou pobavit o tom, co ten film vlastně představuje a co té rodině chce říct. Takže nebál bych se použít termín rodinný film.
1: Co byste chtěli, aby si z filmu diváci nejvíce odnesli?
0: Jak jsem říkal, já jsem ten film pouštěl svoji 4leté dceři a zjistil jsem, že po zhlédnutí toho filmu pochopila, že tady byli dva kněží, Jan a Václav, že je byli a že byli hodní, přesto je byli a skončili v nebi s Pánem Ježíšem. To si myslím, že...
1: Tak to je super, to je základ pro dítě určitě dobrý.
0: Pokud si z toho ten nejmladší divák odnese aspoň tady tohle, tak za nás ta mise byla úspěšná.
1: Co myslíte, že by na to řekli Jan a Václav na film?
0: No, trošku se samozřejmě bojím toho, co na to někdy řeknou, jestli se dáli pán sledáme. Ale já věřím, že ocení to, že to bylo dělané v dobré víře s největším možným, s největší možnou pokorou a čistým svědomím. Takže doufám, že se jim to bude líbit. Minimálně v to doufám.
1: Vy už s filmem máte plány tím, že ho budete převádět i do angličtiny, italštiny. Ještě další plány máte?
0: Pro nás jako pro vlastně produkční společnost nebo produkci Boomerang Film je důležitý to, že v posledních asi vlastně 3 letech vznikla platforma Filmana, která sdružuje křesťanský obsah na internetu, takový křesťanský Netflix. A naším cílem je vytvářet obsah pro tuhle platformu a tohle, troufnu si říct, je taková první vlaštovka, protože toho obsahu, který bychom tam chtěli pro děti mít,

0: je mnohem, nápadů je mnohem víc a svědců, kteří si zaslouží takovýhle příběh stvárnit, je taky jako velká spousta. Teďka třeba připravujeme takovýhle vlastně minifilm o Janu Nepomuckém a zároveň máme na platformě donace sbírku na tvorbu dalších takovýchhle filmů. Takže troufnu si říct, že doufám, že tohle je jenom začátek.
1: Tak přeju vám i filmu, ať se daří a dostane se k co největšímu počtu diváků.
0: Díky a nashledanou.
1: To byl Karel Studený z produkce Boomerang Film a tímto se s vámi loučí i Zdislava Horníková. Naslyšenou příště.

0: Zdravotní sestry, které každý den pečují o nemocné, seniory i umírající, převzaly ve Valdštejnském paláci ocenění Charitní sestra roku 2026. Pod záštitou manželky prezidenta Evy Pavlové a České biskupské konference ocenila Charita Česká republika 9 výjimečných zdravotních sester z celé republiky.
1: A s Proglasem jsme byli u toho. U společného radioreportu vás vítá Adéla Šimoníková
0: a Jana Rambousková.
1: Příjemný poslech.

0: Ještě před samotným předáním cen jsme si do vysílání Proglasu pozvali manažerku pro oblast zdravotnictví v Charitě Ludmilu Kučerovou. Rozhovor s ní ve vysílání vedla naše kolegyně Natálie Fajtová.
1: Proč ocenění Charitní sestra roku udělujete a jaký je jeho hlavní význam?
2: No, zdravotnictví je pro Charitu Česká republika jednou z priorit. Domácí zdravotní péči Charita po revoluci vlastně zakládala. V současnosti pracuje v Charitě asi přes 1700 sester a to už je pořádná armáda. A v Charitě si zakládáme především na kvalitě poskytnuté péče. Naše sestry jsou, jak říkáme, srdcařky. Jedou naplno v odbornosti i v soucitu. A to v dnešní době opravdu stojí za povšimnutí. Proto naše odborná společnost, kterou máme při Charitě Česká republika, nazývá se Qualitas Optima, chce tímto oceněním charitním sestřičkám poděkovat a povzbudit je do další práce.
1: Mohla byste nám přiblížit, podle jakých kritérií probíhá výběr nominovaných a posléze vítězných sester?
2: Sestry mohou nominovat místní nebo diecézní ředitelé, většinou na doporučení vrchních sester. A protože máme sestry různých odborností, pracují nejenom v domácí péči, ale i v pobytových zařízeních, v mobilních i kamenných hospicích a v různých ambulancích, mohou za diecézi ředitelé nominovat až 3 sestry. Ale není to podmínkou. Letos se celkově nominovalo 18 sester. Jedno z kritérií je délka práce v charitě, další samozřejmě vztah k pacientům i ke kolegům, také obětavost a ochota k dalšímu vzdělávání. Ocenění tedy vyzdvihuje odbornost i ten lidský přístup zdravotních sester, které stojí každý den v první linii péče o nemocné. A z těchto nominovaných potom porota vybrala laureátky z každé diecéze jednu, a navíc vybrala porota jednu sestru za mimořádné zásluhy.
1: A na závěr se vás zeptám, s jakými největšími výzvami se podle vás dnes charitní sestry ve své práci setkávají?
2: No, žijeme v době, kdy zdravotnictví prodělává rychlý vývoj. Nastupuje nová generace zdravotních služeb, například jednodenní chirurgie, telemedicína a podobně. Stále víc pacientů nemusí být hospitalizováno, ale můžeme o ně pečovat doma. To klade samozřejmě vysoké nároky na další vzdělávání sester. Ale je to ovšem i doba, kdy soukromé subjekty, především nadnárodní řetězce, skupují jednotlivé poskytovatele domácí péče, nabízí sestrám vysoké finanční ohodnocení, které třeba Charita sestrám ani nemůže dát. Ale zároveň taky tlačí sestry do výkonu, kdy už potom nelze udržet kvalitu péče. Ten rychlý zisk je pro ně důležitější než spokojený pacient. A proto se naše charitní zdravotní služby orientují především na komplexní zajištění všech potřeb u pacientů a na profesionalitu, na vzdělávání, na standardy. V tom myslím, že jsme úplně nejlepší ze všech poskytovatelů. Takže jsou to výzvy, které jdou ruku v ruce se vzděláváním a jako reakce na ohrožení našeho českého zdravotnictví.
3: Důležitou součástí programu ve Valdštejnském paláci byla úvodní debata na téma jak udržet lidskost v českém zdravotnictví, co udělat proto, aby z něj nevymizela člověčina. Debaty se zúčastnil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
4: Tak já mám na vás poměrně jednoduchou otázku. V čem vy sám spatřujete největší přínos charity a co každý z nás může udělat aspoň v malém, jak může pomoci zdravotní péči v České republice?
5: Tak z hlediska dobré pověsti katolické církve je na charitě skvělé, že je současně empatickou organizací, kde se dbá právě na ty lidské příběhy, protože máme ten imperativ od Krista, že je potřeba milovat bližního jako sám sebe a to je vlastně ta myšlenka, se kterou charita působí. A na druhé straně je to organizace vysoce profesionální. Právě tato kombinace téměř u nás nemá obdoby a to je to, na co si na charitě cením.
4: A jak vy sám vnímáte toto ocenění, které se každoročně koná v letošním roce tady v Senátu České republiky?
5: Každé ocenění je poděkování, je zároveň povzbuzení a inspirací pro jak pro ty oceněné, tak pro ty ostatní. A tak to vnímám velmi pozitivně. Gratuluji všem, kteří jsou oceněni, a přeji všem, aby se inspirovali těmi příběhy těch jednotlivých oceněných a třeba jim to vyjde jednou a budou oceněni také.
0: Do debaty se dále zapojil senátor Bohuslav Procházka, profesí lékař-pediatr. Mimo jiné poukázal na kvalitu českého zdravotnictví i důležitost vlastní péče o naše zdraví.
4: My jsme teď byli svědky debaty, která právě proběhla. Jaký je váš názor na to, kam kráčí české zdravotnictví a co bychom tedy mohli udělat každý z nás pro to, aby z něj nevymizela člověčina?
6: No, myslím, že české zdravotnictví potřebuje určité změny. Jo. Kvalita je neuvěřitelná v rámci světového porovnání, nesmírně důležitá, ale je potřeba do něj přidat tu lidskost, o které se tady mluvili, to je strašně důležité, zracionalizovat zdravotnictví, to znamená i ta síť zdravotnických zařízení by měla být racionální, měla by odpovídat požadavkům, které jsou na ní kladeny. A každý z nás bychom asi měli udělat sám od sebe, začít se víc starat o své zdraví. To je strašně důležité, že jo? To znamená, aby jsme ten kvalitní svůj život si prodloužili co nejvíc možný to je.
4: Možná jedna z nejpodstatnějších věcí. A jak si myslíte, že se stojíme ve světovém měřítku, jakožto Česká republika, co se zdravotnictví týče?
6: Jsou obory, kde jsme na jednom z prvních míst, když máme ten novorozeneckou úmrtnost, tak se mnoho let držíme mezi 4-5 nejlepšími zeměmi na světě. Když to člověk srovná s úrovní, která tady byla před listopadem, když jsme patřili tím nejhorším v Evropě, tak dneska to je neuvěřitelný postup. Kardiovaskulární péče je naprosto jednoznačena z nejlepších v Evropě. Všichni říkají kardiologové, jako co v Evropě, budete mít štěstí, když dostanete infarkt v České republice. Jo? Takže ta péče se výrazným způsobem zlepšila, když máme úmrtnost, která klesá nějakým způsobem, prodlužuje se průměr života. Takže ta úroveň jako taková je, ale jde tomu dát ještě ten lidský rozměr tomu zdravotnictví. Jo? To znamená, ta spokojenost těch pacientů není jenom v tom, jaká je úroveň té péče jako takové, ale jak ji prožívají tu péči. To si myslím, že je strašně důležité. A to je to o těch osobních vztazích a každém tomu přístupu toho zdravotníka jako takového.
4: Jednou z oceněných sester byla Lenka Goldmanová. Ta působí více než 20 let v domácí zdravotní péči Salvia v charitě Frýdek Místek. Oceněna byla za to, že pomáhá rodinám citlivě zvládat náročné životní situace. Je také profesionálkou v ošetřovatelské rehabilitaci. Ptali jsme se jí, na jaký okamžik své práce nikdy nezapomene.
7: A na jaký okamžik nezapomenu? Možná je to doprovázení těžce nemocných při jejím odchodu dále na věčnost. Tam je více těch okamžiků, ale třeba zůstáváme hodně potom propojení i s rodinou, s těmi blízkými. Jsou takové silné momenty.
4: Co vás i při náročných dnech drží u této práce?
7: Je to víra. Víra v cestu dál. Tak jako je zrození na tento svět, tak i potom zrození dále pro tu věčnost.
0: Cenu charitní sestra roku si dále odnesla Marta Entlerová. Více než 20 let je nepostradatelnou součástí domácí zdravotní péče oblastní charity Znojmo. Pacienti i kolegové oceňují její mimořádné pracovní nasazení. Bez váhání vyráží k akutním případům, slouží o víkendech i během pohotovosti a vždy hledá cestu, jak pacientům pomoci co nejlépe v prostředí jejich domova.
4: Co je pro vás největší motivací nebo největším oceněním ve vaší práci?
8: Oceněním největším, no tak to není moje ocenění, že jo, to je cena jako nás všech, celého kolektivu, bez prostě toho zázemí bych se sem v životě nedostala, bez naší vrchní a jako to si myslím, že to je to jako nejdůležitější, ten kolektiv, ta parta a že proto jsem se sem dostala vůbec, že to ocenění bylo díky těm kolegím.
4: A teď jsem to myslela tu otázku i obecně. Když pracujete jako charitní sestra, co vám dodává tu motivaci přímo v té vaší práci, nehledě na toto krásné ocenění, které jste dnes obdržela? Co je pro vás ta největší motivace?
8: Ti pacienti, ta radost z toho, že se něco podaří, když pacienta třeba i dochopáte a ta rodina je spokojená a ten pacient je spokojený, i když to třeba nedopadne, prostě dopadne to dobře, ale ten člověk prostě odejde, tak máte pocit, že jste něco dělala, že je za váma něco vidět, to je strašně krásný pocit. Mm-hmm. Jo. Bez takový ty pokory a bez lásky, bez ty komunikace s těma lidma by to nešlo.
4: Mm-hmm. Co je pro vás nejnáročnější ve vaší práci a co je naopak nejkrásnější?
8: Nejnáročnější? Nároční jsou pro mě mladí pacienti. Ale když to dobře všechno dopadne, třeba když se zahojou nebo tak, tak z toho mám radost samozřejmě. A máme radost všichni.
3: Následuje rozhovor s Želmírou Plecháčkovou, která je jednou z klíčových osobností oblastní Charity Polička. Významně se podílela na stabilizaci a rozvoji charitní ošetřovatelské péče a sehrála zásadní roli při vzniku domácího hospice svatého Michaela. Je oceňována také za svoji schopnost empatie, klidu a lidského přístupu ke každému pacientovi.
4: Já bych se chtěla zeptat, jestli je něco, co vám práce charitní sestry dala i do osobního života.
9: To jsou otázky, na které člověk jako by se měl hodně zamýšlet a spíš možná obráceně. Osobní život, jako, jak to jde skloubit. Mm. Řekla by, že se to vzájemně velmi dobře doplňuje. Mm-hmm. Moje práce mě velmi naučila pokoře a myslím, že je dobré tohle jako přenést i do rodiny.
4: Je něco, co si myslíte, že by stran veřejnosti pomohlo k tomu, aby se vám vaše práce vykonávala lépe, s větší radostí, nějaké možná větší pochopení nebo něco, co by veřejnost měla vědět o práci charitní sestry?
9: Nevím, či je to chyba, jako jestli ze stran jakoby charity, jako že se o sestrách jako tolik jako nemluví nebo neví se, ale to bych řekla, že spíš jakoby obecný problém, že to nemají jenom charitní sestry, ale jakýkoliv další sestry. Ta prestiž jako zdravotní sestry si myslím, že vlastně byla kdysi, já si pamatuju docela hodně tomu, protože jsem sestrou jako přes 30 let a ta prestiž byla ze začátku větší a pak to nějak jako postupně klesalo a možná to mě chybí jako, jo, u ty veřejnosti, jako, že to nedoceňuje tu práci. Jako, jo, a jako finance, myslím, že tohle se dá nějakým způsobem dorovnat a dorovnává se to. Není to nic, co by, myslím, sestrám nejvíc chybělo. Nějaká úcta k jejich práci a pochopení, jak jste říkala, možná jako to pochopení jako ze strany veřejnosti, že ta práce jako není jednoduchá a tím vlastně tím pochopením i podpora jako těch sester.
4: Určitě. A možná by i ta cena charitní sestra roku mohla pomoct veřejnosti k tomu, aby víc nakoukli pod povrch toho, co vlastně je v rámci té práce potřeba nutné a aby se právě veřejnost dozvěděla.
9: 100%. Já si myslím, že jakýkoliv oceňování jako zdravotních sester bude zvedat i tu prestiž toho zaměstnání a povolání a oceňování není nikdy dost. No.
4: Je to tak. No.
0: Z Charity České Budějovice byla oceněna Renata Bartošová. Svou práci vykonává s mimořádnou pečlivostí, empatií a ochotou stále hledat nové cesty, jak pacientům poskytovat co nejlepší péči.
10: Vážím si toho ocenění, je to velký úspěch pro naši celou Charitu České Budějovice. Obecně se říká, že práce s lidma je náročná, natož pak s nemocnýma lidma.
0: Co by podle vás měla veřejnost o práci zdravotních sester, klidně těch charitních, vědět, více chápat?
10: Zdravotní sestry na Charitě jsou velmi citlivé, kvalifikované a není pro ně ta všední práce jenom úkon, ale vždy je zatím schovaný člověk a tu práci dělají srdečně. Já neznám žádnou sestřičku na Charitě, která by tu práci nedělala ráda a srdcem, protože je to neziskový sektor. No.
0: A ještě se zeptám, které vlastnosti jsou podle vás pro dobrou charitní sestru nejdůležitější?
10: Je to houževnatost, pružnost, srdečnost, upřímnost.
3: Na stejnou otázku jsme se ptali i Pavlíny Šimkové, která získala zvláštní uznání za mimořádný osobní přínos. Svou profesní dráhu totiž zasvětila rozvoji domácí zdravotní péče a dlouhodobě patří k významným osobnostem charitního zdravotnictví. Od roku 2008 vede charitní ošetřovatelskou službu v Mladé Boleslavi a její činnost neustále posouvá dál.
11: Vlastnost, no já bych řekla, že musí mít empatii, musí mít to srdce, bez toho to nejde a musí mít ráda svoji práci, bez toho to taky nejde. Takže dneska spousta mladých holek, který jdou třeba na zdrávky, tak nevědí vlastně pořádně, co budou jednou dělat a poznají to během třeba těch 4 let a pak to poznají, odcházejí jinam, jo, protože ve zdravotnictví nemůžete hledat peníze, protože tam to není, nemůžete to dělat jenom pro ty peníze, i když v životu je potřebujete, ale musíte vlastně chtít tu práci dělat. Je to, opravdu to není práce, není to zaměstnání, je to poslání. A ta sestra s tímhle vědomím, jelikož vlastně pomáhá nemocným lidem, lidem v nouzi, tak potřebuje tady tu empatii, to srdce a to chtít těm lidem pomoct. A to nemá každý.
3: Co je pro vás osobně ta největší motivace?
11: No, miluji své povolání. To bych řekla, že je základ. A pracuji pod takovou značkou, jako je Charita. A tam vlastně se mi líbí na tom, že nejsme jako nějaká agentura, nejsme jenom nějaký řetězec. My jsme prostě Charita, kde vlastně dáváme ku sebe, jako z toho srdce na té dlaní těm lidem. Takhle já to chci i po svých sestrách, aby jako to nebrali jenom jako profesionální sestra, to je důležitý. Důležitý být profík, ale aby tam dávali to něco navíc, co nemá jiná firma, dá se říct.
3: Takže je právě tohleto tím aspektem, kterým se liší práce charitní sestry od sestry ve zdravotnictví?
11: Ano. Ano, já bych řekla, že to je, protože když vidím kolikrát sestry v nemocnici, teď jsem toho byla zrovna úplně náhodou, byla jsem v nemocnici, viděla jsem, jak se tam chovají sestry, já jsem se styděla, že jsem sestra, jakým stylem jednají, i to ne, i něco špatného se dá říct úplně jinak, ale pak tam byla sestra, která byla skvělá, jo, a to mi dělá pak radost, jo, protože to jsme my s těma pacientama, i když nejsou úplně příjemný, i když jako to není vždycky úplně tak, jak byste chtěla, ale musíte s nima umět mluvit. Musíte je pomoct, dá se říct, rozesmát, trošku je usměrnit, jo, a to je jako, není to jednoduchý a je to velká taková psychologická zátěž i pro ty sestry, protože není to jednoduchý.
3: Možná ještě bych měla poslední otázku právě na ty pacienty, jestli je třeba něco, čím vás pacienti překvapili i po letech praxe.
11: Pacienti překvapujou neustále, tak já mám teda radost, když pacienti vám poděkujou nebo jsou rádi, jako jo, že tam chodíte. To je úplně úžasný. Pak jsou ty pacienti, kde teda řešíte, jestli pomalu to půjde přes právníky, protože někdy ani ne ten pacient, ale ta rodina. To je někdy hodně složitý. Jo, pacient je skvělej, ale ta rodina pomalu neví, co bych chtěla a vlastně odnáší to trošku ta sestra, ten pacient a je to někdy takový začarovaný kruh. Ale s čím jako pacienti překvapujou, no třeba u mojí sestřičky v Boleslavi, když říkala, že byla u pacienta, on se jí ptal třeba na ráno, ona mu na to odpověděla, nějak jak to vidí, co a jak a on pak říkal paní doktorce, takhle to sestřička řekla a tak to prostě bude, jo, paní doktorce, která to indikuje, tu péči. Takže to bylo hezký, jako věří tý sestře víc, než komukoliv jinému a o tom ta naše péče je, že ty naši pacienti nám věří.
3: Máte tu autoritu. Tak vám moc krát děkuju.
11: Nemáte vůbec záč.
0: Roli patronů cen Charitní sestra roku převzali Taťána Medvecká, Ivana Chýlková a Jan Čenský. Obě herečky vyjádřily na základě osobních životních zkušeností hluboký obdiv k práci sester. Také moderátor Jan Čenský zná dobře práci Charity, a to nejen díky každoročnímu moderování přímých přenosů tříkrálových koncertů vysílaných na České televizi.
12: Vnímám to jako obrovský přínos a jsem hrozně šťastná, že jsem tady mohla být u toho, kdy sestřičky byly odměněny.
13: Jaký je to pro vás pocit, že jste patronkou předávání cen Charitní sestra roku?
12: No, přiznám se, že vlastně člověk se mnohdy zúčastní i akcí, u kterých má pocit, že kdyby se nekonali, tak se nic nestane, ale tady ve Valštinském sále a při téhle příležitosti mám prostě pocit, že to mělo smysl a jsem ráda, že jsem u toho mohla být.
3: A jak cenu samotnou a obřad předávání hodnotí mluvčí Charity Česká republika Jan Oulík?
14: Zeptám se, co Charita chce tím oceněním Charitní sestra roku vyjádřit. V čem vidíte smysl té ceny?
15: Tak především ta cena je poděkováním, byť jenom nějakému výběru sester, protože jak tady zaznělo, těch sester je asi 1600 a ne na každou se dostane, byť by si to všechny zasloužili. Ale především ta cena je poděkování za tu nelehkou, obtížnou, namahovou, zodpovědnou práci, která třeba málo kdy je oceněna, a tak jsme cítili potřebu své díky nějakým způsobem vyjádřit a proto ta cena před 2 lety vznikla. Letos je 3. ročník.
14: A ještě se zeptám jednu otázku, jak hodnotíte dnešní předávání, jak se to za vás povedlo, jak se vám to líbilo?
15: Líbilo se mi to moc, povedlo se to a hodně k tomu přispěli jednak to, že ty sestry přijeli, ale i ty krásné prostory, které nám zapůjčil Výbor pro zdravotnictví Senátu parlamentu České republiky. Za to jsme velmi vděční a rádi a prostě ta atmosféra tady je už v té stavbě a ti lidé ji ještě umocní.
14: Poslední otázka, kdybyste mohl něco vzkázat charitním sestrám, nejenom oceněným, nejenom nominovaným, všem charitním sestrám v Česku, co byste jim vzkázal?
15: Vzkázal bych jim, že si jich velice vážíme, že jejich práce je prostě nepostradatelná a jak už tady zaznělo v té diskuzi, vlastně kdyby tyto sestry svým obrovským nasazením nějakým způsobem nebyly, tak ten svět by byl studenější, obtížnější, prostě by tady hrozně moc chyběly. Neumím to jinak říct. Jinými slovy řeknu to pozitivně, jsem rád, že tady jsou a myslím, že to je dobro pro všechny.
0: Dnešní radioreport jsme začali rozhovorem s Ludmilou Kučerovou, koordinátorkou zdravotních aktivit Charity Česká republika. A teď s ním také skončíme.
14: Letos poprvé se předání koná ve Valštinském paláci. Proč jste se rozhodli pro tento prostor? Proč jste ho vlastně změnili?
16: No, letos už je to 3. ročník, kdy oceňujeme sestřičky a víceméně vždycky vybíráme prostory, které jsou i pro nás nějak finančně únosné. A vzhledem k tomu, že už byla navázaná spolupráce s panem senátorem Procházkou, tak proto jsme využili této nabídky a letos jsme tu akci udělali v Senátu. Myslím si, že je to bomba.
14: Jak náročná byla organizace takovéto akce? Je tady plno lidí. Povedlo se vše podle představ?
16: My máme skvělý PR tým, který, když já dám myšlenku, tak oni ji zrealizujou. Takže pro mě prostě skvělé. Ty se tady pohybují všichni PRisti, každý si rozebral nějaký úkol a já jenom se můžu obtávat, tohle nebo tohle je to OK. Takže je to na nich víceméně.
14: Dneska je to celé o charitních sestrách. Co byste jim třeba popřála, co byste jim vzkázala takto prostřednictvím Proglasu?
16: Ať jsou šťastné, ať jsou zdravé, ať se jim daří i mimo tu práci, ať jsou oceněny v tom osobním životě za to, co dělají pro ostatní lidi. A to myslím, že jim vždycky přejou i naši pacienti. Ať se vám sestřičko daří, takže já přeju taky, ať se sestřičkám daří.
3: Ocenění Charitní sestra roku i letos připomnělo, jak nenahraditelnou roli zdravotní sestry v naší společnosti mají. Každý den přinášejí odbornou pomoc, lidskost, trpělivost i podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují. Právě jejich příběhy ukazují, že kvalitní zdravotní péče nestojí jen na moderních postupech a technologiích, ale především na lidech.
0: Ve Valdštejnském paláci slavnostní předávání cen charitní sestra roku 2026 sledovaly pražské redaktorky Adéla Šimoníková
3: a Jana Rambousková.
0: O zvuk se staral Vojta Pchálek. Naslyšenou.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme tři triosonáty Jana Dismase Zelenky. Na fagot hraje Jaroslav Kubita. Na hoboj Vojtěch Jouza a Jana Brošková. Na čembalo František Xaver Tury. Poslední skladbou je sonáta C-moll pro harfu Jana Ladislava Dusíka. Na harfu hraje Jana Boušková. Přeji vám příjemný poslech.